0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Jablko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned.

0: cestou jdem.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

si mi ztratila našel jen otázky. Smyslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky.

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob.

0: love when we talk that shit. It only gets better from here.
1: Bleják.
2: Bleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Escada. Hey, Escada. Escada.

Odchádzame preč, mám v pí, yeah. Viem, kam si to namieríme.

0: Balance. Praktický magazín pro ty, kteří chtějí být vyrovnaní a rozvíjet se. Balance. Bublinka do vodováhy vašeho života. Balance. Překonejte limity vlastní hlavy a dejte si to nejlepší z našeho duševního bufetu. S Petrem Bouškou.
1: Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Shy Girl za pár vteřinek, 8. hodina ranní a Lukáš Pastejřík přináší dneska na Rádio Wave první zprávy. Hezký ráno.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci zareagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí. Do Uherského Hradiště dnes přijede zhruba 1000 fanoušků fotbalového klubu Baník Ostrava kvůli utkání s FC Slovácko. Na akci i v okolí stadionu budou na bezpečnost dohlížet desítky policistů ze Zlína i Ostravy. Ulice v okolí stadionu budou během dne uzavřené. Ministři nové maďarské vlády Pétera Maďara dnes složí sliby. Už včera své plány představovali poslancům v jednotlivých parlamentních výborech. Nového premiéra parlament potvrdil v sobotu. Maďar slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Ve francouzském Cannes začíná 79. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Česko se do žádné z festivalových soutěžních kategorií nedostalo, podílí se ale na španělském dokumentu Zkoušky na revoluci. Ve snímku režisérka Petra Ahangarani na portrétech svých blízkých mapuje historii Íránu od roku 1979.
1: Sport.
2: Český hokejista Martin Nečas pomohl dvěma asistencemi k vítězství Koloráda na ledě Minnesota 5-2. Avalanche vedou ve čtvrtfinálové sérii playoff NHL 3-1 a o svém postupu do semifinále Stanleyova poháru mohou rozhodnout ve čtvrtek ráno českého času před vlastními fanoušky.
1: Počasí.
2: Bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Je úterý 12. května a na Rádiu Wave začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Lily Ody, Southside, Give Me The Light, my vám tady přinášíme světlo do vašich, doufám, že už tak dost prosvětlených dní. Dneska máme úterý 12. května a vy posloucháte vysílání s Terezou a Filipem.
1: Krásné ráno, pokud právě vstáváte. Mezinárodní den ošetřovatelek je něco, co slavíme takhle dva dny po dní matek. Na to si nezapomněla letos?
0: Na den matek nezvládla jsem koupit květinu, ale už jsem nezvládla zodpovědět otázku, co to je za květinu, protože jsem si to jako nějak nezapamatovala.
1: Jsi to nenastudovala
0: předtím? Nenastudovala, říkala jsem si, aha, kytka.
1: No jasně, no. A tak šla si prostě potom vizuálnu jako...
0: No jenže kytka byla v květináči a já teď nevím, jako patří na skalku, za okno, dovnitř.
1: No to jako, jsou aplikace, víš,
0: nedala jsem dneska. To řeknu mámě, no. Mami, nevím, ne, stáhni si aplikaci.
1: Přesně. Odezdej všechny svoje data prostě pro dobro.
0: Kvůli informaci o květině prostě, protože já jsem takzvaně šlendrián. Takže dneska prosím vás na novo, dávejte květiny ošetřovatelkám, pokud to náhodou budou vaše matky zároveň, tak jenom přidáte květinu navrch.
1: Před námi mes, pak hned market, určitě ještě něco na M ve zbytku té 8. hodiny.

0: San Vincent a Los Angeles. Nevíš, Filipe, na jakou kytaru hraje San Vincent, když hraje na kytaru?
1: San Vincent hraje na spoustu kytar, to je vyloženě takový jako gear freak. Ona má hodně ráda krabičky a různý drum machine, ale když hraje na kytaru, tak to často bývá nějaký semi-hollow, to znamená, mm-hmm. že to je jako pololubovka. Bývají trošku děravý ty kytary a bývají hodně kulatý, buď nějaký Gibsony, nebo hodně hraje na takový ty s větším tělem, no.
0: Aha. Přijde. Tady teda se už pochopili, že Filip ví věci o kytarách a právě proto s ním teď probereme to, jak aktuálně vypadá kauza Fenderu, společnosti, která má na svědomí design Stratocasteru, a prý v Evropské unii by tenhle design měl mít nově vyšší právní ochranu. Kdo tady sahal, prosím tě, na design nebo práva dosavadního designu Stratocasteru?
1: No tak tohle je takový odvěký boj, prostě drtivá většina těch legendárních designů kytarových opravdu patří jako podpisu prostě Leo Fendera, který v 50. letech s těma designama přišel, a od té doby se jako až příliš neobměňujou, přichází se s nějakýma jako různýma hybridama, ale furt to všechno stojí hlavně na tvaru Stratocaster a tvaru Telecaster, což oboje je vlastně patentovaný pod tou firmou Fender už od těch 50. let, a teď by to vypadalo, že by se ty právní jako rámce mohly zase posunout blíž směrem právě k Fenderu, jako v jeho prospěch, protože asi už to kopírování jako přišlo nějaký meze. Oni to jsou všechno furt ty stejný kytary, který se ale tváří, že jako nejsou Fender, ale furt to vlastně vykrádá ten jeho design. No.
0: Takže jako tohoto rozhodnutí by mělo teda potvrdit to, že Stratocaster je tím originálním tvůrčím dílem, no a zároveň to asi teda bude mít pravděpodobně i vliv na nějakou jako úroveň, nebo na nějaký prostě na nějakou jako cenu možná dokonce i, ne?
1: On ten obecně ten spor teďka, který teda vychází ve prospěch firmy Fender, tak zešel jako z toho, že nějaká společnost asijská s názvem Yiwu Philharmonic Musical Instruments Company nabízela prostřednictvím prostě e-shopu internetového právě kytary ve stylu Stratocaster a žádným způsobem to jako nekreditovala. A tak se za to samozřejmě ta firma postavila, ta, které ty designy patří, no a nakonec teda vyhrála.
0: Nakonec vyhrála, ale znamená to teda asi v případě Evropské unie to, že se tady ty věci nemůžou prodávat. Nemyslím si, že to znamená, že by se nemohli v Asii vyrábět. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Kupte si originál.
0: Možná z toho nakonec bude nějaký ještě černý trh s kytarama.
1: Ono to je dneska už jako jednodušší výrazně, protože i ta jako matka toho všeho, i ta prostě původní firma nabízí jako levnější varianty, protože samozřejmě za ty roky taky skupovala

0: další kytarové společnosti a dneska už to nutně nemusí mít na sobě napsáno Fender, ale stejně to celé patří jako pod tu jejich společnost a můžete si koupit třeba mexické designy nebo asijské designy, které ale vlastně furt jako odkazují na ten originál, ale jsou třeba v nějakých jako cenově dostupnějších verzích a furt to jsou kvalitní kytary.
1: Kdyby vám tenhle hloubkový ponor do kytar ještě pořád nestačil, můžete se podívat na náš web Radio Wave do sekce Wave News a tam si o Fenderu a Stratocasteru přečíst víc.

0: Sophie Tucker, Original Sin, sotva se vám rozlepily oči po ránu, my už tady vyhlížíme večer 9. hodinu, kdy už zase možná skoro se budete chystat na spánek, ale ještě předtím vás čekají modeláři, který vás možná chytnou a nepustí, protože dneska to bude s britskou kapelou Gnot, která slaví 20 let na scéně a hned 3 deskami. No a jak se něco takového vlastně vůbec může podařit, které období považují tihle ikoničtí noise rockeři za vůbec nejdivočejší a možná taky i kdy se krásně sklidnili, budeme zjišťovat.
1: Rozhodně ne teď, teda když vydávají 3 desky najednou, ale jak se proměnil prostor Islington Mill, který je s nimi úzce spojený, tak to se budete dozvídat v dnešních modelářích po 9. hodině. Taky třeba, jak se proměnilo vnímání politiky britské kapely Gnot. No takže, co rok na scéně, to jedna otázka, takže minimálně 20 otázek očekávejte od Viktora Paláka a Banána dneska mezi 9. a 10. večer.
2: I fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
2: na rádiu Wave.

0: stále čerstvá z minulého týdne akvizice venezuelského producenta Safety Trends. Ten na svém debutu přinesl mix reggaetonu a witch houseu a teď nekompromisní mix žánrů přináší právě s tady tím aliasem. Není teda žádným nováčkem na scéně, no a poslední dvě dekády budoval svoje jméno v prostředí experimentální elektroniky skrz label Classics Works. No a jako producent projektu pracoval třeba s hudebnicí Arka, což si myslím, že teď jste už tak nějak mohli odtušit, když jste třeba náhodou slyšeli Safety Trends poprvé.
1: Je taková mimozemská věc, opravdu taková jako eterální. Až teď ale Safety Trends vydává to svoje debutové album Sacrificio nebo Sacrificio a je tam mix žánrů opravdu, jo? Máme tady reggaeton, witch house, rap, jak si říkala, ale zároveň, když se na tracku podílí Seiga Bodega, tak já většinou spozorním. Podobně to bylo u tracku Most of Me is Elsewhere, mimochodem i takový jako hezký poetický název, který jsme právě teď slyšeli, takže když se vybíralo z toho alba, co bude k nasazení do novinkové rotace, tak hodně výrazně pomohl s tím výběrem právě podpis Seigy Bodegy, no a navíc je tady ještě Earth Eater, taky naše velmi oblíbená hudebnice, takže společně se tady doplňují a my jinak doporučujeme k poslechu i celý zbytek desky Sacrificio od Safety Trends. Teď už ale jdeme v playlistu dál, před námi zase nějaké kytary v podobě Wet Leg, později ale taky třeba Hugo Tox, který se aktuálně beefuje s OG Pavem, co
0: ale
1: to říkáš?
0: Bez kytar teda doufám
1: bez
0: zatím.
1: Bez kytar zatím, doufejme.

0: Omega Sapien a Sega Bodega.
1: Teď jsme o něm
0: mluvili, prostě on nás slyšel, tak se tady propašoval společně na další track a do našeho playlistu. No a taky nás ještě společně tady čeká třeba Karolina Beranová, Arima Edera a nebo už zmiňovaný Hugo Tox. S tím se teda děje co, prosím tě?
1: No tak Hugo Tox je prostě takový jako otec, že jo, té rapové scény a teď je to po strašně dlouhý době, co se do něj obul opravdu jako youngster, jo, takovej prostě newcomer a to je OG Puff z crew Posse, která je hodně známá prostě nějakou svojí jako radikalitou a taky trošku takovým jako hulváctvím, řekněme, a nechal se prostě navnadit, no, a teď se teda beefujou, vyměňujou si, což se taky jako ještě doposud nestalo, nemá to precedens, vyměňují si vlastně diss tracky formou reels na sociálních sítích, mm-hmm. Takže to ani nejsou singly, které by šly na streamy, ale takhle si jako odpovídají navzájem. No a upřímně to docela začíná jako, docela to vře a jsou i lidi, kteří očekávají, že se to přesune trošku do jako fyzického světa, ty beefy, protože jsou na to navázaní i třeba další rapeři, v něčem se OG Puff na tom svém novém EPčku obouvá třeba i do crew Echomob, taky tam zmiňuje Laudze, takže Hugo Tox není jediný, kterého on si jako vzal jako terč, no a začíná to přiostřovat. Aktuálně je teda zase OG Puff na řadě, on má ten míč na své straně, takže od něj se čeká odpověď. Uvidíme, jestli odpoví nebo ne. Z mýho pohledu, kdyby teďka neodpověděl, tak by to spíš vypadalo, že Hugo Tox tu výměnu distrikovou vyhrává.
0: Ajaj, to si myslím, že asi OG Puff nebude chtít nechat jen tak jakoby ležet tuhle rukavici. Zároveň já teda trošku doufám, že když se ti beefujou jakoby ty dva nejlepší na scéně, víš, že to třeba celý je takový jako předpřipravený, že to prostě nemyslej vážně a že si prostě jenom tak jako kamarádsky možná nepsanou dohodou prostě rozhodli rozvířit prach kolem sebe, aby
1: tím peřím,
0: aby na ně třeba padla ta pozornost lidí, kteří do teďka ještě jako spali.
1: Ale je to zajímavý, i třeba pokud jako nefandíte tolik rapu, tak vám doporučuji si ty distracky pustit, protože se nevyhnete pocitu, že tam jako cítíte nějaký vzájemný respekt těch obou dvou. OG Puff vyká Toxovi, samozřejmě si z něj dělá...
0: nejhorší dis na světě.
1: Samozřejmě si z něj dělá legraci, jakože je starý, a naopak Hugo Tox si z něj dělá legraci, že je ještě mladý a že neví a že bere moc drog. A zároveň ale si tam jako dávají trošku props, že oba cenějí ty lirický jako umy a kvality toho opačného protivníka, takže je to dis, zároveň je to trošku objímání.
0: Právě, jako já tady rozhodně se myslím, že jsme jako daleký tomu třeba disu Kendricka Lamara s Drakem, tam jako cítím...
1: A zatím jsme na začátku. Jako...
0: Hele, tam je tý žluči a pohrdání, jako tohle to je takový docela mild zatím z toho, co slyším, tak já doufám, že to tak zůstane. Aby prostě lidi se měli dobře na světě, že jo?
1: To by bylo fajn.
2: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
3: No ale ty, a co to je vůbec?
2: To je takovej hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
3: No, zní to dobře.
2: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
4: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
2: Ida the Young,
4: Frankie and the Deadbeats
2: a Bad Focus.
4: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
2: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
4: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
3: No je, ty si Rozkvět najednou.
5: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
6: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
8: Ahoj, tady Karolina Beranová, posloucháte Rádio Wave.

Doznívá Hugo Tox a jeho Neptun za necelou půl minutu. Tady máme 9. hodinu, no a s ní přichází opět Lukáš Pastejřík a další zprávy na rádiu Wave.

0: zprávy.
1: Ceny vstupenek na kulturní akce v Česku vzrostly za posledních 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Za zdražením částečně stojí i sloučení tří velkých prodejců vstupenek – GoOut, Ticketportal a Ticketstream. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady víc než desetinu celkové ceny za vstupenku. Trutnov nechal do všech mateřských a základních škol nainstalovat SOS tlačítko. To má sloužit k přivolání rychlé pomoci v nouzových situacích. Po stisknutí tlačítka dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Oproti telefonické komunikaci by měl být systém rychlejší a strážníci přesně ví, kam jet. Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk. Zranění jsou další čtyři. Úderům bezpilotních letounů čelilo také hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany. V rakouské Vídni večer začíná první semifinále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Letos ji kvůli účasti Izraele několik zemí bojkotuje. Své zástupce do soutěže nevyšlou Slovinsko, Irsko, Španělsko, Nizozemsko ani Island. Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads. Vystoupí ale až v rámci druhého semifinále ve čtvrtek.
0: Sport.
1: Fotbalisty Sparty čeká v Šancelize po nedohraném derby na Slavii souboj s Plzní. Zápas třetího kola elitní nadstavbové skupiny začne ve 20 hodin a v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: Počasí.
1: Bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Je úterý 12. května a na Radio Wave pokračuje Ráno s Terezou a Filipem.
0: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave.

0: Fred Again a Victory Lab tady v tom vítězném kolečku. Mě zajímá, Filipe, jaký máš oblíbený zvíře?
1: Oblíbený zvířátko. Tak já jsem jako měl Bobinu. Takovou svůj období, kdy jsem hodně koukal na ty přírodovědné dokumenty, prostě Attenborough. Tomu je mimochodem teďka co?
0: 160.
1: 95 let mu je teďka, myslím. To teďka slavil.
0: Nějak takhle úcty hodně, no?
1: Takhle moc úcty hodně mu je. A vlastně skrz ty dokumenty mě asi nejvíc bavilo dívat se na surikaty.
0: Že jo, i ten název je takovej prostě jako
1: jo,
0: skvělej.
1: Jo, rád to říkám. Ty pravděpodobně se mě ptáš kvůli tomu, že chudáčci se teď v nejnovějším dílu baví právě o tom, jaký jsou jejich oblíbený zvířátka. Mm-hmm. A z Instagramu Radia Wave jste mohli už jako nacítit, že jsou teďka chudáčci ve své jako jezevčí fázi, což se teda ale neprojevuje tím, že by se schovali někam do nory a už by nevysílali, nevycházeli. Naopak vznikají nové a nové díly chudáčků, ale právě teď v to krásné koláži na našem webu k tomu aktuálnímu dílu můžete vidět, jak se Adam Ernest proměňuje v jezevce. A
0: no, ten zrovna v krtka.
1: To je krtek vlastně.
0: Petr Uhlík je jezevec.
1: No, vlastně ty drápky asi patří spíš krtkovi. Petr Uhlík je jezevec, ale taky se tam baví o svetovaných žížalách anebo o kombuče.
0: Tak kombuče jsou moje oblíbený zvířátka, ono to totiž je taková...
1: Hobičky
0: takové. No, nejsou právě. To jsou bakterie a žijou v takovém prostě, v takovém celulózním tamponku v podstatě, když to pěstuješ. Mm-hmm. Takže jsou to hodně malinkatý zvířata, bez kterých bychom tady asi jako hodně nemohli bejt, ale zároveň se těším, až tady jako Adam s Petrem překročí fázi jezevce do fázi tchoře, to teprve potom bude zábava.
1: Nesmrádek.
0: Takže kdyby vás zajímaly další zvířata, tak určitě můžete poslechnout aktuální chudáčky.
1: Ty jste pak víš, co to je pišťucha?
0: Nějaký malinkatý zvířátko.
1: Dozvíš se to chudáčcích.

0: 21. prosince 2023 po střelbě na Karlově univerzitě v Praze, která samozřejmě otřásla spoustou životů. Některé ukončila, některé velmi poznamenala, například právě jedné studující Tereze a taky její mamince Dora Čechová. Její maminka teď o tom napsala takový hodně sugestivní vlastně deník v podstatě, ze kterého teď aktuálně můžete vyslechnout audioknihu na webu Rádia Wave, a to až do 30. června.
1: Nelehký poslech, který ale zároveň taky může být nějakým způsobem hojivý. Syrové zápisky Dory Čechové mapují nejen temné dny po útoku, ale i třeba dlouhou cestu skrz bolest a modlitbu ke světlu. Tahle knížka je takovým silným svědectvím o tom, že láska, odvaha a blízkost mohou ukazovat směr i v těch možná jako nejtemnějších, nejtěžších chvílích našeho života.
0: Takže Dora Čechová, Teresko, vrať se a její deník je tady pro vás na našem webu Rádia Wave. Pokud by vás tohle téma zajímalo, tak určitě můžete ještě měsíc poslouchat.

0: Daniela Lalita, to je připomínka toho, že bude ještě hezky venku a budete moci třeba si vzít na sebe nějaké příjemné kraťasy nebo sukně a vyrazit do exteriéru, tančit a u toho budou prostě na vás padat kapky z vody, protože někdo urazí hydrant. Nebo tak něco, takhle si to představuju.
1: Tyroteo se jmenovala ta skladba, víš, co to znamená?
0: Ne?
1: No, tak podle internetu to může znamenat natáčení, ale taky spíš jako přestřelka, střelba nebo ostřelování.
0: Aha, tak já si vezmu variantu, já si volím variantu A, natáčení.
1: To zní líp.
0: Myslím si, že to mohl být soundtrack z nějakého příjemného natáčení.
1: Shooting, natáčení, viď?
0: Jo, to je
1: a
0: pravda.
1: Shooting, střelba.
0: Dneska budeš ty jazykovědec, to jsem docela překvapená, to je docela fajn. Takhle se jakoby takovýhle aha momenty jazykový po ránu. Kdybyste chtěli další aha momenty, tak nabízíme podcast Impact o věcech, které by i na vás mohly mít dopad pravděpodobně.
1: A to třeba z důvodu, že skončili. Jako se to stalo oblíbenému kulturnímu místu Stalin na Pražské Letné. Jestli je to začátek konce dalších podobných prostor, nebo jak se ve městě obecně daří nezávislé kultuře a jestli je o ní mezi mladými ještě zájem, to se můžete dozvídat dneska po 8. večer právě v Impactu s novinářem Pavlem Turkem a taky DJem a producentem a naším kolegou Mikulášem Příhodou a.k.a. DJem Kevu. Takže oba se zaměřili na konec tohohle výrazně místa, na kterém se samozřejmě dělo i spoustu vejvých eventů historicky.
0: Tak uvidíme, na jakých místech se budou dít nadále, kam třeba právě vyrazíte za zvuku nějakého reggaetonu tančit v poměstě vy letos.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Kim Petras Need for Speed, tak Kim Petras se znáte moc dobře skrz její kokosové ořechy a teďka právě taky přes třeba Need for Speed track. No a teď se podíváme docela velkou rychlostí, přejedeme do města Plzeň, které by teď pro vás mohlo být pravděpodobně dost zajímavé. Minimálně si o tom vlastně nebo v Plzni myslí, že jsou dost zajímaví. Chtějí teď totiž mít titul Hlavní město dobrovolnictví a to já jsem nevěděla, že v Plzni je tolik lidí, kteří dobrovolničí.
1: To já jsem taky nevěděl a pozor, neplést si tenhle titul s Evropským hlavním městem kultury, což je titul, o který se budou ucházet České Budějovice. Bude se to týkat roku 2028. My teď mluvíme o Plzni v souvislosti právě s dobrovolnictvím a to je titul, který se udílí od roku 2012. Evropské dobrovolnické centrum městům, která podporují dobrovolníky, takže je to i o tom vytváření toho podhoubí pro toho prostředí, kde je vůbec jako efektivní dobrovolničit a cílem je inspirovat i třeba ostatní evropské obce právě k rozvoji a posílení těch dobrovolnických aktivit. Takže přesto, že jste si třeba doposud podobně jako my dva s Terezou tu Plzeň takhle úplně nemalovali a takhle jste si ji nepředstavovali, tak prosím vás, tohle to se mění teďka.
0: Tam se hrozně dobrovolničí a může to být hodně inspirativní, pokud si říkáte, no a co teda můžu dělat, tak můžete třeba pomáhat lidem, kteří potřebují s něčím někam prostě dovést, nebo prostě přinést nákup, vyzvednout dítě, někomu schrabat listí, prostě přečíst knížku, spousta věcí, které se dají evidentně dělat, když si trochu snažíte. A takovéhle město k dobrovolnictví už v minulosti bylo třeba Košice, nebo Berlín, anebo Trento v Itálii. Takže hodně inspirativní nápad právě tady, který vzniká v Plzni a pokud vás zajímá dobrovolnictví víc, konkrétně to plzeňské, tak koukněte na server iRozhlas.

0: Teď se ještě koukneme na to, proč je Ornella Koktová zase na titulkách bulváru, kdo svádí boj o vysoké příčky v hudebních žebříčcích a jaký je single Sabriny Carpenter a Madony z chystaného alba.
1: A co třeba single debutový Charlotte Gott, jo? Nebo třeba nová tvorba Lady Gagy, o tom je nový díl Slejváku a samozřejmě díky němu můžete zůstat popkulturně v obraze.
2: Slejvák, podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na rádiu Wave. Slejvák.
3: Kdo ještě vydal začátek svého alba, který bude mít ještě méně písniček než album
4: North West, Not Forever.
3: Bude jenom EP, bude mít jenom 5 písní, který bych měl být strašně vypiplený, dělaný v Londýně a opravdu jakoby světovými producenty, tak je Charlotte Gott, která vydala teda svoji první píseň
4: Into Deep.
3: A já jsem strašně zklamaný hrozně.
4: Hele, nejsi sám. Já jsem si dneska četla právě recenze a převažuje jako negativní hodnocení.
3: Já jako jsem si říkal, tady je někdo, kdo má potenciál úplně rozbít tenhle český hudební rybníček.
4: Jako ona má všechno, ona je strašně krásná, je nepo baby, pardon. Myslím
3: je
4: si, že
3: myslím,
4: je talentovaná, nemá špatný hlas, ale...
3: A má fakt tu star power.
4: Ale, jo, to má.
3: Ale...
4: Co se stalo?
3: Pak jako vydá písničku, která nikoho jakoby nezajímá. Je dost jakoby, to je taky umění teda.
4: My jsme se spolu říkali, že nám to připomíná přesně jakoby nějaký off-brand začátky Lana Del Rey, ale jakoby velmi off-brand a říkali jsme, že to někdo v téhle době napsal jako text. A pak ona přijela do toho Londýna a oni byli jako, kolik máš peněz?
3: No, máme tady 15 let starou.
4: To nemáš tady tu random věc, ke kterým nemáš žádný vztah, no, aby ještě tam ona zpívat.
3: Před 15 lety řekla, že to nechce, ale tak nám to tady furt leží v šuplíku.
4: No, a i ta její myšlenka, že ona vlastně sama říká, že chce prorazit do zahraničí, že ví, že to je strašně těžký, ale že to aspoň zkusí.
3: Ale prostě tady to je strašně generický, neosobní, vlastně nic neříkající.
4: R&B, kde?
3: A je zajímavý teda její jako promo, já ji teď sleduju a ona to ani nepromuje tu píseň.
4: Já jsem koukala, že to promuje hrozně málo.
3: Ona dala teď nějaký fotodump a očekával bych, že vlastně v prvním týdnu vydání písničky to budeš spamovat tak jako tak, ale už se tam dává.
4: Možná chce být enigmatická, ale jako v tenhle moment se to moc nehodí. Prostě být enigma, když promuješ nový projekt. No mě první den nešla ta písnička přes její odkaz ani pustit.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Poslouchej na rádiu Wave každé pondělí od 19 hodin, na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: we are.
1: Little Sims za pár vteřinek, 10. hodina a Lukáš Pastejřík přináší dnešní poslední zprávy na Radio Wave.
2: Zprávy Radio Wave.
3: Radio Wave.
2: Zprávy.
4: Známý pražský léčitel Alain Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů na luxusní sídlo. Tvrdili jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas Radiožurnál možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě, jeho advokát nechtěl případ komentovat. Nejsložitější lékařské zákroky by od příštího roku měly v Česku nově dělat jen vybrané nemocnice. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Operace jícnu, jater nebo slinivky se mají přesunout do specializovaných center s největšími zkušenostmi. Podle rezortu má reforma pacientům zajistit bezpečnější péči a lepší výsledky léčby. Spojené státy zvyšují tlak na Írán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování íránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet íránskou ropu do Číny. Stalo se to jen 2 dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta. Ve Zlíně dnes začíná 30. ročník československého divadelního festivalu Setkání Stretnutě. Do krajského města přijede například Davidské divadlo, Divadlo Husa na provázku nebo Slovenské divadlo Arena. Patronem letošního ročníku je herec Lukáš Příkazký. Součástí festivalu budou také koncerty, besedy nebo workshopy pro studenty i veřejnost. Festival potrvá do neděle 17. května.
2: Sport.
4: Tenistky Linda Nosková, Nikola Bartuňková i Karolína Plíšková vypadly na antukovém turnaji v Římě v 8. finále. Všechny prohrály ve 2 setech. Nosková s Rumunkou Kirstejovou, Bartuňková s Ukrajinkou Svitolinovou a Plíšková s Rybakinovou z Kazachstánu. Turnaj tak bude pokračovat bez české účasti ve 2 hře.
2: Počasí.
4: Bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Je úterý 12. května. Na Radio Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
2: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: shit.
1: Bang, bang, bang, bang, bang, bang.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy rádia Wave.
3: Kulturní tipy na rádiu Wave.
2: Kulturistán.
4: Kdybyste dneska chtěli vyrazit, až začne pršet, nebo i když nezačne, večer někam za živou hudbou, tak vám nabídneme v pražském prostoru Meat Factory. Od 8 hodiny večerní na vás čekají Acid Mother's Temple a Olaf Olafsson and the Big Bad Trip. Jedná se o komunitní uskupení muzikantů, kteří produkují transcendentální hudbu a tam mísí kaleidoskopické jammy, hypnotizující riffy a taky elektrické freakout k improvizace, takže to bude podle mě hodně nadpozemský. Kdybyste se chtěli uvolnit z těchto sfér do nějakých vyšších, tak můžete v pražské Meat Factory.
5: Do pražského klubu Café v lese můžete zavítat na jméno, které má renomé, famózní koncertní kapely, jsou to francouzští Bruit, no a vidět je můžete taky po boku třeba Alkest nebo Amenra, taky vyjeli třeba z M83, takže velká jména společně s nimi na různých zastávkách, no a dneska v lese to budou tuzemští Endless Dive.
4: A poslední pozvánka, taky pražská, nás vezme do prostoru Bike Jesus, kde dneska proběhne benefice pro mistra Banána. Uslyšíte Lumen, Faust, Vole a taky Lahar. No a jedná se o benefici pro skvělého přítele, hudebního kolegu, právě mistra Banána, který bojuje se zákeřnou a vážnou nemocí. Takže kdybyste ho chtěli podpořit a taky vyslechnout zmíněné v line-upu, tak můžete dneska v pražském prostoru Bike Jesus.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy rádia Wave.
3: Kulturní tipy na rádiu Wave.
2: Kulturistán.

0: Teď malinko otočíme směrem k rozhovoru, který bude trošičku asi divočejší.
1: Trošku to pofackujem
0: tady. Na tuhle epizodu se totiž Krištof Šimek těšil hodně. Bavíme se tady o podcastu Boys. Do studia totiž za ním dorazil hudební guru české scény Roman Holý.
1: Rozhovor začal jeho vztahem k rodné Sušici i vlivu Prahy, ale oba se potom dostali i k důležitým tématům mužství. Takže sdíleli pocity, slzy, rozchody a taky partnery i kamarády.
0: No a tahle epizoda má všechno, co od Boys čekáte, nebo co by pravděpodobně Krištof Šimek rád, abyste z Boys dostali po každý. No a teď vám pustíme ukázku. Vy si tuhle celou epizodu můžete pustit samozřejmě na webu Radia Wave v podcastových aplikacích.

0: aplikacích a tady je už ochutnávka.
1: Já si myslím, že díky tomu, že na jednu stranu dneska právě není vůbec problém mluvit o homosexualitě, naopak je to všechno velmi otevřený a velmi fajn, tak to mělo vždycky být. Mluvit o slabosti mužů, o tom, že muži pláčou, jsou měkčí, já si myslím, že to takový byly vždycky a hrála se hodně svazující křečovitá hra těch našich dědů a otců, kteří to zkoušeli na nás a sami taky měli prostě Bůh ví co za problémy. To je jedna věc. Já si myslím, že tohle to je správně, ale zase na druhé straně takový ten princip toho bouchnout do stolu, jít, vidět prostě nějaký příkoří a vzít tyč a někoho zmlátit, jako, což dneska neumí skoro nikdo z té mladé generace, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu teď záměrně jako ty situace přeháním a zveličuju. Já si myslím, že právě ten mix toho citlivého kluka, který prostě je opravdu, který se umí podívat na situaci, vyhodnotit a umí být něžnej. A mix toho něžného citlivého kluka se zabijákem, který přijde a takovou ti ji natankuje, ale takovou, když si zaslouží, že to není možný, to je ale taky potřeba, chápeš to? Jinak se to všecko zhroutí. Já mluvím teď o mužích, nebavím se o ženách. Jo. To znamená, pro mě je ideální kombinace jemného kluka, který poslouchá Cure, který zpívají Boys Don't Cry, ale on pláče úplně pěkně, normálně se to užívá, protože to je velmi důležitá, ozdravná věc. Já brečím velmi často a velmi rád, protože to skutečně tě uvolňuje, jakoby prostě upouštíš páru a tak dále. Je to důležitý. Takže citlivý kluk, který prostě je fakt něžnej, má herbář doma s kytkama, jakoby dokáže pomilovat něžně, pomalu, hladce, ale zároveň i trošku rychleji a tvrději, jak to v životě má být. Ale do toho prostě, když vidí, že někdo někde svetovaný ubližuje stařence, tak jde a normálně ho rozseká na kaši.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Do I have to tell you again to close that fucking door?

0: Muguna, She Will Move. Kdybyste chtěli něco festivalových pocitů, tak na vás se už teď čekají v Cannes, protože to je festival, který momentálně startuje. No a pokud se tam třeba nechystáte, tak vám bude stačit informace, že v hlavní soutěži se utká 21 snímků a taky dojde na jedno čestné ocenění. Tentokrát na tomhle 78. ročníku odevzdáne, naopak přijme velkou poctu novozelandský režisér Peter Jackson. To je docela nečekaný.
1: Ta pocta bude ve formě čestné zlaté palmy, kterou si tenhle novozelandský režisér převezme, samozřejmě stojící za spoustou jako kultovních snímků, včetně třeba samozřejmě Pána prstenů. No a letošní ročník předávání těch filmových cen v Cannes je taky specifický v tom, že dá přednost spíše filmům méně známých tvůrců a tvůrkyň a taky menších producentů. Ve výběru totiž letos nejsou žádná díla velkých hollywoodských studií.
0: Zároveň tam taky ještě máme mimo soutěžní sekci spoustu třeba dokumentárních snímků, například amerických režisérů Stevena Soderbergha nebo Rona Howarda.
1: To umíme, že jo? To je vlastně kategorie mimo kategorii.
0: To je kategorie mimo kategorii, prostě nevešlo se to sem, ale zajímá nás to. A taky tam se odpremiéruje režijní debut Johna Travolty.
1: A bude tam tančit?
0: Já doufám.
1: Nebo takže bude se tam tančit obecně?
0: Já myslím, že já budu ráda, když to najde, ne? Mm-hmm. Že tam jakoby vejde a trefí kamají do sálu.
1: Pohyby jak Travolta prostě. Hele, Ron Howard, od toho jsem teďka viděl nový film, jmenuje se to Eden. Mm-hmm. Slyšela jsi o tom?
0: Neslyšela a nevím, jestli to je ten film, který
1: není
0: tam
1: to
0: uvedou. Není to dokument. Ne. Taky Zlatou palmu přivezme americká herečka a zpěvačka Barbara Streisand, takže to bude zase hvězdná událost prostě s lidmi, na které jste možná už vůbec nemysleli v současnosti.
1: Přece jenom tam ten Hollywood trošku propíše.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Angi, ano, ty, my jsme už tady dozlobili, už nám došly i noty, prostě teďka přichází Jarda Petřík.
1: Už tam došly noty.
2: Ahoj, tak já mám určitě nějaký notičky a zlobit 100% budem se nořit do bahna společně s Bugem neboli Kevinem Martinem, ostatně Deep in Mud, jedna z jeho nových věcí, tak tu hrajeme pravidelně.
1: Až tak nepozlobíš.
2: No, rozhodně. A nejen sám s Juditou Císařovou, která mimochodem vůbec nebude člověk, který by netušil, o čem mluví, protože ve Špíně nedávno dělali o Bugovi speciál, protože Kevin Martin má hodně dlouhou hudební kariéru, začátky v projektech jako Techno Animal s Justinem K. Broderickem a spousta dalších, potom x solovek a spoluprací s vokalisty a vokalistkami. No a teď v sobotu živě ve Fuchsu na Štvanici v Praze.
1: Nebude tam sám, společně s ním třeba Warrior Queen.
2: No,
1: taky
2: ta nepřijde, protože prosím tebe nedostala víza, Filipe.
1: Ježišmarja. No stejně mi něco říká, že to bude takový jako rozplývání se nad kariérou Buga společně s Jardou a právě s Juditou Císařovou, takže to je něco, na co se můžete těšit. Zároveň krom teda hostky, kterou budeš mít živě ve studiu, si budeš i telefonovat.
2: Jo, pozveme taky na dnešní nové modeláře a těšit se můžete i na bramboru s vejcem, takže myslím si, že program docela napěchovaný.
0: Napěchovaný následující 4 hodinky. My se loučíme a vy si užívejte vysílání s Jardou. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Angie a ještě předtím Turnstile. Úterní On Air na Waveu pokračuje teď už ne s Terezou a Filipem, ale s Jardou Petříkem. Máme 5 minut po 11. A pokračujeme už za chvilinku do Velké Británie za Neo Archives a její novinkou Boys in Blue. Jinak pokud jste dneska ještě nebyli venku, tak se připravte na to, že se oproti včerejšku a dalším dnům zpátky v čase výrazně ochladilo, takže se rozhodně nezapomeňte přidat pár vrstev navíc, nebudete toho litovat. Já doufám, že nebudete litovat ani poslechu Rádia Wave. Kromě muziky a novinek v playlistu pro vás budu mít i ukázky z některých aktuálních našich podcastů a pořadů. Jak už jsme zmiňovali při předávce Bavit se, budeme o jedné ze sobotních akcí v Praze. Zvát budeme do prostoru Fuchs 2 na Kevina Martina neboli Baga, který se představí živě, a probereme ho trošku v příští hodince s Juditou Císařovou. Taky si zavoláme s Viktorem Palákem, který vás pro změnu pozve na dnešní nejnovější modeláře. A nemine vás ani Brambora s vejcem. Dneska budou klást otázky Aleš Tuchlý a Ivana Veselková Matějovi Samcovi, na to se hodně těším. Teď už novinková Neo Archives, tohle je její singlovka pojmenovaná Boys in Blue, no a na konci července taky celá deska Emotional Junglist.

0: jmenovaná Tokyo Drifting, no a z japonského Tokia teď vlastně nebudeme mířit až tak zase úplně daleko, protože vás pozvu na poslech nejnovější Casablanky a ta se věnuje dálné Asii, konkrétně zemím jako je Thajsko, Malajzie, Singapur nebo Tchajvan, protože všechny tyhle státy navštívila taky Lucie Kohoutová-Vinická, která přišla za Pavlem Sladkým do studia vyprávět o své 3,5měsíční nomádské cestě po Asii a právě zmíněný zemích. No a jaký je rozdíl mezi nomádskou cestou a dovolenou, na jaké místní oslavy a slavnosti se stihnula podívat, to všechno se dozvíte, když si poslechnete nejnovější Casablanku, ze které pro vás teď mám taky připravenou krátkou ukázku.
1: Čínský nový rok vypadá v podstatě tak, že jdeš a může ti pod nohama přistát petarda úplně jakoby kdykoliv, kdekoliv a ještě potom ostatní tomu zatleskají, protože je to vyhánění zlých duchů. Takže pro mě trošku noční můra, musím říct. Ono to trvá třeba oficiálně 2 týdny, ale my ještě, když jsme byli vlastně na hranicích už se Singapurem, tak pořád byly ohňostroje, pořád byly petardy, takže to byl třeba měsíc a myslím si, že ještě dál pokračovali. Nevím, jestli to jako vezmu jako záminku a pak prostě pouští ohňostroje a petardy prostě jakoby dost bez zábran. Takže jako zlatý náš Silvestr, který je jeden den, musím říct, protože tohle bylo fakt náročný, prostě pořád někde nějaký rány, pořád se člověk něčeho leká. Pokud se člověk nerad leká, tak možná úplně jako nedoporučuji Malajzi během novýho čínského roku, protože ani to nemají moc jako nějak odizolovaný ty domy, takže i když my jsme prostě třeba pracovali, tak najednou nad naší střechou prostě výbuchy a třeba 5 minut to jelo, že jo, takže já už jsem je chtěla uškrtit prostě. Bylo to fakt náročný. A do toho teda se to ještě poznalo tak, že spousta lidí bylo v chrámech, tak to bylo zajímavý pozorovat, protože oni mají jako miliony rituálů, který tam dělají. Mám pocit, že možná v každém chrámu jsou jiný, takže třeba někde něco pálili, někde měli takový sofistikovaný vlastně jako losování nějakých šťastných čísel nebo čísel, který jim pak ještě řekli něco dalšího. Bylo to fakt zajímavý pozorovat. I jsme se o tom potom bavili, tuším v Singapuru, v jednom chrámu s Malajkou a ta říkala, že třeba jako různě pálí věci, že když někdo umře, a to asi to není, neplatí to pro všechny, ale že někde to taky je, že když prostě někdo umře, tak oni mu musí poslat jako spálit papírový dům, aby on měl tam na druhé straně kde bydlet a třeba, že mu musí poslat papírový sluhy, ty taky jako spálí, papírový peníze, aby mohl zaplatit ty sluhy, papírový peníze na auto nebo papírový auto a tak dále. A úplně prostě si poskládá z papíru život na druhé straně. Prostě. A když ne, tak je tam trochu v háji.
2: A co se týče thajského nového roku, tak víš, kolikátý rok se píše teďka?
1: K 2569, myslím.
2: Já tě jen tak pro zábavu zkouším.
1: A jo, jsem se trefila, 2569.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krátce před 11:30 pro vás mám dva výstavní tipy. Prvním vás pozvu do Hradce Králové a tamnější galerie moderního umění, kde máte do 7. června čas na výstavu Nikoliko Ploukové pod názvem Padá ticho, která představí novou sérii maleb téhle umělkyně, ve které se ticho stává prostorem soustředění a jemného pozorování. Autorka totiž nechává běžné předměty, jako je židle, špendlík, různé nádoby nebo ovoce, či fragmenty těla, vystupovat z vrstvené měkké barevnosti jako záznamy osobní i sdílené paměti. Jak padá ticho, v podání Nikoliko Ploukové se můžete na vlastní oči přesvědčit v Královéhradecké galerii moderního umění. Čas máte do 7. června. Do 28. června máte čas na výstavu ve Veletržním paláci v Praze v rámci Národní galerie, a to na bienále Umprum s podtitulem Generace Z. O neboli generace, o které se často mluví, která je často staršími hodnocena a posuzována, a která vyrůstá ve světě, jenž čelí velkým změnám a překotnému technologickému vývoji. Jak tuhle dobu a dění kolem sebe vnímají sami lidé z generace Z a jak čelí projevům současnosti, přesně o tom je tahle výstava, která přináší průřez tvorbou studujících na Umprumce napříč všemi katedrami a obory. Vstup zdarma.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: V i-vysílání České televize.
4: Případy, které nedávají smysl.
5: Něco mi na tom nesedí, pane.
4: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
6: Patience je autistka.
7: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
5: Jen možno.
7: Spíš patrnou.
5: Ne!
4: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
8: Klidně je mohla zavraždit ona.
4: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.

stará dobrá Křižíková fontána a taky stará dobrá parta vynikajících lidí na starém dobrém rádiu Wave. 11:38, pokračujeme v úterním on airu za chvilinku s naopak novým dobrým Vincem Staplesem a jeho singlovkou Blackberry Marmalade, ale ještě než vaše uši budete moct ponořit do té ostružinové marmelády, tak pro vás mám pár pozvánek na to, kde potkat nás, tedy rádio Wave, během dalších letních měsíců tam někde venku. Už za dva dny budete mít dobrou příležitost na to užít si trojkoncert českých domácích kapel a projektů a navíc i zjistit, která z nich vyhraje další ročník Checkingu. Finálový večer se uskuteční už za dva dny, 14. května v pražském paláci Akropolis. Těšit se můžete samozřejmě na trojici Aida de Young, Frankie and the Deadbeats a Bad Focuse, neboli na přesně tohle trio letošních nominantů. No a v závěru večera samozřejmě zjistíte, kdože z nich letos ten Checking vyhraje. Podíváme se ale třeba samozřejmě i na spoustu festivalů během letních měsíců, ať už to bude festival Kamenice, kde budete moct 6. června vidět naživo například Starter, Podhoubí a vlastně celou stage Rádia Wave. Tu celou stage Rádia Wave si přeneseme i na budějovický Majáles, který potrvá od 31. května do 5. června. No a samozřejmě nebudeme chybět i v Karlových Varech, tam logicky si opět užijete naživo Čelisti, konkrétně 9. července, ale objevíme se například i na festivalu Cars of Ostrava, a to konkrétně s Buchtami, které se tam naživo představí 17. července v aule Gong. Taky pojedeme na festival Povaleč, ať už s Podhoubím, Boys nebo Startérem, a bude toho samozřejmě daleko, daleko víc. Sledujte naše sociální sítě a nebo tohle všechno pěkně shrnuté najdete i na našich webovkách wave.cz. No a teď už slibovaný Vince Staples, tohle je jeho novinka pojmenovaná Blackberry Marmalade. Od rapu víc ke kytarám.

0: Blake the Man 1000 a taky Nicky Nair, tohle byla jejich spolupráce pojmenovaná Reno Moon. My máme pár minut do úterního poledne a před 12. stihneme v playlistu ještě Amélie Siba, která vás vezme do Slovinska, do hlavního města Lublaně, a taky Brandon Benjamin se songem Mental Ecstasy to stihne.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují.

19 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

4 jedničky La Linea de Puntos, zase trocha té španělštiny v úterním on airu na Waveu. Teď krátce popolední nás čeká Party of Two a to bude za chvilinku vlastně i přímo tady ve studiu, protože za mnou přijde Judita Císařová a bavit se budeme o jedné pártošce a zároveň liveku, která se uskuteční v sobotu v pražském klubu Fus 2, kam přijede po 7 letech do Prahy, naposledy to bylo v roce 2019, Kevin Martin neboli The Buck živě. No a právě o tomhle chlapíkovi, který je na scéně už od 90. let a má za sebou spoustu hudebních proměn, aliasů, projektů a tak dále. Budeme mluvit za nějakých 10-15 minut s Juditou Císařovou. Teď už v playlistu slibovaní Party of Two, spolupráce s Jarrah Crace a Swim, Two Nights in LA.

0: King Midas Sound, ve skutečnosti jeden z mnoha projektů Kevina Martina, o kterém se teď budeme bavit s Juditou Císařovou ze Špíny. Ahoj, Judito.
1: Ahoj.
0: A bavit se budeme v souvislosti, že Kevin Martin se po nějakých 6 letech, naposledy byl v Praze v roce 2019, vrací zpátky, a to tentokrát do klubu Fus 2, kde se představí živě, což je vždycky příležitost vzít si sebou rozhodně špunty a být připraven na to, že vám jeho muzika rozvibruje veškeré vnitřnosti, protože Kevin Martin si hodně nechává záležet na tom, aby to vždycky bylo hlasitý a intenzivní. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme. I k tomu line-upu, který čítá samozřejmě taky i lokální jména, ať už je to Yukimura, alias Mudaki. Bohužel nebude Warrior Queen, protože tahle Jamajčanka prý nedostala víza.
1: Je to tak, ale zároveň jsem se doslechla, že se intenzivně pracuje na tom najít nějakou náhradu z toho právě okruhu spolupracovnictva do Baga, takže se vlastně můžeme těšit na nějaký, bych řekla, hodně dobrý překvapení, kdo vypadne. Takže i když bohužel já jsem se hodně těšila na to, že uvidím Warrior Queen, tak zároveň si myslím, že třeba kdyby to byl Flowdan nebo tak něco, tak se rozhodně zlobit nebudu.
0: No, je pravda, že Kevin Martin má kolem sebe opravdu širokou škálu vokalistek a vokalistů, kteří mu pomáhali na spoustě desek dávat dohromady ten jeho specifický zvuk. K tomu se taky určitě dostaneme, ale je dobrý říct na úvod, že Kevin Martin rozhodně nezačínal jako člověk, řekněme, z elektronické scény.
1: Ne, vůbec to tak není. Já docela zajímavá věc je, že vlastně ten první nástroj, se kterým veřejně performoval v rámci kapely God, do který se postupně potom přidal Justin Broderick, tak byl saxofon. Ale zároveň jeho kořeny jsou hodně hluboce zapuštěný v punku, v punkové scéně. Vlastně to začalo už v jeho rodném takovým maličkým zaprdlém městě Weymouth, kam chodil do místního record storu a poslouchal tam Kres, spoustu anarchopunku, Dead Kennedy a všechny ty podobné věci, a vlastně nasával tu hudbu právě skrz jakoby punk a nějaký hardcore punk. Pro něj to i vlastně v té době byl hodně velký únik, protože cítil, že on byl z toho takového hodně jako violent prostředí v rámci své rodiny, a najednou prostě našel hudbu a lidi, kteří skrz tu hudbu vyjadřovali podobné zoufalství, se kterým se vlastně nedá jakoby co dělat, zvlášť když jsi prostě malý dítě, který prostě nemůže jakoby něco prostě jako zasáhnout, když se dějou nějaké jakoby hodně špatné věci, a vlastně stalo se mu to takovým únikem, a pak se mu to stalo i takovou jako celoživotní mantrou, bych i klidně řekla, protože ten jeho přístup k té tvorbě, i když potom v 90. letech, když se přestěhoval do Londýna a začal tam nějak nasávat jako víc tu dubovou kulturu, on hodně zmiňuje pro něj takový transformační zážitek, když byl na Irie Stepas a ještě na jednom dubovém sound systému, jehož jméno si teda bohužel nepamatuju, a tak vlastně jakoby pořád ten jeho přístup k věcem byl vlastně punkovej. A zajímavý je, že třeba i skrz ten anarchopunk se stal vlastně celoživotním vegetariánem.
0: Zmínila si Justina Broderika, který ho přitáhnul do toho projektu God. Nicméně já jsem osobně se poprvé dostal do kontaktu s Kevinem Martinem díky spolupráci s Justinem v podobě Techno Animal. Kdy ty poprvé si slyšela něco od Kevina Martina a v jaký z jeho iterací?
1: Moje první setkání s Kevinem Martinem bylo v rámci desky Angels and Devils, takový tý, která přišla po London Zoo, který byl hodně takový dubstepový, rozjetý, byla to vlastně ta éra, kde jakoby na sebe, bych řekla, strhl největší pozornost, a pak byli všichni překvapeni, jakoby, že Angels and Devils je prostě úplně něco jiného. Začala to být takovej ten víc, jak to říct, zlověstnej dub, bych třeba zmínila, a vlastně bylo to skrz hnedka první song, který tam má, na kterém spolupracuje s Grouper, což je moje extrémně oblíbená ambientní skladatelka, bych řekla, a zároveň tam má třeba i spolupráci s Dead Grips na tomhle s tom albu. Takže jakoby skrz to jsem se k tomu dostala já.
0: Což mimochodem, ten ambient je vlastně další žánr, ke kterému v posledních letech Kevin Martin hodně začíná tíhnout. Asi bych si to před nějakými 20 lety nedokázal úplně představit, i když tam možná nějaký decentní náznaky už byly. Tak když se teď podíváte na jeho Bandcamp, tak vlastně těch ambientních desek, ryze offbeatových, ale pořád dost ponurých, je čím dál víc. Já jsem aktuálně stihnul včera naposlouchat, abych se připravil na dnešní rozhovor, nejnovější album Blue Loop.

0: které vyšlo teď 1. května a je to zase čistě ambientní deska, která vlastně vznikala tak nějak na cestách, jak tam Kevin Martin píše, že v průběhu turné a koncertování, když má někde čas a zahraje si nějaké ty loopy, tak postupně z toho vlastně vznikají tyhle čistě offbeatový a ambientní věci a postupně i celý dlouhohrající releasy. Takže pro mě osobně vlastně další hodně zajímavý twist v té Martinově tvorbě. No.
1: To jsi teda zároveň o krok přede mnou, protože já jsem tuhle desku si ještě nestihla pustit, ale je pravda, že on i vlastně v poslední době vydává, což dřív nedělal, vlastně věci pod svým občanským jménem a celý se to odjistilo s albem, ve kterým se jakoby vyrovnával s takým hodně traumatickým zážitkem, kdy se mu narodil syn, ale vlastně a potom byl jakoby hodně nemocný, zároveň málem jeho manželka umřela při tom porodu a on v té době měl někde hrát, připravoval nějakou desku a najednou se prostě všechno úplně převrátilo a na základě toho se potom rozhodl, že udělá takový soundtrack tady tohodle z toho jakoby otřesného zážitku a je to takový soundtrackový, pak s tím vlastně myslím i vystupoval na Unsoundu, že se nechal jakoby přemluvit, že OK, tak jakoby půjde do toho a vlastně od té doby sází tyhle ty věci, ale zároveň pořád vydává spoustu věcí i pod s nejma jinýma monikerama a třeba moje hodně oblíbená teďka z té poslední doby je, to je myslím loňský, je ta kolaborační deska, by se dalo říct, z Ghost Dubs.
0: Mm-hmm. Když už jsme zmínili ty jeho začátky hodně hlukový, tak je asi taky dobrý dodat, že ať už živáky nebo DJský sety, když půjdete na Kevina Martina pod jakýmkoliv jeho aliasem, tak si můžete být jistí, že to bude intenzivní. Kde jsou tyhle počátky, jako vyhánět lidi vlastně z těch venues a spíš než natahovat na to, že člověk, který aktuálně zrovna vystupuje a pojďte mi udělat pořádný crowd.
1: Já si myslím, že to prostě pořád se vracíme k těm GAT, kdy tam jakoby sázel hlavně na to Ságo a kdy prostě ten a kdy to bylo nejvíc i hudebně v kontaktu s tím punkem třeba, kdy tam byla opravdu ta potřeba toho jakoby vytvořit těm lidem jakoby fakt zážitek a i klidně takovej, že prostě zdrhnou ven a že prostě trošku jakoby terorizovat. Ale potom samozřejmě se to přetavilo tady do těchto z těch jakoby, jak bych mohla citovat Karla Vesly, do těch jakoby tučných dubových prostě červů, co se jako valí z těch beden. A kdy ten zážitek zase se trošku jakoby transformuje, že by měl spíš jako přitáhnout, ale zároveň vytvořit v tom posluchačstvu pocit, že musí, nebo že může vlastně konečně ze sebe sesypat všechno jakoby zlý a špatný a opustit se a opustit to v tom klubu.
0: A očistit se tím zvukem, což
1: přesně tak.
0: Zároveň s tím si můžete být vždycky jistý, že když půjdete na Baga, tak ten sound systém v tom konkrétním klubu nebo na festivalu bude rozhodně stát za to, protože on Kevin Martin se na tom opravdu zakládá.
1: Mega si na tom zakládá. A ještě to bych možná ráda vypíchla, že vlastně on v Berlíně pořádá jednou za čas tu svoji jako pressure party, kam se mi teda bohužel ještě nepodařilo nikdy dorazit. A to když jenom vidím fotky jakoby toho jako sound systému, jak si jenom říkám, wow. A jakože tam je to opravdu jako fakt vyšperkovaný. A že vlastně i jsem slyšela, že když tady byl před těma x lety, v tom roce 2019, kdy vystupoval vlastně Smith Red, bylo to v rámci Žižkovské noci, tak on prostě chtěl, aby tam měl fakt jakoby mega dobrý sound a rozhodl se, že prostě klidně část svého honoráře prostě pustí jakoby pryč, aby se to mohlo investovat do toho zvuku. Což mi přijde jakoby taky skvělý.
0: No rozhodně je to člověk, který na té scéně má dal velký srdce. Ostatně pro mě osobně je to spojený s tím, že pravidelně vystupoval snad každý rok na Unsoundu s nějakým novým projektem a velmi úzce byl spjatý s organizátory a s tímhle festivalem, což vlastně taky něco asi znamená na té scéně obecně. Proč zrovna dneska mluvíme s Juditou o Bagovi, to už jsme zmiňovali, ale je taky dobrý odkázat, pokud vám nestačil tenhle, řekněme, kratší vhled do hlavy a sonického světa Kevina Martina na jednu z letošních špín, kde jste se mu věnovali velmi podrobně.
1: Je to tak, bylo to, nevím, 2-3 měsíce zpátky si myslím a tam jsme se právě snažili prolistovat celou jeho diskografii nebo vypíchnout nějaký takový stěžení momenty a zaměřili jsme se právě na ty punkové začátky, zaměřili jsme se hodně na to, z čeho vlastně vychází i nějak jakoby myšlenkově a zaměřili jsme se i hodně na to, jakým způsobem třeba vnímá hudební průmysl, jakým způsobem vnímá dění kolem sebe. Já jsem s ním kdysi dávno dělala rozhovor, takovej kratoučkej, ten je taky tady někde na Vejvu, kde jsme vlastně od hudby velmi záhy prostě se skočili k tématu gentrifikace a třeba zvedání nájmu. A je to taky třeba 7 let zpátky a vlastně, když jsem se to pak zpětně pouštěla, tak jsem si říkala, wow, jako on vlastně i trochu, by se dalo říct, předpověděl to, kam to v Praze půjde a už tenkrát to bylo třeba v Praze hodně špatný nebo v Česku a přirovnával to jakoby k jiným evropským metropolím, protože on sám jakoby vlastně se
0: on
1: hodně
0: stěhoval. On
1: už z Londýna
0: zase utekl, ne? Nebo ještě
1: utekl z Londýna, žil v Berlíně, teďka myslím si, že přesídlili do Bruselu, on má manželku z Japonska a rozhodli se, že prostě budou jako 100% žít v Evropě, ale vlastně právě i z toho Londýna ho vytlačila ta gentrifikace, on tam zmiňoval, že prostě několik let to pak skončilo tak, že žil někde prostě na okraji Londýna ve svém vlastním studiu a že už to bylo absolutně jakoby neudržitelný. Takže si myslím, že minimálně i pokud vás zajímají víc nějaký jeho politický postoje a prostě co všechno jakoby za touhle s tou masivní jakoby dabovou, hlukovou stěnou nějak tak jakoby myšlenkově stojí, tak doporučuji si tu špínu pustit.
0: Rozhodně to není jenom hudebník. Myslím si, že když by s ním člověk chtěl strávit večer a pokecat o čemkoliv, tak by to rozhodně byl jeden z těch nezapomenutelných večerů.
1: Jo, jo, proto plus je hrozně jakoby příjemnej a milej a takový jako humble člověk.
0: Až by to člověk úplně nečekal v kombinaci s tou muzikou, kterou
1: jo,
0: kolikrát dělá.
1: Tak.
0: Z konce března je ta špína, jenom kdybyste ji chtěli dohledat konkrétněji. No a ještě jednou můžeme zmínit, že o Bagovi jsme teď mluvili hlavně v souvislosti s jeho sobotním livekem, které se uskuteční v pražském klubu Fuchs 2 na Štvanici. A Warrior Queen sice nebude, ale 100% si můžete být jistí, že za Majkem bude někdo další a bude to stát za to tak jako tak. No a my si od Baga teďka pustíme jednu z něho. Mám ten pocit letošních věcí, rozhodně na z těch novějších, spolupráce s Magugu a ponoříme se do sonického bahna, a to doslova deep in mud. Judito, díky.
1: Já taky děkuju, ahoj. True, I jiggin' that soldier. Deep in the mud, ting. Oyana, Oyana, Oyana. Deep in the mud, they raise me. Deep in the mud, I'm raised. Yeah. 10 toes on the concrete, no shoes and no tie, no lace. I'm all we come from trenches, where they go grass to grace.

Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A když jsme vás tady pár minut zpátky společně s Juditou Císařovou zvali na dnešní sobotu do Fuxu, kde si budete moct naživo užít Baga neboli Kevina Martina, tak já rovnou přidám tři tipy na koncerty v Praze na dnešní večer. Začneme klubem Bike Jesus, což je vlastně ob dveře, kde je Fux 2. Zavítat tam dneska můžete a měli byste rozhodně na benefici pro Banána. Začíná se v 8 večer a zahrají mimo jiné kapely Lumen, Faust, Vole nebo Lahar. A jedná se o benefiční koncert právě pro Banána, kterého můžete znát i od nás na Radio Wave z modelářů, který bojuje se zákeřnou a vážnou nemocí a výtěžek ze vstupného bude použit na finanční podporu toho, aby se co nejdříve, pokud možno nejrychleji a nejlépe uzdravil. Benefice pro Banána dneska od 8 večer v Bike Jesus. Kafé v lese zve na koncert kapely Bruit, francouzskou skvadru, která dneska bude podpořena ještě domácími Endless Dive. Začíná se v 8 hodin večer. No a Meat Factory ovládne transcendentální hudební tvorba projektu Acid Mother's Temple, který kombinuje hypnotizující riffy, eklektické improvizace i kaleidoskopické jammy. Kromě nich vystoupí také domácí Olaf Olafsson and the Big Bad Trip. Acid Mother's Temple dneska po 8. večer v Mítku.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Sodomland a trocha provětrání vašich speakerů, popřípadě sluchátek s tímhle bangrem, který se jmenuje Number One. 12 hodin na 54 minut, úterní on air na Waveu, do té 13. ještě z Goat Girl a taky Timeou, takže na domácí scéně zakončíme další hodinku dnešního úterního on airu s datem 12. května.
1: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
2: Ale ty, a co to je vůbec?
1: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
2: No, zní to dobře.
1: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
3: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
1: Ida the Young,
3: Frankie and the Deadbeats
1: a Bad Focus.
3: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
1: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
3: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
2: No je, ty si Rozkvět najednou.
4: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
5: Quest.
4: Quest.
5: Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Teď jsme si udělali takovej malej únor v květnu díky February a jejich songu Incandescent Beat. Ještě předtím to byla Billie Eilish, taky tematicky hned po 13. hodině s věcí pojmenovanou Lunch, tak pokud to objedváte, doufám, že vám takzvaně přišla k chuti. Co by vám rozhodně mohlo přijít chuti, tak to je nový Genesis Owusu, který už za pár dnů 15. května vydá svou třetí studiovku. Jmenovat se bude Red Star Woo and the Worldwide Scourge. My si z ní už nějaký ten pátek hrajeme singlovku Stampede, no a teď k ní přibyla nová, v pořadí už třetí vlaštovka z té desky, pojmenovaná Life Keeps Going. No a pokud se nemůžete dočkat, tak vězte, že už za tři dny, teď v pátek 15. května, bude venku celé tohle 15-položkové album, které prý bude kombinovat neo soul, hip-hop, funk i alternativní pop. No a tahle věc má navíc ještě pěkně rozlámaný drum and bassový spodek. Life Keeps Going, Genesis Owusu.

0: čase zase novinkový a dá se říct, žánrově je docela širokospektrálně rozkročení.
1: No, dneska zvlášť, protože i Banán se pochlapil a dodal tracky, které bych od něj nesnad nečekal, ale které jsou jako mimořádně rozkročené od španělského folku, dá se říct, přes takové jako disonantní jazzové vyhrávky s hardkorovými kořeny. A já mám taky v plánu nějaké ty experimenty, takže dneska to bude na tuhle notu.
0: Když jsem si četl noticku na ten dnešní díl, tak jediné jméno, které jsem znal, byl Cassel Jäger, neboli francouzský experimentátor François Bonnet. Ten bude asi od tebe?
1: Jo, ten je ode mě, bude vydávat v červnu nové album, takže si dneska pustíme ochutnávku. Taky pokud se vejdou, se budeme bavit o Visible Cloaks, ty určitě taky znáš.
0: A pravda, jo, Visible Cloaks taky jsou, je to ano.
1: Já jsem to říkal. No a taky máme spadenou na střední vlny tuhle českou kapelu, kterou jsme měli co by hosty nějakých pár měsíců zpátky a oni nelenili a vydali teď novou nahrávku, takže se budeme trochu bavit i o ní. A možná malinko zavzpomínáme i na včerejší koncert kapely Gnot. Tahle britská kapela měla původně přijít za náma do studia, ale jak už to tak u kapel na turné bývá, tak je zdrželi dopravní uzavírky a nakonec jsme to nestihli. Ale na tom koncertě jsem byl a byl skvělý a s Pedim z Gnot jsme domluveni, že si takzvaně zavoláme a ten rozhovor doženeme někdy později.
0: Tak to je skvělý. Na jaký další koncerty se mimochodem chystáš, Viktore, v nejbližší době?
1: Dobrá otázka, já nevím. Já se chystám, no asi na Lucrecii Dolt, to je příští týden v Meat Factory. Mm-hmm. Zítra se nechystám, ale rozhodně zvu, nechystám se, protože nemůžu, ale rozhodně zvu na Jarbou, která se vrací do Prahy a bude hrát taky v Meat Factory z hodou okolností. A prosím vás, dneska ještě v Bike Jesus a taky v Eterny jsou mimořádné metal hardkorové koncerty, které jsou navíc benefity na Banána. Tak pokud o tom nevíte, tak se koukněte do diářů a vyražte a potom se nás pusťte samozřejmě, když budete na těch koncertech, všechno vysíláme živě.
0: No minimálně do Bike Jesus už jsem dneska zval v rámci kulturních typů, tak je super, že si doplnil i ten druhý event, který se dneska na podporu Banána taky koná a samozřejmě obě ty akce zajímavé velmi i hudebně, nejenom tím, že podpoříte velmi dobrou věc, která souvisí i velmi úzce s modelářem a co si budem. Viktore, díky moc a já se osobně hodně těším na dnešní novinkový speciál. Vy laďte samozřejmě, jak jste zvyklí, každé úterý i dneska večer modeláře od 9. Viktore, měj se
1: tak
0: krásně.
1: Tak nesklameme tebe ani někoho dalšího. Děkuju a poslouchejte. Čau.
0: A my pokračujeme s muzikou v playlistu. Před námi Kelela nebo Caroline Polaček.

Dang. Dang. Dang.

0: Historicky poslední vydání magazínu Balance a moderní láska jste si mohli užít i naživo, a to ve velkém nahrávacím studiu S1 tady v prostorách Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Pokud jste u toho nemohli být s Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou a jejich hosty, tak pro všechny ty z vás jsme samozřejmě pořídili i záznam. No a ten si můžete vyposlechnout dneska po 7. hodině večerní. Nejenom o ukončování vztahů, ale tak nějak obecně o tomhle tématu se Petra a Markéta bavili s Alešem Boreckým a Marií Poláškovou. No a vy si tenhle historicky poslední balanc lomeno moderní lásku vyposlechněte třeba dneska od 7 hodin večer, anebo pak samozřejmě kdykoliv na našem webu i v podcastech.
1: Balanc. Praktický magazín pro ty, kteří chtějí být vyrovnaní a rozvíjet se. Balanc. Bublinka do vodováhy vašeho života. Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy a dejte si to nejlepší z našeho duševního bufetu. S Petrem Bouškou.
2: Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Slovenská spolupráce v podání Berlin Manson a Katarzie. Nemám koho obdivovat. Za chvilinku zamíříme do Venezuely, i když producent Luis Garban, a.k.a. Safety Trends, už nějakou tu dobu žije v Evropě, potažmo v Barceloně. Jeho nová singlovka z dlouhohrajícího debitu pod tímhle aliasem, kterou si tady už pár dní rotujeme, co by jednu z květnových novinek v playlistu, se jmenuje Most of Me is Elsewhere, ale ještě předtím pár filmových tipů. Začneme třebíčským kinem Pasáž, tam můžete dneska zajít na Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, promítá se od 7:30. Ostrov nad Ohří a Dům kultury v 7 večer Noc na zemi, neboli snímek Jima Jarmuše z roku 91. Náchodské kino Vesmír promítá Zmizení Josefa Mengeleho v 19:15. Pokud v Praze půjdete do kina Atlas, můžete zkusit třeba v 7 večer Iona a pokusné králíky, v 19:15 posledního Vikinga, anebo ve 21:30 Nevěstu s vykřičníkem.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Táňa Lvovská a song pojmenovaný Mellow. No jak moc něžný nebo jemný bude, nebo něžná nebo jemná bude dnešní brambora s vejcem, to je samozřejmě otázka. Mohla by být něžnější než obvykle, protože Aleš s Ivanou budou mluvit s Matějem Samcem a to je něžnost sama. Samozřejmě, kdo znáte Matěje osobně, tak mi to rozhodně potvrdíte. Po 14. hodině je brambora s vejcem ve studiu a do 14. v playlistu ještě Alex G. Teige anebo Tyler The Creator.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Dělej, Aleši. Mám mluvit něco.
1: Ne, já se
0: a já ti nejdřív, to je tvůj problém.
2: Ty jsi mě nevytáhla.
0: Ne,
2: no, já už jsem úplně vytažený. To jsem mal, vypnul si telefon ten člověk, tady se musí vypnout telefon na zbytek dne, potom co tady absolvuješ.
0: Já bych nejdřív udělala pozdrav, Aleši.
2: Jo, tak pozdrav. Tak...
0: Slušný pozdrav.
2: Ahoj, může to říct ahoj, dobrý den, ahoj.
0: Dobrý den, ahoj.
2: Jsi slušnější, taková a milejší. Nazdáreček,
0: zdravíme vás.
2: A to byla Ivanka.
0: Začíná podcast Brambora s vejcem.
2: Ano, to je Ivanka Veselková a
0: no tak s Alešem jenom. Ano, Aleš pořád drmolí,
2: a je tady s náma...
0: nesrozumitelně mluví.
2: Je tady člověk z Varu, prosím tě, jo? Pozor, srdce kalvarský, Matěj Samek.
3: Ahoj,
2: se to čte. Málo se to ví.
0: Matěj Samec. A Aleš udělal takový vtip, no? Jakože v angličtině co se někdy čte jako k, a teď Aleš si myslí, že to je vtipné.
2: No a moc, ale já se vnitřně nezajímám. Matěj, myslíš, že to je trochu vtipný, jenom
3: jo,
2: spíš
3: mý. Jo, strašně, spíš víc. Určitě tak 60 až 70.
2: Jako to je hodný člověk.
0: Zesta.
2: Přišel hodný člověk.
0: Ty by si Matěj tady tomu vtipu Alešově, jakože Matěj Samec, Matěj Samek, tak. Dal 70% ze 100.
3: No dál, dál.
2: Zda, jako to se pozná. Ten člověk vystudoval Damu, prosím tě, jako dramaturg, taky režisér, prostě adaptoval světové prózy, spoustu světových próz, i básní. Poznáte, to je vnitřní básník, teďka ožije.
0: Taky dlouholetý umělecký šéf Meat Factory, že?
3: Ano. Ale kde vlastně už je to bylo? Už to bylo. Je to minulost, už nejsem toto.
2: A když je něco minulost, tak už to vlastně jako není pro tebe.
3: Hele, to ti můžu právě přesně říct, že je to přesně naopak. Já si myslím, že když je něco minulost, tak to vlastně stále trvá, jo. Že to, co žijeme, vlastně v nás zůstává. Například máme zlomené srdce, ale lidé nám říkají, ono to přebolí, často vyléčí. Ale já tomu nevěřím. Ne. Já myslím si, že to prostě zůstává v nás a utváří nás.
2: To hodně lidí počne, jak si potěší, si myslím, tohle.
3: Je to hrůza.
0: Je to pěkný pohled na věc.
2: Z toho se nedostanete. Ano. Ale Matěj, na úvod, představ se nám jenom ve třech slovech. Máš jenom tři.
3: Matěj Tanec Samec.
2: No to, jo, a ještě rýmuje, taky dávám 7 z 10 tomu.
0: A je to pravda, že Matěj je takový rtuťovitý, neklidný. Ty, když tady byl, tak si byl úplně jako takový mladý sokol.
2: Jaký rozverný gymnasta.
0: Skotačil tady po stole, ne jako ty Aleši. A Aleš má dneska, mě baví vždycky v audiu popisovat různé vizuální věci. Aleš má dneska
2: já jdu jakoby na koncert,
0: boty, no vypadáš vypadá jako to... na funus, když
2: jdeš. Ale na svůj, Ivanko. No, to je každý den se pravou na svůj vlastní funus.
0: Jako když jde na svůj funus, má takové naleštěné černé bodky, špičaté.
2: Martin se mírně zmíval teďka. No to není Martin,
0: a ty máš
2: Matěj.
0: Takovou úzkou kravatku, teda takovou tenkou, spíš takovou stušku
2: úzký
0: černou.
2: Život. Úzký život, úzkost obecně.
0: Ale nemáš žádné sáčko, ne. To jsi nechal
2: v kanceláři. To jsem nechal v kanceláři, jsem říkal, to je moc, že by mi bylo horko, už teď se trochu potím.
0: A kaťátka máš černá.
2: Ano,
0: a vypadáš
2: a slipy taky černý.
0: Vrchní prchní.
2: Pištěláčku, pojď sem. Hele, zeptej se na něco.
0: Dobře, Matěj, prosím tě, ty také často vytváříš různé pěkné věci pro Český rozhlas. Mimo jiné třeba připomínám podcast s názvem Mizení. To bylo takové tajuplné, pěkné, to si když tak poslechněte, hackerka a tak dál. Je teď něco takového hezké pro Český rozhlas, co chystáš?
3: Ano, je to Mizení 2. To vlastně pokračování.
0: A to se bude tak jmenovat Mizení 2?
3: Ano, Mizení 2, protože vlastně my se setkáme s tím, přesně tak, pořád něco mizí. Je to vlastně běžný jev, jo? Jo, že vlastně například kapky deště, ony je, s před chvilkou jsme je viděli, ale už ne.
2: A slunce už vysušuje.
3: A tak. A ono zajde večer.
0: Matěj, mluv do mikrofonu. Ty se hrozně točíš jako holub na báni a pak...
3: No, jako, takže vlastně to Mizení 2. A je to pokračování toho té jedničky.
0: Ale zajímavé by bylo, kdyby si udělal třeba Mizení 4 a chybělo
2: dvojka,
0: by ta
2: trojka
0: Mizení 2 a 3.
3: To by bylo moc zajímavé.
2: To je i na Matějovu dramaturgii příliš odvážný, jsem myslel. Ale Matěj, máš rád vítr?
3: No, miluji vítr, protože on mě často nese.
2: Já ho nenávidím. Aha. Já úplně nenávidím, fouká někde, já to začnu nenávidět život, když někde moc fouká.
0: A víš proč, Aleši, já si myslím, že to je. To ti udělám tady takovou analýzu. Protože ty rád žiješ v té zatuchlince, v těch zajetých kolejích, smrad stojaté vody.
2: Lehonkej vánek, Ivanko.
0: A jakmile Aleši tam začne foukat do toho, tak to tě znejistí.
2: Se úplně.
0: Ano, takže tam si myslím, že je ten problém. Možná by ses měl víc vystavovat větru.
3: A my jsme taky ošlehaný.
2: Já odcházím. Host vyhazuje vrchního už zase. Ach jo.
0: No tak prosím dobře.
2: Hele, vítr máme. A ještě se, jestli se bojíš strašidel?
3: Ne, já se nebojím strašidel, zlodějů se bojím.
0: To
3: jsou lidé.
2: Máš tím nějakou zkušenost?
3: Ne, ale viděl
2: ohně,
3: jsem. Já jsem viděl právě, když jsem byl malý v televizi, jak přišli zloději do bytu a byli černě oděni a vlastně byli jim vidět jenom oči. A vlastně toho obrazu se nezbavím nikdy, protože se toho bojím.
0: Takže měli takové ty kukly tak, přes hlavu tak, aby... a ty teda ležíš třeba doma v postýlce, je večer, zhasnuto a teď tak. Se bojíš, že najednou tam ano. začne rachtat něco u vchodových dveří a přijde zloděj.
3: Tak, bojím. A že vlastně mě někdo vyláká, já otevřu, oni tam budou, pak už mě budou mít ve své moci, protože budou mít nade mnou fyzickou převahu.
2: Tak to přesně bude.
0: Takhle. A máš třeba rozsvícenou lampičku, že by to pomohlo, nebo lampička na zloděje nefunguje?
3: Funguje. Jakmile ji rozsvítím, je mnohem lépe, protože světlo přináší i naději a vlastně jako takovou pozitivní, jako takový pozitivní naladění.
2: O tom se málo vysvětlo proti zlodějům, prosím vás.
3: Že já to vždycky zapnu.
0: No. Ale je pravda, že já jsem včera, to je taková krásná historka, to vás bude zajímat, se vzbudila a bylo 3:11. A jak je známý horor, ve 3:15 zemřeš.
2: Takže tak
0: já vždycky, když vidím, že je třeba 3:11, 3:12, tak jsem trochu nejistá, jestli ve 3:15 teda náhodou nezemřu, tak jsem pro jistotu ve 3:11 rozsvítila lampičku, nechala jsem ji svítit do 3:17, pak jsem ji zasla a vidíš, nic se nestalo.
2: Naštěstí. To mi ulevilo, mi se tak ulevilo.
0: Ta lampička funguje.
2: Mati, prosím, jaká je tvoje oblíbená úprava vajec?
3: No, já to nemám rád, ty vejce, jo, takže vlastně já to nejím. Ale kdyby k náhodou mě nutili, tak bych si to dal natvrdo. Víš, co mám rád úpravu? Velikonoční, že to je vlastně i obarvené v barvě.
2: Barevné vajíčko tady.
3: Barevné, velikonoční
2: vajíčko. Tam najednou k tomu je určitá.
3: Ano, je to něco tam je, něco se tam děje.
0: Takže natvrdo, ale barevné.
3: Jo. Tak barevné, protože mně přijde, že ta barva proniká i do toho žloutku částečně, nebo tak pocitově.
0: Do bílku občas pravda. Proniká, to je pravda.
3: To je pravda.
0: Ale do žloutku to už bys musel teda hodně tvrdě barvit. Hodně. Dobře, a oblíbená úprava brambor?
3: Já miluji brambory. Jakoby víš, co já miluju? Já když to cítím, tak mě máma dávala, když jsem byl malý, bramborový obklad, takzvaně, jo, protože já si měla laryngitidu, na prsa.
2: Na prsa.
3: Mi přikládala bramborový obklad, takže vlastně, až mi bude nejhůř, tak si udělám bramborový
2: obklad. Asi to dneska, na tom koncertě to udělám.
0: To jsou samé takové rady do života, takže když vám bude nejhůř, tak bramborový obklad ano. a rozsvítit lampičku.
3: Tak.
0: No, to si myslím, že je pěkný.
2: Prosím tě, a bereš si mobil na záchod?
3: Ne.
2: Nevysedáváš se, vysedávací typ, nebo spíš jako rychle za sebou to
3: mít? Ne, já to chci hned, aby to skončilo, já to nemám rád.
0: Záchod a vejce na tvrdo, teda vejce obecně nemáš.
2: A co máš na tapetě mobilu ještě u toho?
3: Tam mám takový to defaultní, není jo. tam jako v minulosti.
2: Ale barevný asi, ne?
3: No je to, já ti ani nevím, co tam je. Jo, jako,
2: nevadí.
3: I protože já mám moc starý mobil a vlastně...
2: To nemá displej v podstatě.
3: V podstatě ne.
0: Dobře.
3: Je tam zrnění, řekněme.
0: Máš zrnění na tapetce. Hele, jak vypadá tvoje peněženka a myslíš si, že je dneska ještě peněženka potřeba?
2: Já vidím. Evidentně teda vidím tady, že je. Ale malinka, taková, to je psaníčko takový.
3: Jo, psaníčko. Ono jakoby pro mě reprezentuje mýho kluka, který mi ji věnoval a mě dojímá, kdykoliv se na ní podívám, že on mi ji takhle vybral a dal. A já myslím, že je potřeba, abych si do ní mohl dát třeba peníze. A případně třeba tady platební kartu, protože mobil mám rozbité.
2: No, lékařské kartičky, kdy mám k zubaři.
3: No,
2: a nebo objednat.
3: Jak vidíš, tak tady mám i srdíčko.
2: To je

0: Honzo.
1: A Matěj, a jsi pověrčivý, Honzo?
2: Ano.
1: Jo, a hodně, jak se to projevuje třeba?
2: No, že třeba se probudím a když se podívám na nebe a vidím tam, že tam je obloha modrá, tak věřím, že budu šťastný.
1: To se taky zkusím, ale se mi ještě nepovedlo.
0: A když teda obloha je šedivá, tak
1: spíš tak jako melancholie mírná aspoň.
2: No, když je obloha šedivá, tak si říkám, není tam někde kousíček nějaké modré, jo, což většinou je, a tak ho najdu a říkám si, tak to budu šťastný. Člověk.
1: Potom voláme všichni, má to přesně
0: naopak. Teda. No, no. A jinak nějaké takové ty klasické věci jako černá kočka nebo třináctky.
2: Jo, černá kočka, to se strašně bojí. Já se strašně, ano, jako, no taky, ale ty hlavně se bojí těch černých koček. Když vidím černou kočku, tak se otočím zády a předstírám, že jdu jinam. Z toho se fakt teda bojím, ano.
1: Naštěstí na těch Vinohradech málo kdy teda musím říct.
2: Naštěstí, v Holešovicích je jich mnohem více.
0: Jo, to musíš teda chodit opatrně, obchůzkami. Hele, kterou barvu bonbonů, nezávisle na značce, máš nejradši?
1: Fialovou. Purpuru, to se málo vidíš, byl malý chlapec ještě Matěj.
0: A proč fialová?
2: No, protože ona mi připomíná černý rybíz.
0: A to máš rád.
2: No, jenom když je to v bonbonu.
0: Jo, jinak tak, ne.
1: Jinak ne. Jinak ne. Jinak petrole trošičku.
2: Ano, no, jako petrole.
1: A tvůj názor na kompoty?
2: No, já jsem určitě pro, když se sníží teploty. Tak jsou dobré.
1: Kompoty.
0: Takže když se sníží teploty
1: meruňka,
0: a v létě...
1: Marhule. Ne.
2: Tak.
1: Mně se vždycky líbilo slovo marhule. Slovenčtu takrát nemám, ale marhule, co by meruňka...
2: Marhule, já, že jo. Chtěl
0: by se jmenovat Aleš Marhule.
1: Aleš Marhule, můj sen.
0: To by bylo
1: napíšu svoji první básnickou sbírku.
0: To tak zní, Aleši, že jako v rozhlase podle mě Aleš Marhule.
1: Ticho ve mně se to bude jmenovat.
0: Dramaturg Aleš Marhule.
1: Matěj, čemu je dobrá poezie takhle?
2: No, ona dokáže koncentrovat vlastně spoustu emocí jako a slov a složitých věd do hrozně jako krátkýho větního nebo nějakého slovního, do nějaký slovní skrumá, že je fascinující, že my skrz poezii můžeme objevovat sílu slov a hloubku.
0: A kterou prosím tě, Aleši, ty třeba
1: finskou
0: poezii miluješ
1: poezii.
0: Tak řekni něco.
1: Jak to je? Člověk hluchý vůči tichu rozezná už jen zvuky autonehod. Říká můj oblíbený finský básník Juhani Ahvenjärvi. To jsem si nepřipravil.
2: Ježíš,
1: to je krásný.
0: To jo, trošku se mě to, u srdíčka mě to zapíchlo.
1: Mě taky. Už musím jít.
0: Prasátko na rožní, napísnutí.
1: Přesně tak.
0: To seš ty, Alešku. Ano. Dobře, tak co je tvůj, Matěj, tajný, režijní nebo dramaturgický typ? A prozraď nám ho.
2: Typ? Jako pro lidi, kteří by chtěli být... Hele, tak pro mě je typ, jako poslouchej hlas svého srdce. Jo, jako zní to banálně. Ale zkus to, protože my jsme už tak rozleptáni vlastně společenskými konvencemi a tím, co od nás chtějí druzí, co si myslí druzí, že bychom měli dělat. Jakoby ono fakt jako je to zajímavý podívat se dovnitř sebe a tam je inspirace.
0: A to bylo moudrý, ale to Aleši podle mě ty moc neděláš.
1: Ne. Ale prosím tě, co je podle tebe nejhorší smrad na světě?
2: Nejhorší smrad. Hele, jako je nejhorší smrad je ten smrad, který jako kdyby není skutečný, ale já mám někdy takový jako pocit, že něco cítím a vím, že to je jako Čichová halucinace. A to je fakt nepříjemný, protože to je tak jako, nevím, připomíná to spáleninu nebo benzín.
0: To mýváš,
2: ale...
0: jo.
1: On nechce být moc konkrétní, jo. Do abstrakce nám zabrousil trošičku.
2: No, jako víc, ono je na tom nejhorší, že já fakt jako i vím, že to je halucinace.
0: Takže to je takový nosní tinnitus. Jako.
2: Ty jsi to vlastně jako definovala velmi poeticky. Správně. Mm-hmm. A poeticky.
1: A pálil jsi někdy listí? To má takový hezký jako čoudový pach.
2: To je pravda. V minulosti ano. Se svojí maminkou, když jsem byl ještě malý.
1: Ještě, když se to smělo, Ivanko.
0: Teď už se to nesmí. Hele, jsi vlastníkem deštníku a nosíš ho někdy sebou i preventivně, když si myslíš, že bude pršet, anebo ty jsi takový ten jdu bez deštníku, staň se, co se staň.
2: Ano, přesně. Jsem ten, co jde bez deštníku, nikdy si nevezme pro jistotu deštník. Majitelem sice jsem, ale spíš jako ho mám tak na okrasu.
1: Teoretické majitel takový, rozumím. Tak. A viděl jsi někdy žinku v posledních jako letech?
2: Bohužel ne, ale rád bych teda.
1: A víš, co tě myslíme?
2: No jasně, ten namytí, ne?
1: Frotečko takový, jo.
2: To je úžasný.
1: Já vždycky, když se řekne žinka, tak hned mířím, víš, trošku jako dolů.
0: No, správně. Měl Aleši možná. Já si myslím, že tam může být zakopán pes. Tvých problémů. Pořiď si žinku a zajít z ní dolů.
1: Jdu na to.
0: Matěj, myslíš si, že existuje láska a jakou má barvu?
2: No, myslím si, že existuje láska a myslím si, že má černou barvu.
0: Černou?
1: Wow. To je to poprvé teda.
0: No, to neřekl ještě nikdo.
2: No proč? Protože vlastně vesmír je taky černý. A myslím si, že láska je vesmírný.
1: Vesmírná ta entita.
2: Tak.
0: Ale černá taky pohlcuje všechno, víš?
1: Jaký je tvůj názor na tepláky?

0: hodně souvisí.
1: Ježíš, já miluju tepláky. A hlavně
0: neviděl jsem tě v nich ještě.
1: No, protože já to neunesu, já se stydím si vzít tepláky. Ale jako kdyby ty lidi, kteří unesou tepláky, si takhle vzít do práce nebo prostě do, jo, na ulici, tak
0: Ivanka.
1: Se mi moc líbí.
0: Třeba ale dlouho jsem taky Ivanku neviděl tepláky, teď jde takový šik docela jako oblečení poslední dobou. No. Takový no, tepláči to mi odzvonil, ale
2: možná. Já někam lozím, no ne, já nosím společenský tepláčky, jo. I společenský je nosím právě.
0: Takže ho vezmu na koncert.
2: Matěj, co nejtrapnějšího se ti v životě stalo? A nebo nějaká trapná věc z poslední doby, že opravdu se cítil, to je trapas.
0: Jo, ale žádný takový jako nějaký loufa, jo, opravdu jako potíme se u toho trochu.
1: No, jako já jsem se zapodil, už ty vzpomínce, protože mi to něco jako hodilo, ale to nemůžu, to nejde, to nedokážu, protože to je i zprostý, ale vlastně souvisí to s tím, že jako já projevím nějakou jako intimitu, jako před lidma, před kterýma se to nesmí, jo, nebo se to nehodí. A omylem většinou, jo, a to je jako já si pak můžu propadnout hambou doslova. A nebo co se mi teda stalo?
0: Je oversharing nějaký teda takový.
1: Je to oversharing, ale jo.
0: No, co se stalo? Jsem tě přerušil.
1: No a nebo že no ne, jako by to není zeslech, jo. Ale víš co, že třeba chci říct něco, myslím si, že to je vtipný, ale je to je trapný. Jako minule jsem právě tady bylo zase řekl.
0: No, to máme založení dneska si vám.
1: No. No, ale právě, ale jako když říkáš
2: názoru.
1: Když říkáš jako věci, jako které jsou tady, jako že třeba řekneš čas jako sperma letí a ty lidi se tomu nesmí, to se stalo a ty lidi se tomu nesmáli. A jsem říkal, že
0: tak jako doslovný vlastně takový.
2: Ty jsi byl někde na nějaký třeba poradě,
1: tak,
2: jo?
1: Jo.
2: A přesně. Tam si řekl, že čas jako sperma letí.
0: Prostě si, you didn't read the room prostě. Jako.
2: A ty lidi to nepochopili, že to je legrační.
1: Oni to pochopili podle mě, ale jako neměli.
0: Nebylo to jako zábavný. Takže pak jako následuje třeba 10 až 15 minut, tak jo, vnitřního
2: pocení. To mi jako nepřijde špatný čas jako sperma letí.
0: No tak, že by se nějak na to zasmála,
2: jako,
0: se neviděl.
2: Že by se smála úplně za břicho popadala, to zase ne.
0: Ale slyšel jsem horší věci, to jako je pravda, to zase jako jo. Prostě kdyby si směl myslet nějakou přezdívku pro sebe, jaká by to byla? Vytaz to hnedka.
1: Cvalda, jako mi se vždycky říkalo Cvalda.
0: Já nevím proč.
1: Jsem byl tlustý. A nebo currywurst.
2: To jsou takové zlé přezdívky.
0: Já jsem býval pastózní dítě a do 5 let pak spodě je transformace. Jo?
1: Pastózní se říká. Jako,
2: jo. Co to je pastózní? To je slovo, ne?
1: Obezitka, a ty jsi propadnul sportu?
0: Já jsem propadnul, ani nevím, protože jsem vyták. Já jsem vyták.
1: Jo, vešky.
0: Na jedno 1,20 a na jedno 1,90 m.
1: No jasně.
0: Za den.
1: Ty je hustý za den.
0: Co bylo, no, tak za pár měsíců to bylo.
2: Ses natáh, Aleši. No, dobře, jakým zvířetem bys Matěj chtěl být a proč?
1: No, takovým kocourkem.
2: Protože, a černým?
1: No, klidně.
2: No, a ty se jí bojíš a zároveň bys to chtěl být.
1: No, a jako různě bych se tak jako přitulil, že? Jako bych chtěl a zároveň bych byl svobodný.
0: Takže svobodný kocour, to je hezký. A taková ideální kombinace jídlo a film. Udělej nám takový jako takový parování.
1: Varování.
0: Párování. Párování až potom.
1: Jo, tak hele, tak bychom se mohli dívat třeba na naše poty a výkřiky.
0: Výborně, ne? No,
1: a mohli bychom k tomu pojídat, mohli bychom k tomu pojídat humus.
0: Bergman s humusem.
2: Humus, opravdu.
1: A falafel, když jsme si namáčeli toho humusu.
0: Hezká kombinace.
2: To jo, ale mě humus teda nechutná vůbec.
0: Taky ne.
2: No, ale
0: a Bergman něco víc.
2: A zase by bylo víc humusu potom teda na Matěje.
0: Tak.
2: A možná ještě se zeptáme na kombuchu, neboli kombuču. Vyslovuješ ch nebo č.
0: Výbor, náš člověk.
1: Jo.
0: My jsme jako teď,
2: to a piješ to? Máš to rád?
1: Jo, můj kluk to umí udělat.
0: To je taková pozevřina kombuča, to vždycky se dívám jako divně na ty lidi.
1: To je pravda, to je jak by říkal Aleš nebo Ivanka.
0: No, Ivanka.
2: Okay. Kombuča. Ale říká se to tak, no, údajně.
1: Jak se říká hlavní nádraží, jak to říkají.
2: Ale já budu to vědět.
0: To si namluvil ty, ne?
2: Říkat
0: to. Hezky. My se jdeme na anketky.
2: Na anketky. Matěj, je lepší být one hit wonder, taková kometa, anebo celoživotně průměrný?
1: No, ani jedno, že jo, ale jako tak, jako když by už tak, já bohužel teda řeknu, že one hit wonder.
0: Jednou fakt hodně zazářit teda.
1: Aspoň
0: jako.
1: Tak, no.
0: A pak už se brodí tak takovou tím
1: popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop pak nedostaneš nikdy.
2: No, to ale je to, jak jsi říkal, že ta minulost definuje i tu naši přítomnost. No, no, takže...
0: Myslíš, že zadáříš ještě, nebo už spíš bych to...
1: No, já rozhodně, určitě.
0: Jo, ještě to čekáš.
1: No jistě, jakoby, protože...
0: Jako... Plný naděje ten kluk. No, to je inspirace. Prostě, hele, cibule nebo česnek, jedno si musíš vybrat.
1: To, jako druhý,
0: to druhý rušíš.
1: No tak cibule.
0: Cibule, jo. Já bych teda česnek radši. Jo. Ale dobře, no, tak je co to, je to těžký, je to nejtěžší výběr možná na světě.
1: Je to hodně těžký, ale já zbožňuji cibuli. Jo, a vlastně ona je, no jako já ji tak zbožňuji.
0: Ty vrstvy, ty vrstvy.
1: Ty vrstvy, vrstvy, vrstvy, kde, vrstvy, a to otázka, kde je jádro, že? No. Vlastně existenciální, ano.
0: Právě. Co vzniká tady?
2: Lidská cibule. Mm-hmm. Listnatý nebo jehličnatý strom?
0: Čemu máš blíž?
1: No k listnatým, protože já jsem z Karlových Varů a my tam máme spoustu listnatých stromů a my vidíme stráně barevné.
0: A ty podzimy.
1: A podzimy, ježíš, ty yeah. Podzimy.
0: Ten podzim
1: karlovarské.
0: Podzimy.
1: Ano, určitě jste zváni.
0: Hele, prosím, písmeno nebo číslice?
1: No písmeno, určitě.
0: A třeba, jaký třeba, H nebo?
1: L.
0: L, to bylo L? L? To
1: ne, ne, M taky dobrý, ale L, L je první, S je hodně vysoko.
0: L a S, ale je to tam někde?
1: Jo, určitě tam
0: se. Veselková, trošičku
1: taky. A B tam určitě nemá.
0: Spíš B teda ne.
2: A tam to hodnotíš podle té znělosti, jak to zní, nebo vizuální?
1: Jo, jako já mám takovou tu nemoc, že vidíš u těch písmenek barvy.
2: Barvy.
1: Jo, tak, no, takže že třeba L je modrý, nebo takový jako modrobílý.
0: Synestézie naprostá, to je neuvěřitelný, podívej se.
2: Já jsem to dřív měla u dní v týdnu, ale pak mi to zmizlo.
0: Třeba středa měla jakou barvu?
2: Středa byla taková žlutobílá.
0: Žlutobílá. Jak jsi to nevěděla? Hned to
2: no, protože teď, když se na to jako zasoustředím, tak to znova vidím, ale nadlouho jsem to zapomněla. Ale jako dítě jsem to vždycky tak měla. Víš, že třeba úterý byl takový černočervený.
0: Černočervený.
2: Taková jakoby krvavina.
0: To je ďáblovina, na točku, ďábelský úterý. Fuj. Je to inferno, já jsem tady dneska.
2: Voschlá krev.
0: Voschlá krev, fuj.
2: No, uležela.
0: Ale, prosím tě, Koprovka nebo Znojemská? Ono to mi hodně sejde.
1: Víš, já nevím, co je Znojemská.
0: Jo, to málo, ale prosím, Znojemská.
2: Taková hnědá.
0: Uhohnědý, ale teplá okurka v tom.
1: Vidím, že tě to moc dobrý, no, Koprovka, ale bohužel, já to mám strašně rád.
0: Jsem nedal na Znojemskou zase, tak vždycky tak radost mít Znojemskou. Já jsem na půl hodiny šťastný, když jí jim.
2: To je krásný.
1: Tak si jdej.
0: Počnu mu slovo, dám.
2: Nosí sebou Aleš takovou malou bandastičku a v ní pořád bys měl takovou, jako byla ta krabička poslední záchrany, tak ty bys měl bandasku poslední záchrany a nosil bys pořád sebou takovou malou Znojemskou.
0: Který den byl zelenohnědej z těch sedmi?
2: Zelený den, no jako zelený. Zelenost v sobě něčím obsahoval čtvrtek.
1: Zelený čtvrtek.
2: To je taky takový šťastný den. No, to je pod vládou Jupiteru, Aleši. Takže tak.
0: Dneska
2: dobře,
0: to deep. Jenom dál rozvědět radši.
2: Rakev nebo urna?
0: Už se to blíží?
1: Jako, já nechci umřít, ale já bych chtěl...
0: Co mi říká?
1: Rakev, protože mě to no, já bych chtěl být v zemi. Prostě. Pohřbený a celý. A ne, že aby mě nechtěl bych být ve vzduchu. No, rakev. Prostě
0: v celku.
2: V zemi v celku.
0: A můžu se na to podívat ty lidi? Jako,
1: jo.
0: Nějaký make-up to bude chtít
1: jako,
0: asi, že?
1: Jako uvidím, jo. Jestli budu prostě třeba nějak zohavený, tak jo. Ne. Ale zatím, kdybych umřel teď, tak pom.
0: Jo. To musím říct, že bohle dobrý za mě.
2: Ale v zemi teda.
0: Hele,
2: dobře.
0: Závěrečná existenciální otázka.
2: Houska nebo rohlík?
0: A proč?
1: No, rohlík proto. Že já rád si to na ten jako namáčím do humusu nebo do pomazánky.
2: Zase ten humus.
0: Zase namáčení. Houska se blbě namáčí obecně.
1: Tak.
0: Je to o tom namáčení.
1: A i má to takový falický nějaký jakoby moment v sobě ten rohlík.
0: Fantastický falický rozhovor s Matějem Samkem. Byl to nádherný. Matěj, díky. Jsi krásný. Ahoj.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ještě tady pro vás mám dva divadelní tipy pro dnešní podvečer, než mě tu po 15. hodině vystřídá za mikrofonem Vojta Záhora. První pozvánka míří do Brna. Hadivadlo dneska zve na představení prezidentky od 19.30 o tom, že česká populace stárne a v časech rekordní zaměstnanosti hrozí čím dál tím většímu počtu lidí budoucí nezaměstnanost. Jak využít léta oddechu, stará se vůbec společnost o své znamené vysloužilé a jak stárnou samotní herci? Důchodkyně Greta Emma a jejich služebnice Mariánka na konci svých propracovaných životů sedí u stolu a jediná svobodná činnost, kterou mohou provozovat bez omezení, je mluvení. Prezidentky dneska od 7:30 v Hadivadle. Archa Plus, to už jsme z Brna v Praze, v 7 večer GSTDQ Král Ovna, návrat do roku 1587, kdy vyvrcholil svárnou královen popravnou Marie Stuartovny. Její sestřenici Alžbětě I. nic jiného nezbývalo. Popravit rivalku znamenalo zachránit si vlastní krk a místo u moci. Kdo jsou ale Alžběta a Marie dnes? Tohle představení využívá tragický příběh dvou zmíněných panovnic jako výchozí bod k diskuzi o ženách u moci. A klade si taky otázky, co všechno musí žena absolvovat, nejen aby se k moci dostala, ale taky, aby se u ní udržela. Dneska od 7 večer v prostoru Archa Plus.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Rachel Lime v úterním On Airu na Waveu. Už jsem teda myslel, že nebude zpívat, tímto se jí omlouvám, že jsem jí vstoupil do toho krásného závěru songu Elidit, snad mi to odpustí a vy taky. Já už samozřejmě taky budu pomalu končit, máme před 15. hodinou, se mnou ve studiu už Vojta Záhora, který mě bude střídat. Ahoj Vojto.
1: Čau Jardo, já ti taky odpouštím, že jsi přerušil Rachel a té ještě odpouštím, že opouštíš mikrofon.
0: Já ti děkuji, že jsi tak schovývavý. Když jsem dneska zmiňoval, že se máte přioblec, pokud vyrazíte ven a ještě jste tam nebyli, protože začalo mrznout, tak přátelé, může za to samozřejmě Pankrác, ale přečeno všichni tři zmrzlí muži, kteří teda letos přišli jako v plné zbroji, musím říct. Na Krušnohorsku prý sněží dokonce už.
1: Ne, opravdu.
0: Ve vyšších polohách už
1: je
0: tam
1: bílo. A třeba i na Pankráci.
0: Na Pankráci možná v noci taky napadne, kdo ví.
1: Jestli nás někdo poslouchá na Pankráci, tak nám prosím dejte vědět, jaké je tam počasí.
0: Kolik centimetrů sněhu tam je. A dneska každý den je nějaký mezinárodní den, to samozřejmě moc dobře víte. Dneska, kdybyste to nevěděli, je mezinárodní den zdraví rostlin.
1: To je nádherný den.
0: Jakou máš nejradši zdravou rostlinu?
1: Kopřivu.
0: Fakt. Děláš si čaje z kopřiv?
1: Ne, to vůbec. Já ji mám rád hlavně kvůli tomu, že je takový underdog, takový outsider prostě toho rostlinného světa. Že když jsem byl malý, tak dostávala kopřiva vždycky takový ten negativní, jak tomu říct, prostě.
0: Shame,
1: přesně. Všichni se jí báli, hlavně se nespal. A čím jsem starší, tak začínám tyhle ty outsiders and underdogs docela doceňovat a kopřiva mi poslední dobou přijde strašně fascinující.
0: A navíc nechat se požahat je prý zase zdravé, když se to vezme z té druhé strany. A pokud chcete kopřivu takzvaně přečůrat a nepopálit se od ní, tak vězte, že všechny ty pichlavé záležitosti, které má, jsou uspůsobeny tak, že pokud kopřivu chytnete dole u země a projedete nahoru rukou, tak se nikdy nespálíte.
1: Nikdy nic. Wow, Jardo, to jsi úplná studnice.
0: Takový lifehack.
1: Strašný lifehack. Mně ještě k tomu napadá, že mám moc rád tu japonskou kopřivu, to je ta shiso a z tý se dělají výborný limonády. Má to je to strašně dobrý, když se to přidává třeba do jídla.
0: O to je zase úplně poprvé v životě slyším teď já. Vidíte
1: to je takové gastronomické
0: doporučení. Člověk se pořád učí. Užijte si odpoledne s Vojtou a já tady budu zase zítra.
1: Měj se hezky.
0: Čau.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Nazdar.
6: Tu je
7: Blue
6: Velvet.
5: A posloucháš
6: Rádio Wave.

Nejdřív Chapel Roan s písničkou Good Luck Babe a teď Easy Fun na tracku Nobody. Tak tyhle ty dvě umělkyně nám otevřely playlist 15. hodiny.

a Easy Fun bude následovat i dál po té hodině 15, protože od mikrofonu Rádia Wave vás zdraví už teď v tuto chvíli Vojta Záhora a já tu s vámi strávím a hlavně pro vás je tu strávím následující 3 hodiny odpoledního on-airu. Jsem rád, že ho ladíte, že ladíte Rádio Wave a už za chviličku se posuneme v našem playlistu a chvíli po něm bude i krátká ukázka z našeho nejnovějšího vydání pořadu Hergot, magazínu o spiritualitě a všem duchovním, který bude tentokrát také trochu o písničkách, ale já nebudu zatím předbíhat, jen vás takhle trochu naladím. Písnička v playlistu, která následuje dál, tak to je novinka minulého týdne. Postarala se o ní brooklynská elektronická parta Lip Critic. Ti se totiž teď na konci dubna vrátili už s třetí deskou s názvem Theft World. A my jsme z téhleté výborné desky do naší rotace vybrali single Shoplifting. Tak pojďme na něj.

rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Ostravě nám hraje domácí kapela Curtains Please a jejich písnička Hearts of Steel. Vy tenhle ten track určitě znáte, hlavně kvůli tomu, že Curtains Please právě díky tomuhle tracku vyhráli letošní ročník hitparády Starter. A tak brzy se můžete třeba i konkrétně na tuhletu písničku těšit v jejich Radio Wave Studio Session, anebo že je uvidíte na nějakých těch vašich lokálních hudebních festivalech, na které se právě díky Starteru Curtains Please podívají. Jak jsem sliboval, čeká nás teď krátká ukázka z naší nejnovější premiéry magazínu o všem duchovním, všem mezi nebem a zemí, tedy pořadu Hergot, do kterého tentokrát přišla také jedna hudebnice. To je Jiřina Gina Čunková a ta totiž napsala stovky křesťanských písní, které už dnes zlidověly napříč různými církvemi. Gina s nimi zažila momenty slávy jak na tuzemských, tak na amerických pódiích, ale s nimi také zažila i momenty manipulace anebo vydírání ze strany církevního vedení a taky dramatický rozpad manželství. Její čerstvé vzpomínky potom zveřejnila ve své nejnovější knize, která je takovou zajímavou sondou do církevního prostředí 90. a 0. let. No a o tom všem si povídala s našimi moderátory pořadu Hergot v jeho aktuálním vydání. Jak jsem sliboval, teď už vám pouštím krátkou ukázku. Celý tento díl samozřejmě najdete na našem webu a ve všech podcastových aplikacích.
1: Kromě toho uzdravování v těch charismatických společenstvích se vyskytuje třeba i nějaký druh prorokování. Byla jsi svědkem i takovýchhle činů, případně máš tím nějakou třeba osobní zkušenost?
2: Mám. Například právě jeden člověk, který byl mým pastorem, dá se tak říct pastorem, v nějaké etapě mého života, tak jednou mi prorokoval, že moje písničky se budou zpívat úplně všude. A to nebyla ještě nic, to jsem byla jenom opravdu. No a ono se to opravdu stalo, jo. Takže mám zkušenost i vlastní, jako, že někdy něco někdo řekl. A já jsem si vždycky říkala, počkám, jestli se to stane. Jestli se to stane, bylo to proroctví, jestli ne, tak to nebylo.
3: No já musím na tebe prozradit, že máš ale i zkušenost opačně, ne? Že si ty nějakým pohnutím vnitřním byla schopná někomu něco říct a někam to skutečně zapadlo.
2: Já jako fakt věřím, že je to novozákonní křesťanství, nebo prostě, že ta církev, která vznikla po Kristově zmrtvých vstání, takže jako ona je pokračovatelem a že jsme takovými pokračovateli toho těch dopisů nebo můžeme být, že to není jako prostě tam to skončilo. A že to, takže pro mě ty listy, které třeba píšou o nějakých charismatech, o darech třeba, uzdravování, prorokování, mluvení jazyky, jo, takové ty prostě, co tam jsou, tak já mám s tím osobní zkušenost a mají s tím zkušenost moji přátelé.

0: rozlišovací kritérium, když ti někdo něco řekne, jestli je to skutečně prorocké slovo, anebo jestli je to prostě z hlavy toho člověka a snaží se tě třeba ovlivnit nějakým způsobem?
1: Já osobně mývám třeba sny a v těch snech potom se, jako buď se ukáže, že to bylo, jako, a někdy vnímám, že to je od Pána Boha, že to není jako sen, který bych se mi zdala, protože jsem se špatně najedla. Jo? Ale těch snů není moc, ale občas jsou. A díky nim třeba dělám nějaké kroky víry, když to tak řeknu, jo? Že prostě to, nějak mi to zapadne, řeknu si třeba festivaly. Jo? To byla taková myšlenka v roce 2015. Jsem takovouhle myšlenku prostě přijala ve snu a začala jsem díky tomu dělat festivaly. Jako, a nikdy bych si předtím netroufla, protože já nejsem úplně jako odvážný člověk jako ve smyslu. Ani v podstatě oslovit člověka nejsem úplně odvážlivec. Jo, že bych šla venku a teď byla jako ten evangelista, který prostě chodí a každému mluví do hlavy, to nejsem ten člověk. Ale když už vnímám, že v tom člověku vidím nějakou třeba bolest, nebo tak to prostě jdu udělat. Jdu se pomodlím se za něj třeba, řeknu, můžu se za vás pomodlit. A to mi přijde takový jako normální asi.
2: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz.

0: Práve dozniela slovenská spievačka Sara Rikas a její písnička Feel My Love. Je 15 hodin 28 minut a u té lásky teď na chvíli zůstaneme, protože jedna taková identita nebo entita, která rozhodně momentálně lásku nepociťuje, tak to je kulturní prostor Stalin na Pražské Letné, který se rozhodl, nebo oni se nerozhodli, ale hlavní město Praha se rozhodlo, že mu totiž už žádnou lásku dávat nebude. To pro vás pravděpodobně novinka není. Tahle ta zpráva obletěla minulý týden celý můj a věřím, že i váš internet. Jak možná už tady tím pádem všichni víte, kulturní centrum Stalin pár dní potom, co oznámilo svůj letní provoz, dostalo zprávu od hlavního města Prahy, kdy její zastupitelé se rozhodli neudělit povolení tomuto prostoru ke konání kulturních lokací nebo kulturních eventů pro toto léto. Zpráva, která je pro pražskou i českou kulturní komunitní scénu a byla velkým zásahem a my jsme se tomu na Radio Wave rozhodně nemohli nevěnovat. No a proto už dnes můžete od 20 hodin v našem vysílání poslouchat náš aktuální pořad Impact, který se bude tímto zabývat. Jeho hosty byli tentokrát novinář Pavel Turek a potom také DJ a producent Mikuláš Příhoda aka Evu, kteří se posadili na gauč naproti Adéle Šponerové, aby probrali, co uzavření centra Stalin znamená pro pražskou a i českou kulturní scénu. Tak poslouchejte Impact dnes od 20 hodin ve vysílání Rádia Wave.
1: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

St. Pete Boulevard, už starší písnička, takový hudební počin od losangeleského hudebníka a umělce Devonteho Haynese alias Blood Orange. Já se vám přiznám, že mě udělá vždycky radost, když zazní v našem playlistu, tak udělala mi radost i momentálně a co mi taky třeba loni udělalo radost, tak to bylo Blood Orangeovo nejnovější album Essex Honey, které jsem měl i tu čest vidět naživo v berlínské Kolumbienhále. To deska je naprosto skvělá, je velmi jemná, velmi intimní. Pořídil jsem si ji domů na vinyl a pokaždé, když chci strávit nějakou tu chvíli, kdy se napojím sám na sebe v klidu a míru, tak si ji moc rád pustím. Tak si ji určitě nenechte ujít, pokud jste ji ještě neslyšeli, Essex Honey, a přitom si připomeňte klidně Blood Orangeovu celou diskografii. To mluvím jako zanícený fanoušek. Každopádně v našem playlistu se teď posuneme k další hudbě, která je tentokrát ne z LA, ale zní jako kdyby byla. A každopádně ze Slovenska od mladé zpěvačky a reperky, která se říká Mes, a ta zaujala svoje fanoušky už svými předchozími singly. Natáčela třeba tracky s Hasanem a také se objevila na albu Porsche Boje. No a teď přišla se svojí novinkou, která se nazývá Chcem tě v sebe najíst. Já vám přeju příjemný poslech a věřím, že se vám bude líbit snad stejně jako ten Blood Orange.

0: frenetically.
1: On Air s Vojtěchem Záhorou.

Mannequin Pussy a písnička I Got Heaven zní přesně v 15 hodin a 48 minut. Vy stále posloucháte odpolední vysílání Rádia Wave a také odpolední On Air s Vojtou Záhorou. Moc díky za to, že ladíte. Do konce 15. hodiny nám zahraje třeba Anička Baverková s krásnou písničkou jménem Na Na Na Na. Taky The Avalanches na tracku We Will Always Love You a celý ten playlist 15. hodiny uzavře Taylor Janza s písničkou What I Do. V příští hodině se můžete těšit třeba na krátkou ukázku z našeho nejnovějšího podcastu Pod, který tentokrát navštívil Nespoutaný tanečník, také překladatel a taková queer queen Dan Brátek. Ta celá epizoda už je k poslechu, ale za chviličku si dáme tu krátkou ukázku. A tak příjemný poslech.

0: Sport, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky. Extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu. Každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Teplický zpěvák Tadeusz Racety a jeho písnička Kapky deště dohrává v 16 hodin 4 minuty. No a snad i přivolala déšť, protože za okny mého proskleného studia v Praze právě takové kapky deště začaly padat. Nebo je to možná naopak, že by se snad déšť prosáknul do našeho playlistu a přivedl nám tuto písničku? No kdo ví. Každopádně, než v našem playlistu budeme dál pokračovat rapovým trackem od Dua Party of Two, tak pro vás mám pozvánku na jednu party, kterou pro vás Radio Wave organizuje už tento čtvrtek 14. května v Praze v paláci Akropolis. No a to je Checking Showcase, naše každoroční záležitost, hudebně exportní projekt Radia Wave, v rámci kterého každý rok 3 hudební projekty soutěží o možnost dostat se na evropské hudební festivaly a do evropských rádií. Tentokrát se do soutěže, se v soutěži utkají 3 projekty. Jeden je z Plzně, to je Pětice, která dělá indie folkovou hudbu, kapela Ida the Young. Potom má taky pražská skupina Frankie and the Deadbeats, kterou můžete znát nejspíš hlavně kvůli tomu, že na českém hudebním prostředí dělají country hudbu, dost nevídaný žánr u nás. A jako třetí se vám potom představí elektronický producent Bad Focus, který, no a pozor, je první navrátivší do této soutěže. Bad Focus soutěžil před několika lety, ale teď se vrací do checkingu s novým repertoárem. Všechny tyto 3 hudební subjekty se utkají tento čtvrtek o přízeň naší mezinárodní poroty a pokud dorazíte od 18.30 do paláce Akropolis, tak se i dozvíte, kdo se stal aktuálním vítězem checkingu 2026. No a za Českou republiku vyrazí na všechna ta evropská pódia. Každopádně Party of Two už nemůžeme dál zdržovat. Tenhle ten track se jmenuje Two Nights in LA.

0: Doznívá nám písnička Loreen a před námi je teď krátká ukázka z našeho nejnovějšího vydání podcastu Pod. Do toho tentokrát přišel takový koktejl nejistot, také nespoutaný tanečník, překladatel a celkově taková queer queen Dan Brátka. Právě v nové epizodě podcastu Pod vyprávěl Kájovi Vladikovi a Elišce Soukupové mimo jiné o tom, že třeba převychoval svoji vnitřní kritičku na svoji nejlepší kamarádku. Říká se, držte si svoje přátele blízko, ale nepřátele ještě blíž. A já myslím si, že Dan přesně tohle se svojí vnitřní kritičkou udělal. Jak se smířil sám se sebou, jaká byla jeho cesta, tak to poslouchejte v novém Potu, který je teď už k poslechu na všech podcastových platformách a krátká ochutnávka běží ve vysílání právě teď.
1: Než jsem šel jako na 8letý gympl, tak jsem na základce chodil na atletiku.
2: To jsem nevěděla ani.
1: Nepamatuju si z té doby nějaký takový jakoby silný moment, kdyby mi bylo blbě, i když nějaký prostě ty kořeny z toho dětství tam jako jsou. A mám pocit, že se to vlastně začalo zhoršovat až na tom jako gymplu, no. Tak nevím, jestli je to prostě puberta a spoustu dalších věcí, nebo jestli to na to má nějaký vliv. Ale jako dlouho jsem hledal pohyb, který by mi jako vyhovoval. A nějakou dobu jsem běhal, ale měl jsem to tím běháním vlastně trochu stejně jak s těma lidma, že prostě jsem si říkal, že to jakoby dělat má a dělal jsem to jakoby správně a posouval jsem nějaký výkon a říkal jsem si, jo, tak asi něco pro sebe jakoby dělám teda a asi jakoby vypadám dobře, tak asi takhle to jakoby má vypadat, ale jako necítil jsem to. A pak se mi prostě rozestoupily se mraky a zjevila se Eliška Soukupová. A já prostě jsem nějak jakoby věděl, že to pro mě bude těžký, ale že to chci jako zkusit. Že prostě nějaký takovýhle jakoby pohyb, který je vlastně pro úplný začátečníky, ale zároveň hodně je náročný ho jakoby provádět, když s tím člověk nemá zkušenost, tak jsem do toho jako šel. Začátky pro mě byly jako extrémně těžký. Prvních pár lekcí jsem jako chodil prostě na záchod zvracet a hledal jsem sílu na to, abych vůbec tam jako by byl.
3: A jako z nervíku myslíš?
1: Mega no, jako strašně.
3: Vlastně. Jo, já si říkám, že to jako ta psychika jako vůbec si dovolit jako tohle udělat, nebo kvůli nějaký třeba sociální úzkosti a tak, že to může být to největší, že?
1: Jo, a zároveň si myslím, že není úplně pro každýho dobrý to jako překonávat, tak jako jsem to překonal já, že

0: dělalo radost, ale furt se to nějak jako vyplatilo. No a po nějakých dvou letech se to jako úplně převrátilo, no, že teďka už se tam jenom těším a už je mi tam jenom dobře a už to vlastně vůbec není žádný jako výkon tam bejt. Takže jsem to trošku jako se do toho natlačil, což
1: a taky jsi to daleko by si to nadávkoval, že? Což za mě zní jako by super.
0: Jo, je pravda, že tam podle mě...
1: jako, že to nemusí být hned, prostě hned jako si dávat taky ty vysoké očekávání, no, že? Jasný, že najednou přesně uvidím jako v zrcadle Nicole Scherzinger, jako ne, ono to trvá prostě roky, jo, že? Jo.
0: A zároveň mám pocit, že tam i jakoby byl během té doby nějaký půl rok, kdy jsem prostě z toho jakoby vypadnul, protože jsem věděl, že jakoby potřebuji střebat, co jsem zatím tam jakoby provedl a pak bude síla pokračovat dál, ale je to prostě super, no, jakože vystupuju tam nějak jakoby z hlavy a neřeším to všechno prostě tady, ukazuju si na hlavu pro posluchače rozhlásku, ale nějak prostě se jakoby dám do pohybu a ono to vždycky něco udělá, no.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Dnešní 12. květen je také den, kdy každoročně slavíme Den Limericku, no a to na počest anglického básníka, malíře a ilustrátora Edwarda Leara, který právě tento básnický žánr Limericku spopularizoval svojí sbírkou a Book of Nonsense, a tedy kniha nesmyslu v 19. století, ve kterém žil Limerick. Tak to je taková krátká, humorná a nesmyslná pětiřádková báseň, která se vyznačuje rýmovým schématem AABBA. Ne, není to ABBA, je to AABBA. Pokud byste chtěli takový příklad limeriku, tak mám pro vás jeden český a ten je takový. Policisté ve strážnici koupili si v zoo lvici. Teď schánějí lva, lvice dělá úa a chodí nervózně po strážnici. Mě ale třeba osobně docela pobavil tento. Profesor matiky ze Znojma chtěl mít vše, co správný kovboj má. Prašivý skunku, děl mocným hlasem, v hodině algebry zakroužil lasem. V bohnickém salonu teď sedí s dalšíma kovbojma. Tak pokud byste třeba dnes, 12. května, na Světový den limeriků potřebovali někoho oslnit třeba na takové první schůzce, tak já věřím, že limerik je určitě to, co udělá to správné kouzlo kýžené. No a my si teď dáme další písničku, a to je Love Comes in Waves.

0: vysílání České televize.
1: Případy, které nedávají smysl.
2: Něco mi na tom nesedí, pane.
1: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
3: Patience je autistka.
4: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
2: Jen možno.
4: Spíš patrnou.
2: Ne!
1: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
5: Klidně je mohla zavraždit ona.
1: Patience. Všechny díly najdete už nyní v iVysílání.

Tohle byla česká popová alternativa v podání hudebního dua Kale, kteří doznívají v 16 hodin a 41 minut při úterním odpoledni na rádiu Wave. Víte, že Český rozhlas pro vás tuto sobotu, tedy 16. května, chystá den otevřených dveří. Je to tak, každoročně na období svých narozenin se Český rozhlas otevírá vám, našim posluchačům a posluchačkám a chceme vás uvítat u nás doma, takzvaně, tedy na Vinohradské a Římské ulici a na naší budově. Vy v rámci programu, který si pro vás Český rozhlas připravil, tak můžete jít na velmi zajímavou prohlídku našeho studiového domu a právě z ulice Římská. Tam se musíte přihlásit, protože tyto prohlídky probíhají po skupinách, rezervace probíhají přímo na místě a vyráží potom každých cca 30 minut pro to, abyste si prošli právě studia třeba Českého rozhlasu Radiožurnál, také Dvojka nebo Vltava. No a pokud by vás zajímal konkrétně program, který si pro vás v tento speciální den 16. května připravilo Radio Wave, tak my už každoročně otevíráme naše prosklené studio vám a právě posluchačům a posluchačkám, abyste za námi mohli dorazit a mohli jste si s námi popovídat, pozdravit. Také můžete pozdravit do vysílání svoji mámu, svého tátu, svého psa nebo svoji kočku a třeba jim poslat i nějaký ten banger právě z playlistu Radia Wave. Otevíráme dveře od 9 hodin, v našem studiu pro vás budeme do 16. Od rána pro vás moderuji já s Martinou Foldinovou, no a od 12 hodin přeberou naše moderátorské mikrofony Sarah Slavíčková a Jakub Vinařický, dvojice, kterou vy znáte většinou z našeho ranního podání, z ranní relace. Každopádně tentokrát se je uslyšíte a snad poprvé i v odpolední verzi. Tak určitě doražte tuto sobotu a právě do Českého rozhlasu. Zpátky k našemu playlistu. The Archives vydává novou desku a tohle je písnička z ní. Jmenuje se Boys in Blue.

0: Úterní odpoledne spěje ke své páté hodině, vy pořád posloucháte Radio Wave a zrovna nám hraje domácí spolupráce Slow Motion Dancer a taky GB Clifford na tracku Lifeline. Posloucháte On Air s Vojtou Záhorou, já doufám, že vaše úterní odpoledne je příjemné, že už jste snad skončili ve vašem zaměstnání a momentálně se oddáváte nějaké té oddychové, relaxační činnosti. Před námi třeba newyorské duo Fuckers s písničkou Beatback, to je úvodní track jejich nejnovější desky, které se jmenuje Přehláskované O, tedy četl bych to jako E, a já tuhletu desku mám moc rád, předpokládám, že s ní strávím celé nadcházející léto, tak pokud i vy už teď hledáte svůj takový letní soundtrack, tak se nechte inspirovat Fuckers a album E, dokonce té 16. hodiny taky Nana Yamato anebo Flock of Dimes, a po 16. hodině, tedy přesně v 17:30 už nás bude čekat nejnovější podhoubí.
1: On Air s Vojtěchem

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: No ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
0: Ida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, ty si Rozkvět najednou.
3: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.

0: dělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu.

0: Doznívá Jane Wassner s jejím hudebním solovým projektem Flock of Dimes a písničkou Like So Much Desire. Před námi je teď 17. hodina a po ní třeba Lolo Zouaj s písničkou Galipete a potom taky česká drag queen Miss Petty na tracku Sám.
1: Radio Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

Miss Patty a Sam a předtím taky Lulu Zoua a písnička Galipete otevřeli playlist právě 17. hodiny na Wave. To, že květen je měsíc romantiky, tak to uznává právě i playlist Rádia Wave. A před námi je teď jedna taková romantická písnička. Ta se jmenuje Another Lover a je od 31-leté americké R&B hvězdy Kelani. Ta si do duetu přizvala už velmi známého a uznávaného rapera Lil Wayna, aby společně složili takový track, který má monstrózní žestě, velmi silný hook, no a jeho text je o osudové lásce. Co víc si takhle při 12. květnu přát.

0: V úterním odpoledním On Airu právě dohrál slovenský producent Similiving Life a track Do těba. No a dnes už nezvykle se s vámi rozloučím o trochu dříve, protože právě následuje náš environmentální magazín Podhoubí. V něm uslyšíte Prokopa Pitharta, který si na olomouckém festivalu Akademia Film Olomouc povídal s vědcem Danielem Kortusem a Martinem Abelem na téma toho, proč se Česká republika bojí obnovitelných zdrojů, proč v nich zaostává, zda se stala klimatická změna bojištěm kulturních válek a kdy už ji konečně začneme řešit na celonárodní úrovni. Poslouchali jste odpolední On Air s Vojtou Záhorou a já se s vámi loučím, přeju vám hezký zbytek vašeho úterního odpoledne i úterní a večer. No a teď už si užijte Podhoubí.
1: Vlastně ten, no nevím, už si nikdo s tím nic nedělá.
2: Milankovičovi cykly.
1: Nechci žít na této planetě.
3: Podhoubí je zcela zásadní věc.
2: Si všichni nastudujte.
4: To je špica matroš na omak.
5: No, hrozní jsme, no, já vím. Další dotaz?

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí s Prokopem Pithartem na rádiu Wave.
1: Ahoj, já jsem Prokop a tohle je Podhoubí rádia Wave. Tentokrát živě i s publikem z festivalu AFO Olomouc. O zvuky pod naše povídání se stará Pavel Jan. Víte, kdo vyrábí nejméně elektřiny z obnovitelných zdrojů v Evropské unii? Malta. A víte, kdo je v EU druhý od spoda? Ano, jsme to my. Česká republika zaostává oproti zemím okolo nás z hlediska investice do čistších a efektivnějších technologií pro výrobu elektřiny, spíš přešlapuje na místě. Stala se u nás klimatické změny kulturní válka a máme pořád šanci přijmout tuto krizi jako výzvu a začít ji řešit na celostátní úrovni odhodlaněji a racionálněji než dosud. O tom se dnes budeme bavit s Danem Kortusem, kterého možná znáte z profilu Klimatomluva, na kterých se snaží vyvracet mýty a dezinformace o klimatické změně. A také s Martinem Abelem, který stojí za newsletterem Zóna zlomu, který se snaží dostávat vědecké poznání blíž lidem. Několik let připravoval akcelerační zóny pro stavbu větrných i solárních elektráren, donedávna expert ve výzkumném ústavu krajiny. Na úvod si pustíme jednu Pavlovu archivní atmosféru. Doufám, že vám nepoškodí mozek infrazvukem.
2: Tak, stereo atmosféra, Kiruna, sever Švédska, 2015, polární noc. Stojím asi mezi 8 větrnými mlýny.

0: To myslíš, že je úplný h***, jsem blíž.
1: Začneme u tebe, Martine. Když by se bavil s člověkem, který odmítá větrní elektrárny za svojí vesnicí, protože to považuje za hyzdění krajiny, jak by si se s ním bavil, co bys mu řekl?
2: Tak ahoj tady do sálu i do éteru. Já myslím, že bych si začal tím, že bych si ho poslechnul. Zajímalo by mě, co by za tímto estetickým cítěním bylo. Jaké obavy, jaké předpoklady. A myslím, že potom bych se s ním nebo s ní i pobavil o nějakých faktech, o tom, co to znamená kulturní krajina, proč ty větrné elektrárny potřebujeme, jak se můžu vlastně, jak můžu finančně participovat na výrobě elektřiny a podobně.
1: A jak to máš ty s českou krajinou? Máš, předpokládám, že máš rád českou krajinu, je to tak? A zajímá mě, jestli, když pro ní cítíš, jestli do toho teda pro tebe ty stavby větrných elektráren zapadají?
2: Já českou krajinu miluju. Je to pro mě domov. Vlastně to není jediná krajina, že jo? Není jediná celistvá. Máme tady obrovskou různorodost od Českého středohoří přes Bílé Karpaty po krásné podhoří Šumavy a tak dále, tak dále. Zároveň není všechna krajina taková, značná část, v podstatě už jakoby trtivá většina toho území je s člověkem silně ovlivněná. Průmyslová, často zemědělská krajina. A jejich součástí jsou i technické stavby. Často si je už možná ani neuvědomujeme. Železnice nebo viadukty a podobně, z těch vertikálních vysílače, elektrická vedení, vodojemy nebo rozhledny a podobně. A já se snažím tu krajinu vnímat v její celistvosti, jako kulturní krajinu, ve které žije člověk a ta krajina mu slouží a zároveň on se v ní pohybuje a nějakým způsobem se o ní stará, pečuje, hospodaří na ní. Pokud teda ta otázka míří k tomu, jaký je o tom můj vztah k umisťování třeba větrných elektráren do té krajiny, tak to teda chápu v tomto kontextu, větrná elektrárna jako technická stavba, jako mnoha z dalších. A zároveň je podle mě nutné se bavit o tom counterfactual, o tom, co je vlastně ta alternativa. Protože my to neděláme, protože bychom chtěli v Česku jen tak z plezíru, jako stavit větrné elektrárny. My to děláme z řady strategických, ekonomických, bezpečnostních, dalších důvodů, samozřejmě důvodů ekologických, prostě pro mě jako alternativou není to, že bychom tady měli více uhelných a jaderných elektráren, které budou mít sami velmi jako značné vlivy na okolní přírodu a krajinu, a to tady vždy jako větší než ty větrné elektrárny. Takže pro mě vlastně v tomto kontextu to umisťování větrných elektráren šetrným způsobem dává smysl.
1: Dané, ty se zabýváš mýty, které se často objevují v souvislosti s klimatickou změnou. Je ta výstavba větrných elektráren typicky něco, co je zahalený dezinformacemi? Případně proč to tak je?
3: Dobrý den, ještě bych se chtěl jednou teda poděkovat, že jste přišli v první řadě a pozdravit vás a teď ti teda odpovím. Já jsem vlastně s klimatomluvou začal z trochu jiného důvodu, než že bych jenom chtěl vyvracet dezinformace. A mě právě, jakmile jsem vešel do toho veřejného prostoru ze své nějaké vědecké sféry, tak jsem byl úplně fascinovaný, kolik těch dezinformací se obecně jako objevuje o klimatické změně a teďka o těch větrných elektrárnách.

0: kolekcí na Fashion Week, ze který byly všichni úplně na větvi, včetně mě. A byla tady s tím v šatnících. A pak přišla hned na navazující Fashion Week, takže vlastně po nějakých, že jo, 4 měsících, tam hrozně krátká doba na tu přípravu. A s další kolekcí, která byla teda méně rozsáhlá a nebylo to už takovej posun. A já jsem čekala, co teda přijde teď. Protože zase po krátké době a zvolila tu prezentaci, což je myslím výhodný, že tam nemusíš mít těch věcí tolik, ale můžeš je udělat hodně výrazný a nemusí být až tak jako právě na tu přehlídku, ale může to být něco víc special. A to si myslím, že se jí fakt povedlo, měla krásnou instalaci, tam měla takovou chlebovou postel, takový bizarní jako kulisy toho celého. Bylo to moc pěkně udělaný, zajímavý koncept, všechno. Myslím, že se jí to moc povedlo, že to byla dobrá forma pro ní zvolená. Takže to je Petra. Ještě bych ty věci chtěla vidět zblízka právě, protože to jsem bohužel se neměla šanci k tomu dostat. A pak tam ještě měla přehlídku ukrajinská designerka Gudu, kterou jsem teda bohužel také neviděla, protože byla speciální pozvánky a byla pozdě večer. Takže to jsem nezvládla.
1: To, tak to jsi měla nabitej den. A co jsi oblékla? To by mě zajímalo. Já jsem tě viděla teda na nějakých fotkách vzadu tam, jak to hezky všechno sleduješ.
0: To jsem překvapená, že jsi mě viděla na fotkách, protože já se právě většinou vyhýbám tomu, aby mě někdo fotil, protože vlastně tam kvůli tomu nechodím.
1: A to se mi líbí.
0: A zároveň mi to ani není moc příjemný, že mě někdo tak fotí. Já jsem skvělej fashion journalist, opravdu. No, takže jsem překvapená, že mě někdo vyfotil, to bude asi nějaký omyl, ale hele, vzala jsem si vlastně mikinku od Hanky Kubešový, kterou mám strašně ráda, kterou mi ušila, je to prostě jedna z těch jejich novějších modelů a je nádherná, miluji, strašně pohodlná a je strašně vlastně na jednu stranu nenápadná, protože to šedá mikina a na druhou stranu je tak krásně ušitá, má tak zajímavý detaily, že když se na to člověka podíváš, tak vlastně zjistíš, že to je velmi speciální. Ale to taková ta, jako, ne na první pohled, víš, a ne křičící, tak to já jako mám ráda.
1: Tak přesně tady ty lidi by měli právě dělat ty outfit checky. Ale ne, ale rozumím.
0: Nevím, ale já to mám ráda. Já vlastně se ráda i dívám na to publikum toho Fashion Weeku. A tam máš vždycky lidi, kteří jsou jako peacock, prostě lidi, kteří tam jdou, aby a vemou si něco hrozně výrazného, aby jako se ukázali. Chtějí si užít ten moment, kdy můžou být extravagantní a chtějí to všem ukázat. Což jako kdy jindy, že já to jako chápu, je to jako super. Takže když to někoho baví, tak kdy jindy by to mohl udělat. Takže jsou tyhle lidi a pak jsou tam lidi, kteří vlastně jsou poměrně nenápadní a velmi často ty lidi, kteří opravdu tam jako, je tam jako docela hodně lidí, kteří jsou oblečení poměrně nenápadně, ale vlastně, když se na to podíváš, tak je to něčím zajímavý nebo chytrý, nebo je to, zjistí, že to není jenom obyčejný. A to mě vlastně nejvíc baví asi. Protože je to něco, že vím, že ten člověk takhle může jít úplně kamkoliv a vždycky bude vypadat skvěle. Ale ještě abych tomu dodala. Mě některý lidi se fakt umí nádherně výrazně oblíct. A vlastně to strašně cením a sleduju to. Ale vlastně jsou to lidi, kteří, jak já chodím na ten Fashion Week už dlouho, tak já vím, že oni tam chodí už dlouho a po každý mají ty outfity zajímavý a zároveň jako držej styl napříč tou dobou, jestli mi rozumíš, že to není každý rok nějaký něco úplně jinýho, ale že vlastně na nich vidíš, že mají svůj styl a jenom si umí dobře vybírat ty věci a je to strašně zábavný a zajímavý to sledovat i ten vývoj, to je podobný jako u značek, jo. Takže musím říct, že takhle třeba jako Anet X vždycky přijde úplně super, Charlotte, reperka, úplně super. Ta vždycky má velmi výrazný věci a s tou si jdu vždycky i popovídat. Nebojím se jí, protože prostě je strašně jí obdivuju vlastně, jak se umí hezky oblíkat, jak se hezky prezentuje, jak je strašně příjemná, ačkoliv je vlastně dost celebrita a star. Je jako to fakt, se moc nevidí, je spousta lidí, kteří jsou právě celebrity a star a vůbec se nechovají hezky. Tak Charlotte, jako jsem velká faninka. A pak ještě vždycky mě baví hrozně sledovat Evuče, jak se oblíká, protože ta je vždycky na Fashion Weeku, vždycky má super outfity a ačkoliv je to hodně výrazný, tak to není jenom takový to udělat hlavně co nejhlasitější výkřik v místnosti. Vždycky je to zajímavý, je to ona a přitom je to hrozně zábavný. Takže jako pár těchto těch výrazných lidí taky jako mě baví sledovat. Jo? Ne, že ne. Ne, že ne.
1: Super. Tak to je příjemný bonus ještě k těm přehlídkám. Všechny tam pozorovat. No a ještě jsme neprobrali neděli. Tak tam byl Tomáš Němec, tak
0: jo,
1: to mě zajímá.
0: Tam byl Tomáš Němec. V neděli první na programu byla Technická univerzita

0: v Liberci už v jednu hodinu a vždycky tahle ta jako nedělní přehlídka v jednu bývá taková asi nejméně navštívená, protože si myslím, že to je tím, že všichni jdou v pátek večer, užijí si ten Fashion Week, pak jdou všichni i v sobotu večer, taky si to hodně užijou a v neděli už jsou všichni hotoví, bolí je hlava a jsou unavení. Zvlášť v jednu hodinu z nějakého důvodu, takže prostě ty studenti chudáci vždycky tam mají 5,5 lidí, což mi přijde fakt škoda, protože ta technická univerzita v Liberci, sice ty věci jsou často hodně výrazný, spíš třeba výtvarnější, jo, což není úplně asi pro každýho, chápu, ale právě jsou strašně zajímavý a přijde mi, že ten ateliér se strašně vyvíjí a pořád se to zlepšuje, že ten ateliér jde nahoru a to, co předvedli letos, tak bylo fakt úžasný. Bylo tam spousta úplně skvělých věcí a bylo to mnohem víc oděvní než kdy dřív, ačkoliv tam pořád byly i jako dost experimentální polohy a věci, které byly spíš takový jako kostým, jo, nebo nějaká jako konceptuální úvaha o něčem. Ale zároveň tam byly i věci, které byly fakt skvělé a i v rámci těch konceptuálních úvah nebo víc takových jako výtvarnějších prací. Fakt mi to přišlo super a zlepšují se. Jakože fakt doporučuji sledovat, je to, stojí to za to, jděte tam příště. Je to dobrý a to je zrovna přehlídka, na kterou třeba jde člověk, jako je Charlotte. Charlotte na tuhle přehlídku přišla. Jo? Že ty ostatní celebrity chodí na ty přehlídky večerní, kde budou všechny ty tabloid média, kde se jako hodně ukážou a Charlotte je přesně ten člověk, který půjde prostě v jednu, v neděli, prostě na přehlídku nějakých studentů, jo, který nikdo vlastně jakoby nezná, když to tak řeknu, jo, a ona tam jde, protože jí to prostě zajímá a chce je podpořit. To je hrozně, hrozně hezký. Hrozně hezký. No, takže ještě jednou shout out Charlotte. A měla úžasný outfit, pane bože. Najděte si ji na fotkách z Fashion Weeku. Fakt super. No, a společně teda s Technickou univerzitou v Liberci ve Slotu ještě byl španělský designér Mercedes-Benz Fashion Talent Award winner, který se jmenuje Guillermo Decimo. A Guillermo dělá takovou hodně večerní dámskou módu, roby, když si představíte třeba Blanca Matragi a Dior. Z takového prostě diamantíky, jo, prostě štras, kamínky, klobouky, peří, lesklé šustivé látky, velké večerní šaty, koktejlové šaty a takovéhle věci. Jo. Strašně ženská, elegantní, blingy věc, jako ale vkusně udělaná. Pozor, jako není to cheesy. Tahle věc se dá strašně snadno zkazit. Může z toho být takový ten právě rádoby jako šaty do tanečních, nebo víš, takový ty jako přeplácený šaty na ples. Ale to není, on to má jako fakt vybalancovaný. Takže to bylo fakt hezký. A byla to strašně zvláštní kombinace s tou Technickou univerzitou v Liberci. Jakože vůbec to nechápu. A hlavně ta kolekce byla absolutně večerní. Jakože absolutně večerní. A tenhle to místo, kde to bylo, což jsme možná taky měli říct, bylo to na novém místě, kde ještě Fashion Week nebyl. A on prostě různě stěhuje po Praze, prozkoumává různé lokace. A předchozí dvě byly v Sasazu, v Holešovické tržnici, což znamenalo, že to bylo uvnitř, v prostoru, kde nejsou okna, kde je jenom umělé osvětlení. Já jsem prostě byla naštvaná, protože jsem tam na to viděla špatně. Já nevidím tak špatně, prosím vás, já mám brýle jenom na čtení. Ale prostě, když je někde jenom umělé osvětlení, a je udělané tak, jak bylo udělané, tak fakt kolikrát ani nevíte, jakou ty věci mají přesně barvu, nebo jak to spolu, jo, jakože fakt na to špatně vidíte. Tady to bylo v denním světle, protože to bylo v takovém proskleném jako atriu takového generického shopping mallu moderního, nebo office building / shopping mall na Bořislavce, ale bylo tam to denní světlo, což bylo skvělý. Ale vlastně fakt v tom ostrém denním světle i ty věci toho Guillerma jako vypadaly pořád krásně, ale když jsem si představila, že on by měl třeba samostatnou přehlídku večer, anebo by měl třeba přehlídku večer, na který by byl Alexander Bell a tenhle ten Guillermo, tak to by bylo super, protože obě dvě ty věci jsou výrazný, jako byl by to sice pořád kontrast, ale bylo by to, myslím, jako mnohem lepší kombinace. Třeba anebo kdyby byl, no i když to by bylo možná těžký pro Tomáše Němce, myslím, ale možná by to byla jako lepší kombinace, třeba Tomáš Němec a Guillermo Decimo, tak to by bylo úplně wow, jo, protože oba dva prostě roby, dámy, večerní, jo, to by byl úžasný, absolutně úžasný, jako. Ale z nějakého důvodu prostě Guillermo dostal slot v jednu, A oni to, že ho získávají to místo. Oni jako vyhrávají soutěž a získají místo. Takže,
1: já, takhle to je.
0: No, že prostě ten Mercedes-Benz Fashion Week je jako mezinárodní platforma, je v různých městech a tím pádem ty designéři, kteří vyhrajou jakoby nějakou tu cenu, tak se takhle jako můžou pak prezentovat na těch sesterských eventech v jiných městech. Takže on vlastně tohle to podle mě jako dostal.
1: Mm-hmm.
0: Že nemyslím si, že za to musel zaplatit, za tu přehlídku, myslím si, že ji jako dostal. Čímž pádem asi si moc nemohl vybírat, v kolik hodin to bude, no. Ale to škoda, to bylo fakt super.
1: Mm-hmm.
0: Pak byl Aleš Hnátek a Matony Young Fashion Stars, což je vlastně taková, dřív byla dlouhá léta na Fashion Weeku soutěž Van Graaff Junior Talent, což byla soutěž pro začínající designéry. Byly tam vždycky 4 finalisti, finalistky a vyhrál jeden. Předváděl takový menší kolekce, mělo to většinou jako tak 4 až 6 looků nebo tak nějak. A ten jeden, co vyhrál, tak pak získal přehlídku zadarmo na tom dalším jako vydání, na tom podzimním. Jo. Obchodní dům Van Graaff v Praze skončil, takže už nesponzoruje tuto soutěž, tato soutěž zmizela tím pádem. Mm-hmm. A místo toho už na předchozím Fashion Weeku už se objevila tahle Matony Young Fashion Stars, což je taky soutěž pro mladý talenty, ale je to jiný v tom, že je tam mnohem víc men a ukážou mnohem méně módy. Mm-hmm. Že vlastně mají tam jako 1, 2, 3 modely. Není to prostě ani mini kolekce. Jako někdy jo, viděla jsem, že někteří z nich měli tam, myslím, 3 nebo 4, ale to bylo max. Ale někteří měli třeba jenom 1 outfit.
1: Tak to je fakt málo.
0: Což mi přijde strašně málo, no. To studentstvo mělo vlastně letos takovou jednoduchou výzvu, v uvozovkách jednoduchou, vlastně docela těžkou, pojmout nějak sako do večerního looku, udělat prostě z upcyklovaného saka něco special, což každý vzal po svém samozřejmě, ale bylo to hrozně hezký, myslím, že všem se to dost povedlo a Báře Kotěšovcový fakt ze všech nejlíp za mě, takže skvělý, gratuluju k téhletý výhře, ale přesně jak říkám, já bych radši viděla ještě víc těch modelů, že bych to viděla ráda rozpracovaný tu myšlenkou, fakt jako trošku jako kolekci, no, tak uvidíme. No a Aleš Hnátek taky předvedl svoji kolekci, ale já právě jsem na těch přehlídkách nebyla, protože jsme měli rodinnou návštěvu, která se ukáže v Praze jednou za rok a nešlo to zrušit. Takže já se půjdu podívat právě na Aleše Hnátka, na tu jeho práci do showroomu. Jsem domluvená, proto chci vidět zblízka ty jeho věci. Aleš Hnátek vyhrál soutěž Czech Grand Design. Takže teď velmi sledovaný a mladý designer.
1: Hmm.
0: No a pak byl Tobias Schubert, kterýho jsem teda taky nestihla. A takže radši nebudu komentovat. A pak byl teda Tomáš Němec, který, to bych asi řekla tak, že je to podobný jako s tou Hankou Valtovou, že on vlastně hraje pořád na stejnou notu, ale krásně, velmi precizně a myslím si, že je fakt skvělý designer, zároveň vím, čeho je schopnej díky těm předchozím školním pracím a vím, že využívá jenom, nebo že se věnuje jenom takovému jako určitému výseku toho, čeho by byl schopnej. Zároveň u Tomáše, on vlastně publikoval takový text na Instagramu, který byl jako inspirací pro náladu té kolekce, nevím, jestli jsi ho zahlídla.
1: Mm-mm.
0: Je to takový jako krátký příběh. A já, když jsem si ho četla, tak mi vlastně došlo, že se úplně míjím s tím. Že to prostě vůbec mě neoslovuje. Že... Ale to je i prostě ta kolekce, na koho je mířená. Myslím si, že já nejsem úplně ta cílovka, což je úplně v pohodě. Zároveň stejně můžu ocenit tu práci. Ale vlastně ten příběh byl o mladý ženě, která je zamilovaná do nějakého kluka nebo chlapa. Můžete si to přečíst. Prostě je tam takový zlomený srdce, asi bych řekla, ale zároveň na mě to působilo, že vlastně je to takový strašně smutný příběh a že ta holka má velmi slabou sebehodnotu a vůbec nechápu, proč dělá to, co dělá. A...
1: Ok, tak to ve mně vůbec nenapadlo, že zatím je takovýhle příběh, když jsem viděla tu kolekci.
0: Jo, no tak on tam, jako byl tam hezký ten motiv té sprchy, že to je jako holka, která si prošla nějakou věcí a jako trošku se za to jako nemá ráda, co udělala a tak. A teď si dá tu sprchu a jde dál. Jako jo, dá si tu sprchu, tam byl jako ten zvuk té vody na začátku přehlídky, ty modelky měly mokrý účesy, všechny udělaný, jakože mají mokrý vlasy, jakože teď vyšly ze sprchy. A prostě nahodí zase ty jako hot večerní šaty a jde prostě na další rande, jo, jakoby s tím zlomeným srdcem. Ale já s tím vlastně vůbec nevajbuju, protože jako ta motivace té holky je mi absolutně cizí. To, jakým způsobem se k sobě chová, jak se nemá ráda, jak no, je mi líto hrozně, je to strašný. Mm-hmm. Je to vlastně hrozně smutný příběh a zároveň, jako proč ne, jako inspirace, jako takovýhle příběhy se dějou. Ale zároveň já se s ním třeba vůbec nemůžu stotožnit, nechtěla bych se s takovouhle věcí stotožnit. Ale mm-hmm. je to zajímavý. Ale každopádně ta móda vypadala krásně a jsou to prostě večerní šaty, ve kterých budete vypadat jako bohyně. A jo, tak. Takže myslím, že se to Tomášovi moc povedlo.
1: Super.
0: Já jsem se zapomněla celou dobu ptát tebe.
1: A už je 12 hodin?
0: Už je no a můžem, já jsem si to domluvila, můžem malinko přetáhnout. Mm-hmm. Ale nedomluvila jsem se s tou linkou, tak snad to bude fungovat.
1: Aha, dobře.
0: Tak ještě mi řekni, co tobě se líbilo takhle na dálku jako.
1: Tak určitě se mi líbila Hanička Valtová. Na to opravdu obdivuju. Ty korzety, má to nádherný. A stejně jako tebe mě zaujala Valérie Jurčíková, že nositelný, ale zároveň mega zajímavý. Takže to jsou asi moje dvě oblíbené kolekce. Mm-hmm. A ještě se teda musím podívat na tu vítězku Matony Award.
0: Jo, to dělá krásné věci. Já už právě jsem od Báry Kotěšovcovy viděla víc prací a vždycky je to skvělý. Takže mm-hmm. fakt doporučuju tuhle mladou designerku sledovat. Je úplně skvělá. A mrkni klidně i na ty věci od toho Guillerma Decima, mm-hmm. to je úplně super. A i ten Liberec bych fakt doporučila. A hlavně Alexandra Bella, co jsi říkala na Alexandra?
1: Nejde to slyšet, jak to tady zvoní.
0: Je, to je hezký.
1: Já, dobře.
0: Vám tam zvoní poledne v Brně, viď?
1: Jo,
0: my
1: vám
0: točíme
1: ne.
0: V pravé poledne. To je hezký.
1: Jo, jako to mě taky baví, ty siluety. Líbí se mi, že jsou tam pánský modely a mega zajímavý a zábavný. Že to vlastně v těch jiných kolekcích tam jsou jenom dámský. A hodně je tam takových prvků, co bych klidně si na sebe vzala, co by se dalo prodávat, právě ty velký límce.
0: Že jo, veď?
1: Mně se líbí se mi ten kabát poslední, taková bundička, no to asi ty to teďka nemáš před sebou.
0: Já si to pamatuju.
1: Super nápady, tyjo, ale já jsem ještě nikdy takhle nekomentovala nějaký přehlídky, takže já se musím jako dovzdělat a...
0: Víš co, tak příště půjdem spolu.
1: Mhm, ty mě to naučíš, jak to hodnotit, ale jak se tady o tom povídala.
0: Ne, já
1: ti
0: nenaučím, jak to hodnotit, ale...
1: Na čeho si všímat. Ne, to já vím, čeho si všímat, ale... mega, příště půjdem spolu. Hodně mě to se líbilo, jak o tom mluvíš, jaký z toho máš zážitek a překonám svou introvertní a přehlídkovou úzkost. A
0: jo, to je velká věc.
1: A ráda to uvidím.
0: Já jsem to měla před tou přehlídkou Tomáše Němce docela dost, se přiznám, že se mi tam hrozně nechtělo vlastně. Ne kvůli té kolekci, to jsem právě chtěla vidět, ale nechtělo se mi tam kvůli tomu, jaký to bude. Dress code byl všechno, všichni v černém, jo, jakože černá, což mě jako strašně nebaví. Mm-hmm. Jakože vlastně to je ten nejjednodušší vlastně dress code, protože to je hned. Není na tom nic těžkýho, jasně, oblíkla jsem se jako v pohodě, jako, ale přijde mi, že je hrozně vlastně lehký vypadat v černý cool. Mm-hmm. Vlastně mě to hrozně nebaví už. Jakože jsem měla nějakou dobu, kdy mě to trochu bavilo, ta černá, ale už dlouho mě to fakt nudí. Takže to bylo jako OK, zase budou všichni v černém, super. A bude tam strašně moc lidí v korzetech a strašně moc lidí, kteří se přišli ukázat a to budou se tvářit hrozně důležitě. Tak to mě jsem si chvilku říkala, ježišmarja, potřebuju to ještě jako v neděli večer. A pak jsem si říkala, ne, fakt to chci vidět. Prostě pojď, vem si ty černé věci na sebe, smutný. A přežij to, ať tam, tak jsem to udělala. Vlastně to bylo hrozně hezký, popovídala jsem si tam krásně s Anet X, popovídala jsem si tam s úžasnýma lidma a viděla jsem nádhernou kolekci Tomášovu a fakt jsem si to užila, takže jsem ráda. Ale jo, je to věc tohleto, jakože se ti nechce do té social, do té společenské
1: jako
0: situace.
1: Už jsem si vybudovala hodně ty sociální skills solidně, ale na ty přehlídky to je ještě nějaký další level. Mm-hmm. A připadám se, že nejsem dostatečně cool, abych tam šla a prostě, že ano, ale možná je to, určitě je to mega v mojí hlavě. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by nějak mě někdo tam soudil, že nejsem dostatečně cool a tak. Takže já to překonám teda.
0: Jo, ale tohle je hrozně divný, no. Je to vlastně takový nepříjemný, že člověk najednou má pocit, že by měl tam performovat něco, že jo.
1: Mhm.
0: tomu já se právě snažím bránit, jako nechci tam nic performovat. Jako chci být hezky oblečená, ano, nechci tam přijít prostě s flekem od řízku na tričku, já nechci tam přijít prostě, ale zároveň vlastně si myslím, že tam chci být sama za sebe, protože oni kolikrát fakt ty nejdůležitější lidi, co tam jsou, tak jsou tam hodně jako sami za sebe. Tak jo, tak se těším, příště půjdeme spolu.
1: Dobře, tak platí.
0: Jo? Tak jo, tak moc děkuju za dnešní kol a příště
1: tobě,
0: pojďme natýzovat příště, protože nás čeká návštěva. Trošku prozraď, ne? Všechno trošku prozraď.
1: Dobrá, příště se výjimečně se mnou podíváme do Prahy za jednou pro mě hrozně inspirativní ženou. A co já na ní obdivuju, kromě toho, jaká je, že se dokáže skvěle oblékat i s velikostí 5XL, kterou už teda nemá. A co rozhodně probereme právě v novém díle, je, jaké to je zhubnout a přijít o obrovské, vlastně veškerý svůj šatník. Takže tohle, na to se můžete těšit v příštím díle.
0: Mm-hmm. Já se na to strašně těším, protože jako proměny těla, to je úplně strašně zajímavý téma. A to, jak vlastně to je ta věc, která se samozřejmě úzce jako projevuje v tom šatníku, prostě co už můžem, co ještě nemůžem, do čeho se člověk vejde, do čeho se nevejde a jestli ona teda fakt musela nějak jako zásadně vyměnit většinu toho šatníku, jestli ta změna byla hodně velká.
1: A hlavně ona ho milovala už předtím a musela se zbavit většiny nebo se nechat přešít. Pro mě to bylo fakt super nahrávání a nádherná kolekce oblečení.
0: Tak to se moc těším na příští šatníky, doufám, že to zaujalo i vás, budeme se těšit zase příště naslyšenou, já už taky plánuju další návštěvnickou epizodu, takže rozhodně bude co poslouchat a na co se koukat. Mějte se krásně, napište nám, co se vám líbilo na Fashion Weeku, jestli ho teda sledujete a koho byste tam třeba fakt chtěli vidět a kdo tam není. Mně třeba tam chyběla Dominika Kozáková, která se tam prezentovala teď řadu sezon a teď absentuje, byla to hrozná škoda, si myslím, protože ta třeba mě hrozně baví, to je, jak to dělá a co dělá, takže klidně napište, koho byste rádi viděli a těšíme se zase příště.
1: Ahoj.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas, Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Balanc. Balanc.
5: Krásný večer, podvečer. Dámy a pánové, já vás moc vítám tady v prostorném velkorysém studiu S1 Českého rozhlasu, kde normálně sídlí za běžných okolností Symfonický orchestr Českého rozhlasu a nám se povedlo, což myslím, že je velmi jako výjimečná událost, orchestr vyšoupnout a díky tomu tady dnes můžeme být s vámi a především tady může být poslední vydání Balancu a moderní lásky v podání Petra Boušky a Markéty Šetinové. Já vás poprosím, Markéto, pojď prosím za námi. Já jsem šéfredaktorka Rádia Wave Bára Šichanová, chci vám moc poděkovat, že jste přišli a že vás přišlo tolik, moc si toho vážíme. K tomu děkování vaším směrem si ještě vrátím za chviličku, ale teď chci především poděkovat Petrovi a Markétě. S Petrem se známe už více jak 10 let, viď?
6: 2014 to začalo.
5: Je to hodně dlouho a myslím si, že jsme toho spolu prožili poměrně dost. X let jsme vedle sebe seděli v newsroomu. Mě třeba Petr, když jedl svačinu nebo oběd nebo něco, tak musím říct, že mě to je velmi teda osobní, teď taková jako oversharing moment nebo chvilka, velmi uklidňovalo, zejména třeba chroupání jablka a takové věci. Takže nevím, měl už možná ten jako uklidňující vibe ještě předtím, než začal vysílat Balanc, což se stalo v roce 2018, takže je to už 8 let, téměř vlastně v prosinci bychom završili 8 let. A nebojím se skoro jistotou říct, že Petrovi se povedlo téma duševního zdraví, seberozvoje, well-beingu, terapii velmi jako normalizovat v tom veřejném prostoru a vlastně ho do něj vnést a dávat tak vám, ale i v spoustě ostatních posluchačů a posluchaček jakousi oporu do života a jakéhosi průvodce v momentě, kdy třeba zrovna člověk nemá na to, aby chodil na terapii a podobně, protože víme, že to není úplně finančně nenáročná záležitost. Takže já za tuhle osmiletou misi ti, Petře, moc krát děkuju, nesmírně si toho vážím, vážím si tebe jako člověka i jako kolegy. Teď už zůstane ta první varianta a doufám, že spolu budeme v kontaktu i dál a moc ti přeju, ať se ti daří, ať už v pracovním anebo osobním životě.
6: Baro, já moc krát děkuju. Jsem dojatý, děkuju.
5: Tak a s Markétou, Markéta, pokud se nepletu, tak byla úplně první hostkou Balancu, nebo druhou?
6: Ona ráda říká, že první, ale byla druhou, ale klidně to nechte. Jako
5: já myslím, že zcela oprávněně vzhledem k tomu, jak vlastně intenzivně spolupráce s Markétou poslední dva roky probíhala, já si velmi vážím toho, že Markéta před dvěma lety vlastně za mnou přišla a říká, já mám námět na podcast nebo na sérii a vlastně pojď mi s tím poradit, nebo pojďme se nad tím společně zamyslet, co s tím, a chtěla bych to ideálně dělat u vás. A já jsem si říkala, dobře, tak co teď dává smysl? Dává smysl Markétu zkusit spojit s Petrem. No a původně moderní láska byla sérií, respektive vlastně dvou sérií, protože ty série po roce byly dvě a měly skutečně takový úspěch i v rámci Balancu, že jsme se rozhodli, že posléze ten vztahový úhel, vlastně jako terapie nebo nějakého seberozvoje, usílíme v pravidelném sledu každých 14 dní a já jsem za to moc ráda, protože myslím si, že jste opravdu znovu do toho tématu vnesli nějaký nový rozměr a já si toho velmi vážím a moc děkuju, Markéto, za to, že si před těma dvěma lety za mnou s důvěrou přišla a musím říct, že a to platí pro vás oba, s váma byla skvělá spolupráce, takže mnohokrát děkuju vám oběma a tobě taky děkuju.
7: Tak já taky moc děkuju hlavně jako za tu příležitost, že já jsem neměla moc velké zkušenosti s podcasty, takže díky, že jsi jako tomu věřila. A myslím, že to je i jako skvělý příklad toho, že dobré věci v životě začínají jedním mailem. Jo? Že prostě já jsem měla nápad, prostě jsem se našla e-mail šéfredaktorky Rádia Wave.
5: Takhle jednoduchý to je.
7: Veřejně známý.
5: A kdyby jste měli někdo nápad, jo.
7: A prostě, že máme za sebou, já nevím, kolik desítek dílů a byla to fakt skvělá práce, takže díky moc, jsem jako ráda, že se to stalo.
5: Taky moc děkuju a stejně jako Petrovi ti přeju, ať se ti moc daří. Děkuju moc. Tak jo. Tak. A já tady stojím s tím balíčkem, vám, že jsem přinesla švestičky ze zahrádky, tak trošku tomu tak je a já se teda jako přiznám, jo? Já jsem si myslela, protože Facebook na Petra prozradil, že má dnes narozeniny, což teda není
6: nemám.
5: Úplně pravda, jo.
6: A nenastavil a jsem si to tam naschvál.
5: Já se, jako vidíte aspoň, jak důvěryhodné veřejnoprávní médium je, protože teda já jakožto šéfredaktorka se přiznávám k tomu, že tohle nejsou koláčky přinesené na rozloučenou, ale je to koláček přinesený Petrovi k narozeninám a Markétě, aby jí to nebylo líto. Takže prosím vás, to jsou, myslím, že to jsou koláče s, já jsem je nepekla teda, to je taky důležité říct, s lesním ovocem a drobenkou, tak já vám je tady nechám, abyste si je třeba posléze dali. Děkuju, super. Tak, já vám moc děkuju, že tu jste, že nám držíte palce, protože my jsme tady pro vás. Děkuju moc krát.
6: Dobrý večer, vážené návštěvnice, vážení návštěvníci. Vítejte v Českém rozhlase, v krásném sále S1 na natáčení posledních epizod podcastu Balance a moderní láska Rádia Wave. Já jsem Petr Bouška, budu vás dnešním natáčením provázet společně s kolegyní moderátorkou Markétou Šetinovou. A to je všechno, co mám připravený. Dovolte mi ze začátku se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo. Na začátku já doufám, že to máme nahraný i s úvodem paní šéfredaktorky. Já jsem se ptal, jestli v tom newsroomu můžu jíst a mě řekli, že jo, tak jsem to bral jako paušální souhlas. Jsem rád, že jsou tady ty koláčky, protože vám můžu ukázat, že žvíkám v normální hlasitosti. Žvíkám v normální hlasitosti, tady to můžeme změřit, máme tady profesionálního zvukaře. Já jsem přemýšlel, jak ten dnešní večer pojmout. Aleš Borecký, který za chvíli bude hostem, říkal, že by to rád pojel jako oslavu, já s tím souhlasím a zároveň jsem nemohl nic vymyslet, což je pro mě, respektive nemohl jsem se připravit, je to pro mě trochu netypický, protože já jsem takový úzkostný, neurotický typ a vždycky jsem rád na všechno připravený. Protože když člověk má přípravu, tak opustit a improvizovat ji může kdykoliv a když ji nemá, tak ji nevymyslí. A teď je ten moment, kdy bych měl improvizovat. A bez té přípravy to není úplně tak jednoduchý. Sluší se a já to musím od srdce, chtěl bych poděkovat Radio Wave za, nejen za ty dlouhé roky, co jsem tady mohl dělat Balance, ale i za roky, co jsem tady mohl sedět v redakci. Jmenovitě určitě Iva Janášová, která byla šéfredaktorkou před Bárou a která dala zelenou tomu pořadu. A Bára, která tomu dala obrovský prostor, podporu a volnost. Já si toho moc vážím a moc děkuju. A mám toho na srdci strašně moc a říkám si, že se to sem asi úplně nevejde. Ale chtěl jsem se s vámi podělit možná jenom o ten samotnou krátkou genezi toho podcastu. Já jsem seděl takhle v redakci, přemýšlel jsem o tom, že bych měl rádový vlastní pořad. Jenomže tehdy ještě existovala Diagnóza F, která se věnovala duševnímu zdraví. Mimochodem, já jsem ji poslouchal ještě dřív, než jsem vůbec tušil o nějaký hlubší existenci Rádia Wave a ten pořad mě dost ovlivnil Adelu Pavlík-Lichkovou, autorku a moderátorku, tímto zdravím a děkuji. A říkal jsem si, o čem bych tak mohl mít podcast. A pak mě napadlo, že bych to vlastně mohl pojmout jako o seberozvoji. Šel jsem za šéfredaktorkou, tý se to líbilo a za pár týdnů podcast běžel. A já se přiznám, že ty důvody byly do značné míry tak trochu sobecký. Já jsem se chtěl věnovat těm tématům a zajímat se o ně pro sebe s tou nabídkou, že jestli to někoho zaujme a bude to chtít poslouchat taky, tak je vřele vítaný. A vy jste to začali poslouchat, což bylo úplně super. Začali mi potom chodit maily, že to lidem pomáhá, a na to odpovídalo moje perfekcionistické já, tak samozřejmě, že to pomáhá, od toho to je dělaný. A pak jsem přišel s vámi nebo s těmi lidmi a s těmi příběhy do osobního kontaktu a oni mi říkali jako fakt, že jim třeba nebylo dobře nebo není dobře a ten podcast jim opravdu něco přináší. A ve mně tak jako hrklo, že ten jako záměr, to, co jsem od toho chtěl, se opravdu děje. A měl jsem najednou takový obavy z té obrovské odpovědnosti, kterou má člověk, který prostě jako zvedne prapor duševního zdraví, jde s ním do médií a říká, a budu to já a budu to dělat tímhle způsobem a budu vám vysvětlovat něco o duševním zdraví. Ta odpovědnost je něco, co mě provází od té doby. Jsem rád, že kolem mě bylo spousta skvělých lidí, kteří mi v tom pomáhali a že spousta z vás, spousta z hostů a hostek Balancu se stali mými přáteli nebo známými nebo v něčem i mentory. A jednoho takového jsem vybral pro dnešní večer. Já bych hrozně rád pozval mnoho z vás na to pódium a o něčem se s vámi bavil. Ale vybral jsem si Aleše, protože Aleše Boreckého, protože on měl ten rozdíl, on byl jako první muž v životě, kterýmu já jsem mohl začít pořádně věřit. A nebojím se říct, že jsme se snad stali za tu dobu přáteli. A tak jsem si říkal, že na tu oslavu, na to rozloučení, ten mužský aspekt toho bezpečí, který jsem já stejně jako mnozí nezažíval, by tady mohlo udělat dobře nejen mě, ale i vám. Takže prosím, přivítejte na pódium psychologa, psychoterapeuta a autora knihy 50 odstínů duše Aleše Boreckého. Aleši, ahoj.
8: Děkuju. Děkuju za pozvání, děkuju za ty slova a myslím, že jsi zvolil docela dobrou taktiku, že nervozita se dá přebít dojetím. Takže možná se ti povedlo, jako to, co jsem potřeboval převadit. Nebo ještě přidej možná a pak to.
6: Tak ještě jeden, než naleju vodu, tak ještě jeden top tip. Já jsem se zapomněl vyjádřit těm narozeninám, jo. Já je nemám dneska, ale můj starý facebookový účet hlásí, že je mám. A mě už napsali asi 3 nebo 4 lidi od rána, včetně Honzy Vojtka, který ho teda taky zdravím. A tak jsem si říkal, že jako vy mi to neuvěříte, že jsem to tam nedal já sám, že mě to je jedno, pardon, Víčko. Víčko hotovo, voda rozlita, Víčko nefunguje. Ježiš, takhle dlouho jsem nervózní nebyl teda. To je strašné.
8: Takže nemáš tu přípravu.
6: Ty nemáš tu přípravu, už to nikdy neudělám. Jestli vám někdy třeba, to je rada ode mě, než začneme, jestli vám nebude někdy v dobře a budete se cítit osamělí, napište si na sociální sítě, že máte narozeniny. Můžete dostat koláč, gratulace, pozornost.
8: Víckrát ročně třeba.
6: Víckrát ročně, akorát bych s tím šetřil, byl bych si opatrný, poněvadž dřív nebo později si toho někdo všimne. My jsme se dneska rozhodli bavit se na téma ukončování. Ty pracuješ jako psychoterapeut, když se řekne ukončování, co tě k tomu napadne? Co je to dobrý konec?
8: No dobrý, já jsem nad tím přemýšlel, ale dobrý konec, on ten konec je vůbec těžký, hrozně těžký téma, protože někde to v sobě nese nějaký punc té smrtelnosti. Vždycky, když se dotkneme konce, tak někde v pozadí vlastně je tam jako takový ten big konec. No a dobrý konec, jako pohádkový happy end by mohl být, že je třeba vědomý, že je prožitej, smysluplnej. Já teď nevím, jestli se mám dívat. Já se radši budu dělat na začátku na tebe a pak se třeba takhle osmělím. A
6: někteří lidé v tom publiku jsou děsiví.
8: Ne, to vidím, ale potřeboval bych víc času, tak se to jako projec a každý by kejvnul, jakože dobrý bezpečí. Takže myslím si, že nějaký konec, který není náhle, do kterého můžeš nějak jako zasahovat nebo minimálně se k němu jako postavit, protože v životě určitě přichází ty méně dobrý konce, který se nějak prostě najednou nastanou. Tak ten dobrý je, že buď jsi aspoň nějaký vědomý svědek, anebo v terapii si myslím, že může být právě, že jsi jako aktér nebo spolutvůrce toho dobrýho konce.
6: Já možná tam budu asi vsouvat něco víc ze svých pohledů a ze svého života. Jestli vám to vadí, tak se omlouvám, ale já fakt nic jiného nemám. Pro mě to bylo třeba těžký, když jsem začal jako uvažovat a když padlo to rozhodnutí, že už nebudu dělat balanc. Tak bylo to v něčem jako bolestivý. Jo? Bylo to takový, že jsem si nevšiml, jak moc velkou součástí vaší identity se jako pracovní projekt může stát. A zejména se vytvořila nějaká taková mediální persona toho Petra z Balancu. Já jsem se bál, že o ní přijdu. A pak jsem si říkal, no a co? Teď to nejsem já. Ty pracuješ dlouho a mimochodem podle mě velmi dobře jako terapeut. Někdy třeba odejít z terapie, to je taky fakt problém. Jak se to dělá, když ten klient cítí, nebo oba poznáte, že už je jako dobrý se posunout dál, ale přece jste navázali nějaký vztah. A to nemusí být v terapii, to může být pracovní, osobní, partnerský vztah s podcastem. Jak teda poznat, že jí dál?
8: No, jsi řekl hodně věcí, já bych úplně nějak těžký, že jako přeskočím, že jsem neslyšel jako to tvoje téma, jo, to nějak...
6: Tak klidně mluv o tom, klidně mluv dneska volný pole.
8: Jo, tak mě i napadlo cestou, že jaký by to bylo, kdybych se mohl ptát třeba já tebe. Tím bych se taky jako vyzul z toho, že tady mám říkat nějaký moudra. Ale jo, a na to možná navážu, na ten konec je nějaká ztráta většinou. A může to být ztráta identity. Myslím, že i v terapii to může být ztráta jako identity ve smyslu, jako asi ne, že si říkám, já jsem klient, jo, jako ta, a to je moje identita. Ale je to prostě něco, na co se člověk jako může zvyknout a všechno, co už je nějaký víc jako zajetý, zažraný, tak se stává, chce, nechce součástí identity. A jestli teda tam můžu taky vložit něco svýho v tomhletom, tak já jsem si loni dával půl roku sabbatical a vlastně jeden z hlavních důvodů bylo, že jsem chtěl zjistit, co se stane s mou identitou, když odložím terapeuta. Jo, že mi přišlo, že jsem tím už jako srostlej, prorostlej, vůbec to nebylo, že jsem vyhořel, že mi to nebaví, jako naopak jako jsem tím pořád naplněný, furt mě to fascinuje. Ale nějak to bylo už jako moc velký vlastně. Takže někde jako přitakat tomu konci, je to nějaký vůbec proces, že si zvykneš, možná to začíná nějakou představou, jako jaký by to bylo bez toho, nebo co se dá udělat, jako, nebo už jsem v tom bodě, nebo můžu se to nějak vyzkoušet. A v terapii taky podle mě nějak se tam začnou objevovat takový jako třeba, jako nějak, to není úplně přesná paralela, ale když třeba dítě jako odchází potom dospěje jako od rodičů, tak málo kdy to, když to nějaký drama, že to je prostě dneska končím, tak to taky nějak zraje, že jo, a jako zkoušíš se nějak jako vzdalovat a tak si myslím, že i tam nějak zraje jakoby to, ten pocit, že možná jsem v tom bodě u někoho, to je jakoby, že zase třeba můžeme terapii vnímat jako takovou jako metaforu, třeba s fyzioterapií, jako koukat se na to, jaký svaly nám fungují, jaký se při té terapii povedlo nějak jako posílit, tak se tak můžeme udělat takový jako bariček a říct, jo, dobrý, už vlastně nějak jsem asi jako zralý, nebo troufám si. Někdy to je pro někoho nějaká jako chuť jít jako dál, ověřit si svou sílu. Někdy to může být vůbec i třeba jako dostat takový svolení, protože řada lidí má s těma koncema opravdu třeba, že nemohli od rodičů odejít, že nějak byli jako emočně tam vázaný, měli pocit viny, že odcházejí, mají se tam starat o mladší sourozence, o samotnou mámu a tak dál. Tý terapii se něco z toho může zopakovat a vlastně je to dobrý to nějak zachytit a věnovat se tomu a jako dát takový to, jako když ten rodič taky tak jako vysílá do světa, tak i ten terapeut tohle může jako podpořit, když to nějak zacítí.
6: Moc hezký obraz, moc hezká metafora a zároveň v té terapii to je asi častá dynamika toho náhradního rodiče, že ho poslat do světa.
8: Z části, ale myslím si, že ten rodičovský jako přenos, protipřenos z mýho pohledu je trošku jako přeceňovaný a nese se to prostě někdy z toho začátku té psychoanalýzy. Já si myslím, že tam těch přenosů může běžet celá řada. Já obecně ho moc teda neakcentuju, když to není vyloženě nutný. Navíc dřív, když jsem byl ještě mladší, tak mi to přišlo fakt vyloženě jako divný, že tam přijde 55-letá paní, tam 35 a máme rodičovský přenos, jako, že já jsem její otec. Jasně, v něčem možná jako ta role to nějak akcentuje, ale v něčem určitě ne. Mně tam jako obecně víc přijde a určitě v tom je i otisk nějakého mýho osobního příběhu, jako by ten spíš sourozenecký přenos, že i nějak se snažím na ty klienty koukat opravdu víc tou rovnocenou optikou, jako na nějaký takový, nechci říct vyložen sourozence, ale takový polucestující.
6: Takže já se vrátím k té předchozí části tvojí odpovědi, klidně se mě zeptej na něco, jestli chceš. Jestli ty chceš, já si říkám, že když by si potom s tou otázkou nebyl spokojený, tak to můžeme vystřihnout. A to i v případě, že se mi třeba úplně nepovede odpověď, což se při dnešním natáčení může stát.
8: Ok, v pohodě.
6: A zároveň si říkám, že v terapii je prostor pro chybu, že se s ní pracuje, chyba je prostě informace. Mm-hmm. A pak si říkám, kdybych tady udělal velký průser, co udělaj, vyhodí mě.
8: Ukončí ti pořad?
6: Ukončí mi pořad. Teď asi hrklo v báře šéfredaktorce, neboj, budeme to držet veřejnoprávní. Já to možná stáhnu k tomu ukončování, možná toho balancu. Já jsem, že to téma ukončování je univerzální, že to, že to nemusíme úplně hledat odlišnosti v jednotlivých věcech. Ale že třeba ukončení vztahu, tak tam přesně může být obava, co bude potom, jaká část mý identity odejde, budu vůbec schopen to něčím nahradit. Jo? Co si myslím, že se objevuje zejména v partnerských vztazích. O tom se budeme bavit později. Jo? Jako, že najdu si vůbec někoho. Ale zároveň si myslím, že tam může být strach z toho průběhu. ty emoce, jaký to vlastně bude, ty emoce, který to přinese. Vezme mi to energii, vezme mi to chuť do života, bude to náročný, jestli tam taky nemůže být faktor toho, že se vyhýbám tomu konci a že jsem třeba v něčem, co už nefunguje nebo co mi vyloženě škodí, ale z toho strachu, že ten konec bude prostě bolestivý
8: zůstat. Strach hraje velkou roli, to je v podstatě takový celoživotní úkol nějak s tím strachem pracovat a v těch koncích se určitě jako ozývá taky. No, myslím, že...
6: Zároveň pro lidi nezřídka jsou konce růstový. Nebo můžou být růstový?
8: No, myslím, že spíš bych řekl, jako můžou být. Ono, když je nějaký fakt hodně blbej konec, tak jako jo, nakonec asi se to dá zapracovat a může v tom být nějaký potenciál. Důležitá zkušenost, která se může stát potom součástí takový, jakoby ty pomyslný stavby, co stojíme. První, co mi napadlo, že možná můžeme

0: Je, myslím, ten potenciál toho růstu, že to vlastně utupí tu představu, že to byl ten strach namaloval toho čerta na zeď, který byl horší než jakoby to, co potom reálně bylo. Byť to období, než k tomuhle bodu dojdeš, opravdu může být jako těžký, a tohle si myslím, že je hodně třeba jako fajn mít na to tu terapeutickou podporu, když člověk prochází nějakým důležitým koncem, nejenom vztahovým, ale nebo někdo umírá, nebo i třeba pracovním koncem složitým.
1: Já si říkám, že růstový to může být třeba v tom, že přesně mám tu obavu, co se mi stane, jaký budu, až někdo něco odejde, skončí. A pak to, že to přežiju, nějak tím projdu a zjistím, že můžu fungovat bez toho, že se
0: Jo.
1: třeba ubralo nějaké jako chapadlo závislosti směrem do světa nebo k někomu a najednou se tak jako můžu nadechnout, tak to vidím třeba jako růstový prvek.
0: Taky to může být zkušenost nějakého jako dotknutí se toho nelpění, nebo dívat se na to, kde je strach, tak je většinou nějaký naše lpění. A to jsou ty body, které nás nějak znesvobodňují, nějak to jakoby v určitém smyslu děláme sami, nebo tím ty zkušenosti nás takhle vytvarovávají do těch míst, kde lpíme. Vždycky, když něco nám je sebraný, tak fakt máme možnost se potom, nebo něco skončí, tak máme možnost se potom na to dívat, jakoby jestli se od toho můžeme nějak osvobodit, nebo předělat nějakou představu, koncept toho vztahu, nebo ty dané věci, nebo dané části identity, která třeba nějak jako odchází, proměňuje se.
1: My jsme se v přípravě na rozhovor bavili o tom, že bys nás trošičku i pustil do zákulisí tvojí psychoterapeutické práce.
0: Jemně.
1: Jemně, samozřejmě, všechno je tady plně konsenzuální, jo? A neboj se mě odmítnout nebo odpovídat jenom tak, jak je ti komfortní, ale bylo třeba někdy pro tebe těžký jako odchod nějakého klienta nebo klientky?
0: Jo, to určitě jo. Asi jako ne ve smyslu, že bych se nějak hroutil nebo něco takového, to ne. Ale opravdu třeba, a já mám docela dost klientů, který chodí jako roky, takže opravdu ten vztah se tam jako nějak vybuduje docela hluboký. Když dojdeme k tomu bodu, že tam nějak se teda loučíme, tak většinou to je jako dojemný a nevím, jestli jako těžké, no tam je prostě opravdu jakoby to požehnání na cestu, možná nějaké jako potvrzení, jako botý. Jsem se dneska říkal, odbočím, ale ono to s tím souvisí, že by se možná na konci terapie mohlo dávat něco, já jsem šel loni do Santiago a na konci se dostává ta Compostela, jo, to je jako to potvrzení o těch ušlých kilometrech, že by to bylo vlastně hezký, kdyby to bylo v terapii. Taková jako terapo Compostela a tam by bylo jako to potvrzení a ne jako počet sezení, jakože, který si někam odnesete, ale jakoby vlastně čím jsme prošli, nebo které věci nějak vyrostly, nebo které se povedlo nějak proměnit. Jo. Teď jsem zapomněl, odkud jsem se
1: Já jsem se
0: vrhal.
1: ptal na tvoje obtížné, nebo co s tebou může udělat ty konec
0: Jo, a já
1: klienta
0: jsem vlastně
1: klientka.
0: říkal o tom, co, myslím, že tam vlastně k tomu konci patří, že tam je jedna z těch emocí, je to prostě ztráta, i když je to třeba ten konec ve smyslu naplnění, dovršení, jakoby ten dobrý konec, takže tam můžou být klidně i nějaké slzy, ty vlastně dokládají, slzy dokládají hodnotu, že je pro nás něco důležitý. Takže si myslím, že i na ten závěr, kde třeba někdy s někým děláme nějaký jako rituál toho rozloučení, nebo bavíme se o tom třeba těch pár hodin před tím úplně posledním sezením, jak to bude a že tam možná třeba nebudeme mít vodu, ale co kdo má rád za pití, myslím, ne alko teda. To je pravda, to není jako diplomatická verze. A hledáme ten způsob, jako jak ten konec udělat opravdu jakoby dobrým, a to znamená nějak jako prožitým, hlubokým. Jo, takže byly i konce, kde byly i nějaké moje slzy. Jako vždycky jeden klient říká, já jsem vás rozplakal. Říkám, no ale ne tak, jako, že tady brečím, vy mě teď budete utěšovat, ale prostě jako něco to se mnou dělá, když třeba tohle říkáte a prožíváte. Tak tohle patří i k tomu konci, podle mě.
1: Může to být dojemný, může to být smutný, jak tomu patří slzy i u mužů. Jo,
0: No, jo.
1: to je možná taky věta pro mě. Mimochodem se mi líbí ta myšlenka toho psychoterapeutického vysvědčení, že když bych od tebe odcházel, tak by to bylo tak přenos za dva,
0: Ne, to by nebyly známky.
1: attachment, tam jste moc nezapracoval, to je čtyři.
0: To by byly známky i pro mě potom tím pádem.
1: Jo, že by to bylo obou strany. Tak
0: No.
1: myslím, že
0: A
1: jsi
0: co bys měl
1: právě
0: dělat?
1: přilákal novou kategorii klientů a nějakou odlákal.
0: Zatím to nedělám, takže doufám, že
1: Takže
0: to,
1: jo,
0: ten obraz, co mám, tak by mohl zůstat ještě.
1: rychle začni, protože až se tohle zveřejní, tak se toho někdo může chytnout a může tě předběhnout. Myslíš někdy na ty klienty, když třeba odešli?
0: Jo, určitě. Opravdu hodně tam hraje roli jakoby síla toho příběhu, jak jsme nějak jako byli propojení. A hodně hraje roli i ta doba. Opravdu ono se to nezdá, ale jako když někdo chodí půl roku a někdo chodí 5 let, tak to prostě je znát. Jako nějak se víc stane součástí té každodennosti. A myslím si, že to je jedno z kritérií, osobně to teda takhle poznávám, že vlastně, když třeba i někdo odchází z života jako rozchodem, ale i třeba smrtí, že hrozně moc tam hraje kritérium, aspoň mně to přijde, jak to ovlivňuje tu každodennost. Jo, že není to jako, je, tak to byl můj blízký příbuzný, tak automaticky je to teda

0: velká ztráta, anebo tadyhle toho jsem viděl třikrát za život, tak jako co, to není žádná ztráta. Ta každodennost tam hraje hodně roli, takže to je jeden z vlivů, který tam jsou. My se i s těma klientama, já se s nimi většinou jako bavím, třeba, že jim vlastně říkám, když by bylo, to patří k tomu konci, já jim říkám, že ten konec je jako otevřený v tom smyslu, že kdyby někdy potřebovali, že se můžou jakoby vrátit nebo něco. Pro většinu lidí je to jako hodně důležitý moment, že to je nějaká taková jako kotva. Řekl bych, že za ty roky, co dělám, to zase nevyužilo tolik lidí, byť jako staly se, jsou terapie takový jako season one, season two, že po několika letech se prostě vrátí a jedeme zase nějaký životní období.
1: A jaký to je, když se někdo vrátí třeba po letech? Máš tam třeba zklamání, že ten člověk, jako na něčem jste pracovali, ono se to vrátilo, nezvládl to?
0: Je to různý. Někdy je to velmi radostný, opravdu vlastně jakoby vidíš, jak ten člověk používá ty svaly. Já hrozně nerad mluvím, já, samozřejmě, že nebudu říkat, že to je Jana Nováková, jo, ale i tak nějak jako obecně, protože mám pocit, že se v tom prostě lidi můžou potom nějak jako najít. Jo. A tak vzpomněl jsem si na jednu osobu, která jako pár let nebyla a fakt jsem měl pocit, že něco se jako povedlo a když se ta osoba vrátila, tak jsem měl pocit, to bylo normálně fakt, to jsem měl vizuální obraz jako zahrady, která byla jakoby hezky udělaná a za ty 3 roky na tu zahradu nikdo ani nešáhl. A byla úplně zarostlá, prostě plevel na plevel. A já jsem říkal, jak je to, kde to je? Teď už to jako fungovalo, nebo už se o to dobře starala, zalejvala to, věděla, jak se to pleje a tak dále. No a pak jsme ještě teda pokračovali season 2, tohle bych zrovna řekl, že byla jako terapie, která bych neřekl, jako, že jako best of, to bych nedal do nějakého svého výběru. Řekl bych, že něco se povedlo, něco ne. A i ta druhá série skončila tak, jako, že, jak jsem si říkal, no, tak snad to, tím se vždycky utěšuju, můj supervizor má takovou větu, pokud jsme klienty úplně jako neodradili od terapie, jako od oboru, tak to vlastně není tak hrozný, jo. Tak občas si to tady jako připomínám, říkám, no, mohlo by to je lepší. Ale potom jsem zrovna tuhleto, jak už jsem to teda genderoval, tu klientku potkal úplně náhodou asi za 5 let v metru. Jeli jsme spolu 10 minut a ona sama chtěla mluvit, takže jsem teda jako se tomu uvolil, že jo. A vypadala hrozně šťastně, vypravovala mi, jako, co z toho jako pomohlo, používá a v tu chvíli, ale kdy končil, tak tam vůbec nebylo. Takže ono to fakt nějak dojíždělo a nějaké věci vznikly ještě jiným způsobem. Tak jako ten pocit možná není úplně to nejdůležitější nebo jediný kritérium, který máš v tu chvíli k dispozici.
1: Já doufám, že to byl anonymizovaný příklad. Já mám kolegyni, která se jmenuje Jana Nováková.
0: Pardon, nebyla to ona.
1: A na ní by to sedělo.
0: Má zahradu?
1: Má.
0: Tak to je ona.
1: Máš oblíbený klienty?
0: Ty mi dáváš teda.
1: Nemusíš
0: Mám,
1: odpovídat.
0: ale jako opravdu naprosto upřímně musím říct, že mám oblíbený skoro všechny. Jako opravdu, asi bych neřekl, že úplně jako všem bych dal stejnou jako nějaký počet bodů nebo něco,
1: To
0: ale to,
1: vysvědčení.
0: co mi, to kompostelo, jo. Ale to, co mi nějak pomáhá, to někde jsem jako zaslechnul a nevím, jestli to říkal Jalom někde v nějaké knížce nebo kde, zkusil jsem to jako používat, abych vždycky snašel něco, co mi na tom klientovi fakt jako zaujme. To jsou ty dveře, jako kudy k němu můžeš nebo k ní. Takže většinou se fakt povede, že je tam nějaká zajímavá jakoby barva, frekvence, něco, kde u někoho to je nějaká odolnost, u někoho vnímavost, u někoho inteligence, já jako fakt ledacos. A tím, že ty dveře nejsou jedny, tak je to jako relativně snadný ty klienty mít rád. To mi fakt přijde, že jako mi nedělá problém.
1: Já si to dovolím potvrdit, já tady pracuji taky s lidmi jako poradce teda. A je tam přesně, když najdeš ten spojující aspekt a to může být různá škála, tak to jsou přesně ty dveře k tomu člověku. A když se tam naváže ten vztah, tak to prostě nějakým způsobem máš ty lidi rád. Ale zase se tam potom rozlišuje, někdo třeba rozehrává ty tvoje struny víc, že tam je nějaký jako podobný téma. V něčem máte podobnou zkušenost nebo podobný
0: A to je
1: nějaký dary.
0: dvojsečný, dokud jako seš si nějak jako vědomý těch svých věcí a přemýšlíš nad tím a vnímáš nějakou tu svou část, co tam do toho vkládáš, tak jako podobnost zkušeností není jako nějak něco, co by jako to tady nesmí být a naopak si myslím, že se to dá jakoby využít a opravdu jak musíš v tom být nějak bělej. No a od toho je asi výcvik, aby se to člověk
1: O toho
0: učil.
1: je výcvik, samozřejmě. Máš neoblíbený klienty?
0: Jako celek doufám, že ne, nebo minimálně se o to hodně snažím, abych našel ty dveře. Ne, a já to mám ulehčený v tom, že pracuju v Praze na soukromo, ono to tak jako trošku selektuje, chodil jsem do Balancu, píšu na psychologii.cz, tak ono to prostě selektuje nějaký lidi, kteří už třeba o mě něco někde slyšeli, četli a je to taková prostě podobná jako krevní skupina nebo něco takového, že jako výjimečně se mi stane, třeba to je zajímavý, ale že se tam dostanu, jako i do terapie se dostávají i nějaký myšlenkový věc, a myslím, že to je hrozně důležité nemluvit jenom o emocech, takže v rámci myšlenkových proudů tam samozřejmě můžou být i nějaká jako reflexe společnosti, potažmo politických témat i v užším slova smyslu. Jsem o tom psal i nějaký články, jak je to vlastně hrozně těžký s tím v terapii zacházet. Jako krom toho, že uděláme, ne, to jako nepatří, terapie a politická. A druhá blbost by byla, že on být nějak úplně nějaký agitující nebo prostě nějaký jednostranný. Ale je fakt, že když výjimečně se mi stane, že slyším něco, si říkám, to snad není možný. Tenhle člověk, který jako, když mluví o tom, jak mu doma ubližovali nebo něco, tak, jako, tak mám takový pochopení. A pak říká takovýhle konspirační nesmysly, prostě to. Tak to je těžký a tam opravdu jako hledám ten způsob, jak, jako, jak s tím naložit. No.
1: Na to máš ten výcvik, supervize, po případě intervize, jak s tím pracovat.
0: Asi ty intervize s kolegama jsou někdy
1: s kolegama.
0: Nejlepší.
1: A jenom tak, aby jsme se nevymezovali proti lidem z regionu, bereš i klienty, který nemají bydliště mezi Zličínem a Černým mostem.
0: Mám spoustu klientů.
1: Máš mezi nimi řadu přátel, ano.
0: Od... Jo,
1: nemusíš odpovídat.
0: Ne, mám klienty úplně z různých sfér a vlastně od covidu, když jsem přistoupil, když jsem překonal svůj předsudek, že online terapie prostě nejde, tohle jsem měl jako jeden z introjektů, jako z výcviku a tak dál, to prostě není ono, tak covid nás naučil, že jako jo, že to prostě nějak jako musí jít, tak jsem zjistil, že to vlastně vůbec není špatný, čím se rozšířil i ten rádius, že lidi, opravdu třeba mám někdo z vesnice u Ostravy a klientka, která 2 roky takhle dojížděla předtím, tak teď fakt zjistila, že když zapne ten počítač, že možná to není úplně stejný, ale když se tam jako zakomponuje tu časovou investici, dojet, kolik stojí ten vlak a tak dále, takže to prostě nějak jako vychází, líbí se spojíme přes počítač. A to samý vlastně i na druhou stranu jako dozvědčení, že mám třeba klienty pracující někde v nějakých evropských institucích v Bruselu, v Lucemburku a tak dále, nebo prostě ze zahraničí, který jako můžou napsat a můžeme se spojit online. Takže fakt bych řekl, že zas to není úplně, nemám pražskou kavárnu.
1: Já jsem tu otázku na neoblíbený klienty myslel nadneseně, ale spíš mi šlo o to, že jsou situace a typy, řekněme struktur osobností, které jsou náročnější. A třeba jako je to individuální, že jo?
0: Takhle do éteru nepošlu, jakože který je ten můj, jako...
1: Ne, to prosím tě nedělej.
0: Ale jako jo, no. Ale i v rámci toho, i nějaká jakoby... Když toho člověka teda vměstnáme do nějakých diagnózy, což je stejně trošku jako omezující pohled a je dobrý umět uvažovat i v těch pojmech, i z nich vystupovat. A protože když ho budeš v té diagnoze, jakoby, jako, jo, tak to je hraničář, nebo to je psychotik, nebo to, tak svým způsobem ho v té diagnoze jako fixuješ. To není jako jenom čistě můj názor, to se nějak jako to říká víc lidí. Nevnímat tu diagnózu jako něco, že si řeknu, jo, já mám problém tadyhle s generalizovanou úzkostnou poruchou, nebo ty fakt nemám rád, nebo něco takového, protože to by z toho člověka fakt jako uvěznil do toho a mnohem už by se z toho vycházelo, si myslím.
1: V rámci intervizí nebo i mimo nich drbete klienty?
0: Já nevím, jestli bych to nazval jako drbání v takovém tom klasickém slova smyslu.
1: Je tak drbání jako pomluva, ale je to takový... Představte si, co zase třeba Jana Nováková.
0: No já fakt přemýšlím, jako projíždím si to hlavou. Já bych řekl, že zase tak ono to bez ní taková sucharská, správná, hujerovská odpověď, ale jakože i když třeba mluvím s kolegyní o nějakých klientech, tak já bych řekl, že ten základ, jako, že mluvím tak, že 90-95% toho, co říkám, by ten klient mohl slyšet, si myslím. Jako, že tam nějak ten základní respekt nebo něco jako je. Pak tam možná doplňuju jakoby třeba nějaké svoje věci, co u toho prožívám, nebo co si myslím, nebo v čem tápu, nebo něco. To už těm klientům takhle samozřejmě neříkám, nebo v nějaké zpracované formě. Ta moje část je necenzurovaná, ale a ta klientská, ne, to jsem řekl blbě, ta není jako cenzurovaná, ale ta skoro může zůstat. To opravdu tam nějak nemám jako potřebu. Málo kdy, jakože fakt se stane něco jako vtipný, že to chceš jako vyloženě sdílet. A to zase není úplně, jakože každý den zažiju tam 20 vtipů, jako no.
1: Mrbou. Já si myslím, že ono je to lidský, že přece jenom v tobě ten člověk něco vyvolává, tak si někdy můžeš prostě tak jako postěžovat, vyventilovat, zanadávat, možná jako nemyslím to nějak zle nebo útočně, jo, ale přece jenom...
0: Asi teda záleží, jak budeme definovat to drbat.
1: No jasně, jasně.
0: Asi tohle
1: jasně,
0: mám zanesený jako tím, že...
1: Drbání je taková jako pomluva nebo snižování, ponižování, to ne, to ne, to je jako nevhodně zvolený slovo.
0: Dobře, no tak z části možná. Já bych řekl, sdílíme a jako snažíme se nést to v tom... Já bych i klidně řekl, jako kdyby, no ale fakt to tak necítím, jako že to je úplně něco jako jinýho, tam se najednou jako odvážeme a konečně jim to jako vytřeme a říkám, jako to nemám to tak, no. Tak jsem asi nějaký divný.
1: Já ti to věřím. Ono je těžký pro mnoho lidí lhát na půdě Českého rozhlasu.
0: I v terapii, že jo, ten yellow lying on the couch, jako ten dvojsmysl toho ležet a lhát.
1: Mě by zajímalo s tím návratem, když se někdo, vrátí se někdy někdo s nějakou výtkou?
0: Já mám zkušenost, že když se takhle v tomhle něco jako nepotká, nepovede nebo něco, pár jich jako mám, doufám, že ne nějakých jako fatálních, ale tak ty lidi se nevrátili. Třeba mi napsali jako v mailu, jako nebylo to nějaká úplně jako hrůza, ale jako bylo tam, že třeba vlastně tohle se jim líbilo, nelíbilo a vždycky jsem nad tím jako hodně pak přemýšlel, samozřejmě ti to jako rozjede všechno, nějaký sebehodnocení a tak dál. A ty, já nevím, jestli to je nějaká sebeobrana, ale většinou jsem si třeba říkal, možná to bylo špatně načasovaný nebo něco, ale ty konkrétní věci, které tam byly, jo, to byly třeba jakože, dobře, Jana Nováková 2, klientka, že nestíhá sezení a že jestli bych jí mohl jít naproti na zastávku tramvaje prostě, jako jo, že aby nepřišla o tolik to s tím, že máme samozřejmě kontrakt.
1: Jako, že byste teda
0: půjdezal cestou. Ještě jako před covidem, když nebyly procházky po krajině a tak dál. A jako tam prostě, já nevím, mně přišlo, že to držení těch hranic, kde máme v kontaktu, vídáme se jenom tady v tomhle čase, jak je to vymezený, že to opravdu vnímám, že to je součást toho bezpečí a jako rozumím tomu, že na nějaký praktický rovině to vypadalo jako praktická jako věc, ale to, tam jsem se rozhodl pro ten princip, že prostě ne, mluvil jsem s ní o tom, snažil jsem se být maximálně citlivý, ale bylo to jedna z věcí, které jako vedly k tomu, že vlastně z toho odcházela nespokojená a ještě po letech jsem se to dověděl jako v mailu a jsem si říkal, já bych to udělal stejně, ale. Takže málo kdy tam bylo něco, jako že bych si říkal, tohle teda bylo opravdu, to jsem měl nějak jako jinak. Možná někdy v tom načasování a někdy prostě nevíš, jo, jako... Vzpomněl jsem si na klienta, s kterým jsem měl už jako dobře vybudovaný vztah a on jakoby nějak docela trpěl tím, že měl od mámy jakoby toho, že musí být dobrá partie jako prostě. A já jsem říkal, ale vy vůbec nejste dobrá partie. Ale bylo to v atmosféře, kdy bylo jasný, že jako jenom bourám ten introjekt, že neútočím na něj a on to cítil, takže tam to zabralo. A pak třeba v podstatě podobná situace, kde jsem měl v terapii jakoby kolegyně, jako ne teda, že bych jí znal, ale jako terapeutku a řekl jsem něco, co si myslím, že obsahově úplně přesně sedělo, ale bylo to nějak jako moc. A byl to taky ten moment, kdy jako vlastně, já se vždycky utěšuju tím, že opravdu těch, jako, těch nezdařených terapií, nebo kde to jako nějak nevyšlo, nebo aspoň se nemůžeme jako potkat někde na půl cesty, že povedlo se 60% z toho, co člověk čekal, tak mám fakt relativně málo. Myslím si, že to je tím, že jaký lidi ke mně přichází, ne, že jako bych byl tak skvělý. Ale teda tyhle, ty, kde se něco jako nepovede, tak zůstává to tam a vždycky se člověk k tomu jako vrací, no. Jestli to tam mělo být nějak jinak, nebo...
1: My jsme v Balancu nestihli se věnovat tématu radikální upřímnosti a jestli to je tohle, tak já si myslím, že to nevadí. Když tam někdo přijde, že si nemůže najít vztah, tomu se taky možná budeme věnovat za chvíli. No se nedivím, vůbec nejste dobrá partie.
0: Ne, radikální upřímnost a terapie, myslím, že nejsou úplně sourozenci. To není koncept, s kterým bych jako souzněl.
1: To je taková
0: jako
1: kultivovaná, postupná upřímnost.
0: Zpracovaná upřímnost.
1: Zpracovaná upřímnost, okej.
0: Okay. Terapeut nemá lhát, nemá něco zamlčovat, ale jako opravdu to, co říká, má být jako ku prospěchu toho klienta. Takže tam, jo, je tam, seš tam, jak se říká, tak teď tady jako nosím dřív do lesa, ale ta jedna noha je v tom přímém kontaktu a ta druhá, nebo jakoby část mysli, je v takovém tom jako pozorovacím modu a jako ta nějak přemýšlí, co se tam bude hrává, co řekneš, co cítíš a co na základě co cítíš, tak jako co použiješ, jako využít toho, i když tě něco štve, nudí nebo něco, ale hledáš tu formu. Není to prostě jako, tohle mi napadlo, tak to tam dám, je to v tom poli, že jo, tak to si myslím, že takhle, já bych řekl zpracovaná upřímnost, asi za tím jako budu stát, za tím výrazem.
1: To si myslím, že by byla taková pěkná tečka za dosavadní tečka, středník.
0: Středník.
1: za naším povídáním. Aleši, prosím tě, pokud
0: je konec.
1: Pokud je to jenom trochu možný, tak neodcházej, protože já bych rád na konci tě znova pozval a dal prostor vám na otázky z publika. A pro tuto chvíli ti moc krát děkuju za tvoje odpovědi. Doufám, že to pro tebe nebylo víc diskomfortní, než jsi čekal.
0: Bylo to lepší, než jsem čekal.
1: Ale jak jsem říkal, já už nemám co ztratit.
0: To je skvělý, to je důležitý pro ten konec, vlastně připustit tu ztrátu a pak, když ji připustíš vnitřně, tak
1: je to osvobozující.
0: To je osvobozující.
1: Aleš Borecký, psycholog, psychoterapeut. Moc krát díky.
0: Děkuji.
2: Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: Ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
0: Ida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, ty si Rozkvět najednou.
3: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
4: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Přichází to ve velmi nevhodnou dobu, protože je rozjetá sezóna, program je vytvořený, nasmlouvaný.
7: Těch alternativních nebo alternativnějších klubů, který nehrajou hned první, jakoby ten mainstream, tak je vlastně úplný minimum podle mě za celou tu dobu, co já se tak nějak na té scéně pohybuju, tak mi přijde, že teď jsme trošku jako zahnaný do kouta. No.
6: To, že město obecně nebo ta metropole se stává nepřátelská vůči mladé kultuře, a to je něco, co je charakteristický jak pro Prahu, ale dá se říct, že je to charakteristický pro všechny velký evropský, potažmo i americký metropole.
4: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
8: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a tohle je pořad Impact. Na pražské Letné končí kulturní centrum Stalin. A mě bude zajímat, jestli je to začátek konce dalších kulturních prostor. Ptát se budu, jestli kultura umírá, no a taky jestli podobná místa vlastně dnešní města a mladí lidé chtějí a potřebují. Více o tom řeknu s kulturním novinářem z Respektu Pavlem Turkem. Ahoj.
6: Čau.
8: A taky s DJem, producentem a moderátorem pořadu Flám na Rádiu Wave Mikulášem Příhodou. Ahoj.
7: Ahoj.
8: Tak Pavle, minulý týden obletěla média zpráva, že Stalin končí. Můžeš nám to shrnout, co se tam děje?
6: Došlo k tomu, že celý ten prostor nebo areál Stalina, kde byl bar, kde se děly kulturní události, koncerty nebo i jiný eventy, tak na rozhodnutí Rady Prahy byl vyjmutý z takzvaného tržního řádu. Což znamená, že v té oblasti nebo v tom areálu už není možný provozovat nějakou obchodní činnost, to znamená prodávat drinky a tak dále a tak podobně. A pro Stalin to znamená konec, nemožnost podnikat na tomhletom území a přichází to ve velmi nevhodnou dobu, protože je rozjetá sezóna, program je vytvořený, nasmlouvaný a je to taková, dá se říct, až podpásová rána.
8: Nicméně mluvilo se tam taky o bezpečnosti, tak o tom víme co?
6: Bezpečnost je z mýho pohledu trochu pofidérní pohled na tu věc, protože tím důvodem sporu třeba v minulém roce bylo to, že provozovatelé Stalina neoprávněně využívali vnitřní prostory toho areálu, ty, který jsou, dá se říct, pod tou plošinou, kde se skejtuje, tam, kde stál ten jako slavný pomník, a to je dneska už pryč. A tam skutečně asi zřejmě nějak šlo o bezpečnost, protože ty prostory jsou starý, nejsou nějak renovovaný, ale co se týče venkovního fungování, tak myslím, že tam nejde o bezpečnosti vůbec mluvit.
8: Mikuláš, já jsem našla, že už v roce 2019 si bojoval proti uzavření Stalina. Je to takovej nekončící příběh. Tak mě zajímá, proč je ten prostor tak důležitý, proč se vlastně toho zúčastnil tenkrát a proč je to téma i teď?
7: Jako vlastně dá se říct, že už od té doby a teď to se bavíme o tom roce 2019, ale si myslím, že už pár let předtím začal jako postupně mizet tady tyhle ty prostory z Prahy. Samozřejmě po nějaký éře, konkrétně jako techno eventu, když si vzpomenu vlastně, jak se dělají eventy po Praze, využívaly se vlastně různě jako warehousey, brownfieldy a takovýhle jako vlastně místa, které byly roky prázdný a samozřejmě chápu, že tam je nějaký potenciál něco stavět, ale jako vždycky by to chtělo nějaký kompromis, když jakoby se začnou ty místa takhle jako aktivně likvidovat a přijde mi, že v kontextu vlastně kasáren řešíme vlastně druhý místo v rámci, já nevím, 18 měsíců, když to jako řeknu takhle jednoduše. Byť chápu, že je tam určitě nějaká rekonstrukční potřeba, tak si myslím, že určitě by bylo fajn tady ty prostory těm lidem udržet, protože kde se budou scházet pak?
8: No, o tom se budeme bavit. Mě ještě, Pavle, zajímá velmi krátce ke Stalinovi, protože někteří radní mluvili o tom, že to je taky jako politický boj vlastně, a protože to byla snaha podle nich poškodit opoziční stranu Praha sobě. Já tady nechci úplně hodnotit tu politickou rovinu, protože očekávám, že to ještě bude mít nějaký vývoj. Nicméně, jestli můžeš i za tebe zhodnotit, jak je to běžný třeba v posledních letech, že ta politika do té kultury vstupuje?
6: To je na hodně obecnou otázku, protože kultura od politiky je de facto neoddělitelná a jako každá politická strana se nějak profiluje na kultuře, byť nějakou kulturu upřednostňuje nebo nějakou kulturu upozadňuje. A když se budeme bavit o tomhle konkrétním hlasování, co se týče Stalina, tak pro uzavření Stalina hlasovala koalice Spolu a jeden radní za STAN.
8: Mikuláši, ty už jsi nastiňoval kasárny Karlín. Já připomenu, řeší se Fuchs, situace kolem Štvanice. Mě zajímá, Pavle, jestli ty vidíš mezi všema těmahle případama nějaký společný vzorec. Jestli je to něco, co se opakuje.
6: Společný vzorec může být to, že město obecně nebo ta metropole se stává nepřátelská vůči mladé kultuře, a to je něco, co je charakteristický jak pro Prahu, ale dá se říct, že je to charakteristický pro všechny velký evropský, potažmo i americký metropole, které se stávají velmi drahý pro život, velmi agresivní a soutěživý, a čelíme tomu, že ku příkladu pozemky uvnitř centra města jsou lukrativní a klubový život není to nejlukrativnější využití pro tyto pozemky, a zároveň ta jako snaha dostat nějaký, řekněme, divoký, nestandardní kulturní provoz ven mimo čistý město souvisí i s tou drahotou taky.
8: No a je to vlastně jako boj proti kultuře obecně nebo třeba proti nějakému konkrétnímu typu, právě proti té nezávislý, protože dá se říct, že třeba té komerční se vlastně daří?
6: Nemyslím si, že to je cílený boj proti kultuře, že bojuje se opravdu o místo ve městě. Bojuje se o to, kdo kde bude provozovat jakoukoliv tržní činnost, kdo kde bude mít jaký podnikání, a jako historicky, dejme tomu, ta klubová kultura nebo kultura navázaná na nějakou alternativní hudbu byla vždycky nízkonákladová, nízkoprahová, využívala prázdných nemovitostí, využívala tady jako zmiňovaných brownfieldů, warehouseů a tak podobně. A to je něco, co dneska už v té Praze jako strašně chybí, a v centru už to třeba vůbec nenajdeme. Právě proto ten Stalin je tak cenná lokalita, stejně tak jako Fuchs je jako cenný místo, protože jsou to jedny z posledních míst tohoto typu, který nacházíme v nějakém vnitřním centru Prahy a nejsou vystěhovaný do okrajovějších částí.
8: Mikuláši, ty máš nějaký místo, o který se třeba bojíš nejvíc?
7: Já, tak já se upřímně bojím jako o všechny ty místa v té Praze, abych řekl pravdu, protože mně přijde, že to je vlastně otázka času, že si vždycky někdo jako brousí zuby na nějaký to místo, a tím, že třeba konkrétně ten Fuchs je prostě situovaný extrémně v centru. A dalo by se říct, že z těch alternativních klubů je to vlastně nejvíc jako nejblíž klub, když nepočítám Ankali, který je vlastně ve Vršovicích, což bych neřekl, že nějak úplně nutně z ruky, ale jakoby ta situace toho Fuchsu je prostě podstatně lukrativnější.
8: No a všímáš si toho teda, že ti ubývá míst třeba kde i hrát?
7: Jo, je to tak.
8: Jako zrušili se ti už nějaký?
7: Těch alternativních nebo alternativnějších klubů, který nehrajou hned z první, jakoby ten mainstream, tak je vlastně úplný minimum podle mě za celou tu dobu, co já se tak nějak na té scéně pohybuju, tak mi přijde, že teď jsme trošku jako zahnaný do kouta, no.
8: My jsme už zmiňovali kasárny Karlín. Já se musím zeptat, jestli se za to ty prostory vlastně nemůžou do jistý míry sami, protože tam bylo hodně tematizovaný. to, že tam je zkrátka hluk a stěžovali si sousedi a zkrátka se jim nelíbilo to, že to narušuje noční klid. Tak Pavle, jak se díváš na tohle? Můžou si za to sami do jistý míry?
6: Tohle je pro mě složitá a citlivá otázka a myslím, že na to mám trochu nepříjemný názor, protože život ve městě obecně je hlučný. A jako respektuju to, že pro určitý jako sousedství může přítomnost jako hudební produkce nebo hlasitý produkce vytvářet nějaký nekomfortní podmínky. Myslím, že o tom jde vyjednávat. Myslím, že o tom jde vyjednávat i jiným způsobem než právním, ale třeba i nějakou sousedskou dohodou. Ale obecně život ve městě je život v hluku. A je trochu jedno, jestli je to život v hluku klubové hudby nebo jestli je to život v hluku automobilu. Dopravy u hlavních tahů městem. Takže obecně považovat nebo žádat klid, bydlím-li ve městě nebo bydlím-li v centru města, je trochu absurdní požadavek, protože jde proti samotné nátuře toho, co to znamená bydlet ve městě.
8: Je pravda, že buď slyšíš auta nebo aspoň příjemnou hudbu.
6: To ať si každý asi zhodnotí sám, co je mu jako příjemný, co je mu příjemný zvuk, ale když je nás tolik pohromadě a když to město, dá se říct, jako nikdy nespí a furt jako něčím tepe, tak furt něco, pořád něco slyšíme.
8: My už jsme to říkali několikrát, že ta nezávislá kultura často vzniká v nějakých, řekněme, špinavějších částech města, někde třeba, kde se toho moc neděje a vlastně pak tam přijde nějaký zajímavý projekt, podnik, oživí celou tu část. Pavle, můžeš mi popsat, jakou roli v tomhle hraje gentrifikace?
6: Obrovskou a je to problém pro celý její sektor nočního života, protože, a to bych navázal na to, co jsem říkal už předtím, že ta gentrifikace způsobuje to, že žene ceny nemovitostí nahoru, protože se do těch původních čtvrtí, které byly, co se týče nájemného, co se týče jako úrovně života, vstřícný, levný, příchod nových tříd, no, jako bohatších lidí z líp situovaných vrstev, zvedá ceny nájmu nahoru, to vytlačuje původní obyvatelstvo ven, co znamená třeba i ty umělce nebo nějaký klubový život a je to jev, který sledujeme fakt jako všude napříč Evropou, Berlín, Londýn. Zajímavý může být třeba to, že ačkoliv je berlínská technoscéna zapsaná v seznamu kulturního dědictví, tak ani jí se nevyhnulo v posledních 5 letech to, že mizí a to, že čelí obrovskému odlivu návštěvnictva, tak ten vstup nebo vůbec samotný ten jev gentrifikace je pro mizení nebo umenšování klubového života naprosto klíčový a zřejmě se klubový život bude stěhovat do jiných, jako do jiných lokalit, než jsou tyhle ty velký megalopole.
8: Nicméně já jsem četla i názor nebo teorii americké socioložky a teoretičky Sharon Zukin, která říká, že vlastně ten kulturní život nebo i nějaká nezávislá scéna je takovým jako předvojem té gentrifikace. Co s tím, že vlastně všichni se na tom podílíme tím, že právě teda řekněme ankaly nebo nějaký kluby oživí tu část města a následně teda už je víc lukrativní. Jak s tím pracovat?
6: Myslím si, že na to nikdo nevymyslel ještě recept, protože opravdu je to tak, že ta kreativní třída je strůjcem zkázy těch původních levných vybydlených čtvrtí a moc s tím nejde co dělat. Tak a je zajímavý sledovat mapy, jako mapy jednotlivých měst v průběhu uplynulých 20 let, protože ani ve městech jako New York nebo Londýn nebo Paříž nebo Berlín se s tím nikdo nedokázal poradit. A je to nekonečný boj a nekonečný úprk toho, že nějaká čtvrť je osídlená umělci, kreativními lidi a za nimi se pak táhnou další lidi, kteří si od nich půjčují a berou nějaký cool faktor. To zvedne celou tu čtvrť nahoru, učiní v podstatě neobyvatelnou pro stragulující umělce na začátku a vytvoří se teda jako jiný epicentrum a tak se to opakuje dokola a dokola. V Německu se tohle týká třeba i měst, kdy Berlín je dneska už velmi jako nepříjemný pro život, tak něco podobného potkalo Lipsko, ale Lipsko je zase už vyhnaný nahoru a tak dál.
8: Mikuláši, ty seš především v hudbě, v hudebním sektoru, ale zajímá mě, jestli si dokážeš představit, jaký typ kultury je vlastně v dnešní době nejvíc ohrožený. Jak to vnímáš?
7: Ty ano. Jako, ono je to taký zvláštní, že v něčem ta jako bariéra, nebo bariéra, ta linie toho jako underground mainstream je asi nejvíc jako rozředěná, co kdy byla, jo? Protože prostě člověk dokáže navštívit během jednoho večera ultra alternativní technovečer a naprosto tu ultra jako korporátní, takzvaný business techno, kdy prostě fakt tady jako v tom jednom zvuku se dokážou jako objevovat oba dva světy. A každopádně bohužel bude to ta nezávislejší strana, která to prostě vždycky nějakým způsobem jako protrpí, no, protože přesně to, že jí vyhovuje vlastně tady té scéně fungovat právě v těch prostorech, které jsou jako nechtěný, dokud se právě chtěnýma nestanou třeba kolikrát i kvůli té jejich činnosti. A já si myslím, že my jako Pražáci nebo Češi všeobecně, vzhledem tomu, že pro nás ten kulturní obraz byl ten Berlín, tím, že vlastně je dostupný, tak jsme tohle viděli vlastně v přímém přenosu na vlastní oči těch posledních 15 let. A mám pocit, že ta Praha tady tu štafetu teďka převzala. No.
8: Co je kulturní techno? Teda, pardon,
7: business techno?
8: Business techno.
7: Já nevím, to je taková, to je jako podle mě třeba momentální forma jako Ibizy. Takový už prostě je to vlastně jako nedostupný pro některý vrstvy té společnosti, protože ta Ibiza je fakt třeba jako brutálně drahá a přesně i nějaká ta jako scéna toho techna v tom Berlíně, který se třeba daří, tak je primárně spíš ta komerčnější a spíš ta vlastně i na ty turisty jako by zaměřená, no.
8: Pavle, máš tomu něco? Co kdo je nejvíc ohrožený?
6: Nejvíc ohrožený jsou samozřejmě malí kluby a malí místa s menší kapacitou a undergroundový místa, protože těch se dotýká mimo jiný i to, že jako nová generace má nový posluchačský zvyky, má nový zvyky toho, jak trávit čas, a ještě bych podtrhnul i to, že klubový život se opravdu stává luxusní komoditou v tom smyslu, že ne každý si ho může dovolit několikrát týdně nebo třeba i jednou týdně, a mění se tím pádem i to, jak často, s jakou frekvencí publikum dneska navštěvuje kluby, s jakou frekvencí chodí na parties, protože je to věc, která mimořádně zasahuje do rozpočtu. Takže jo, jako přežívají vlastně ty drahé věci, protože si je můžou dovolit majetnější lidi.
8: My už jsme několikrát zmiňovali berlínský techno a já tady právě mám poznámku, že bylo uznáno, myslím, předloni, jako nehmotný kulturní dědictví. Tak proč je to důležitý? Z jedné strany, co možná pochopili dřív než my, a co naopak třeba negativního to přináší, Pavle? Protože to si taky nastiňoval.
6: No, důležitý to je především na symbolický úrovni. Na skutečně symbolický úrovni uznání toho, že klubová kultura není jako kulturou jako hospod, nalejváren nebo míst, kde se lidi chtějí jenom zmastit, ale že to je skutečně nějaká, jako, že to je skutečně nějaký kulturní přínos do fungování společnosti, navázaný na určitý trávení času, navázaný na určitý hodnoty a taky na dneska v tom Berlíně třeba už dlouholetou tradici. A to je ta symbolická rovina, kdy je to uznání důležitý, ale pak je ta praktická rovina, kdy třeba němčina zná dneska už slovo, který zní klub Sterben, neboli jako vymírání a umírání klubů.
8: To je nový slovo.
6: To je prostě termín klub Sterben, který se děje a který zasahuje jako berlínský kluby od pandemie do dneška, protože pandemie vytvořila hrozně jasný a ostrý předěl mezi tím, jak kluby fungují. A když se bavíme o Anglii nebo o Německu, tak ty kluby se, dá se říct, z té pandemie ještě do dneška nevzpamatovaly. A Berlín teda má techno a klubovou kulturu uznaný jako svoje dědictví, ale z praktického hlediska nějaký ochrany a nebo nějakých dalších kroků se toho zas tam až tak moc neděje, a spíš vidíme, že některé jako instituce, které byly letitý, tak zavírají nebo se potýkají s tím, jak přežít, hledají novou náplň, hledají jako novou programovou náplň. Do toho vstupuje samozřejmě jako turismus, který je obrovský a masivní, a pak nový jako posluchačský zvyky a návštěvnický, a to se třeba můžeme bavit o soft clubbingu a o jako jiných trendech, které v tom nočním životě jsou.
8: Já se doptám pak, co je soft clubbing, ale jenom ještě si chci zopakovat, teda úplně nutně to nepomáhá tomu berlínskému.
6: Prakticky to prakticky jako na úrovni praktických kroků to doopravdy nepomáhá, protože ty místa, kde ty kluby jsou, zase čelej velký poptávce developerů, jsou vytlačovaný na okraj, ty, kdo nejsou ve své vlastní nemovitosti, většinou nemají to štěstí se tam udržet, protože nájemci jim zvedají ceny a pak je ještě taková jako nešťastná věc, že Berlínem se má stavět jako dálniční průchvat nebo obchvat dálnice A100 a ta zasahuje spoustu částí a spoustu pozemků, které jsou spojený s místama, kde jako tradičně ty kluby byly.
8: Mikuláši, ty máš nějakou inspiraci ve světě? Můžeme si brát z nějakého města příklad? Baví tě to někde? Skvětá někde kultura?
7: Jo, já nechci jako mít nějaký naivní take, protože do toho třeba tolik nevidím, jo, ale jako vždycky se mi líbilo, jak se dařilo v ceně v Barceloně, vždycky se mi líbilo, jak se daří klubu Fuego Rozmatas, ale a dlouho jsem tam nebyl, opřímně nemůžu říct, že vím, že třeba netrpějí nebo nestraglou vlastně podobně jako my, vím, že ten turismus tam je vlastně obrovský téma a ten turismus se na tomhle prostě bohužel vždycky podepisovat bude, no, takže čímž teda samozřejmě nemyslím, nechci jako naznačit, že ten turismus by měl být z té jako lokální kultury, ale prostě nějakým způsobem, přesně jak jsme už řešili předtím, ta gentrifikace, byť často nastartovaná právě tady tímhletím jakoby jevem, tím, že se tam otevře nějaký takový prostor, tak vlastně často bývá tím vrahem toho prostoru.
8: A Berlín tě ještě baví?
7: Upřímně moc ne.
8: Pavle, ty máš nějakou inspiraci? Zmiňoval jsi Lipsko.
6: Já jsem vlastně, co se týče toho klubového života, hodně skeptický teď, nebo ani ne tak skeptický, jako opatrnej, protože se v něm potkává strašně moc faktorů dohromady. A potkává se v něm dohromady to, že je ten život dražší, že zábava nebo že typ kultury nočního života je drahá záležitost a současně se tam potkává i to, jak moc se jako města proměňujou a jak moc má nová generace úplně jiný očekávání od toho, co se třeba v klubu má dít, anebo jak ten klubový život má vypadat. A já jenom tak

0: by třeba do roku 2029 nebyl v Británii žádný klub. Takže já moc optimismu nemám, ale současně vidím to, že Praha na tom pořád ještě není tak špatně jako spousta jiných měst. A rozumím třeba tomu, proč když tady jako FKA Twigs natáčela seriál nebo film, tak proč byla jako tak uhranutá z míst jako Bike Jesus Fuchs nebo Ankali, protože jako v tom, jak je rozvržený třeba Londýn, tak něco podobného už je nemyslitelný.
1: Mikuláši, ty hraješ, hodně hraješ, tak chodí mladí do klubu, chtějí tam chodit furt?
2: Jako neptal jsem se jich, ale viditelně vidím, že tam ten zájem je fakt o dost menší. No. Já, samozřejmě má to určitě co dočinění s nějakým konzumováním, ať už návykových nebo psychoaktivních látek, tak je fakt vidět ten rozdíl mezi třeba minimálně tou mojí generací, kdy my jsme fakt jakoby třeba, nevím, ty, pro mě jako zužitkování víkendu fakt znamenalo jít v pátek i v sobotu na nějaký kulturní event. Teď už jakoby se potkáme častěji s tím, že ty lidi, kterým je mezi těma, já nevím, 20, 25 lety, tak prostě ten víkend využijou většinou jenom jeden den a jestli vůbec, jo, takže prostě ta četnost toho, jak často chodí ven, jak často jsou jako ochotní zaplatit za nějaký vstup někde, který samozřejmě taky oproti letům předchozím je mnohem vyšší, takže ta vůle určitě mnohem menší, no.
1: Pavle, ty jsi mluvil hodně o změnách těch návyků, řekněme, u mladých lidí. Tak jak se mění ten čas, nebo zkrátka, jak se mění to, jak tráví ten volný čas?
0: Mění se tím, že vstupuje obrovská konkurence do toho, co útočí na, nebo co vlastně útočí na nás všechny, jak čas trávit, jestli budeme sledovat streamovací platformy, jestli budeme chodit ven, jestli budeme chodit do kina, jestli si budeme číst, že ta paleta toho trávení času je daleko širší a do toho vstupuje pak ještě to, že z hlediska třeba konzumace alkoholu, tak je generace Z tou generací, která nejméně konzumuje alkohol. Nevím, jak je to v českém prostředí, ty čísla nemá, ale třeba co se týče jako Británie nebo britských statistik, tak třeba necelý 40% lidí mezi 18 a 24 nepije vůbec, což je něco, co se propisuje i do toho, jestli do klubů chodí nebo nechodí a jestli tam mají nějakou konzumaci nemají, protože ten bar je taky pro kluby obrovský zdroj příjmů. A teď jde o to, jestli tomu ty kluby chtějí nějakým způsobem vycházet vstříc, nebo jestli podle toho překopávají svůj program, což se někde děje. To je třeba právě vidět i u některých těch berlínských klubů, který, ale vlastně je to vidět i trochu v Ankali, že do té nabídky toho, co se v tom klubu děje, vstupují i jiné aktivity a jiné položky v programu, než které jsou bytostně spjatý s hudbou. Takže do toho programu najednou může vstupovat něco typu filmový kvíz, něco jako stand-up, něco jako speed dating, různý jako jiný způsoby trávení času, který přitahují trochu jiný publikum a současně nesvádějí nebo jako nevyžadují třeba tak velkou konzumaci alkoholu, jako je klubová noc. A současně se tyhle ty aktivity a tyhle ty věci můžou a taky často odehrávají v odpoledních hodinách nebo v ranních hodinách, prostě v časech, který předcházejí tý standardní klubový noci. A v tomhle ohledu právě mluvíme nebo můžeme mluvit o tom soft clubbingu, kdy vidíme věci typu jako odpolední rejvy nebo rejvy, které jsou vysloveně bez alkoholu a současně do toho vstupuje i to, že samotný ty podniky vytvářejí prostředí, který není ryze klubový, ale je na rozhraní nějakého baru a klubu. A když bych šel ještě extrémně do undergroundu, tak pak jsou kluby, které se díky tomu začínají profilovat vysloveně sousedsky a vysloveně cítí nějaký sepětí s komunitou, protože ta komunita by je mohla nebo měla spolufinancovat. Takže na tom programu se pak můžou objevovat i debaty, nebo se tam můžou objevovat přednášky, něco, co skutečně slouží fungování a pochopení nějakých sousedských vztahů.
1: Ale tak to je pozitivní trend, ne? Nebo?
0: Je to rozhodně pozitivní trend, protože to proměňuje trochu funkci jako toho, co je klub, a víc ho zapouští do komunity, protože to je něco, k čemu bychom se možná mohli nebo měli vrátit, protože ta klubová scéna vychází opravdu z klubového undergroundu toho typu, že každý, kdo se té party účastnil, tak tam

0: přinést něco svýho a moc se na ní spolu podílet, ať už jako zařizováním, organizováním, dekorací těch položek může být spousta. A to je něco, co v tom komerčním settingu už trochu odpadá, nebo není tak snadno možný. A současně ve chvíli, kdy ty kluby nevydělávají tolik a cítí nějakou křehkost, tak to jediné, o co se můžou opřít, je právě nějaká síť sousedských vztahů, kdy vyjdou vstříc potřebám lidí v okolí toho, co požadují. A je trochu jedno, jestli to jsou jako kurzy jogy nebo rejvy, nebo jestli to jsou jako přednášky o identitě východní Evropy. A všechno to se ale může odehrát v klubu jakožto prostoru.
1: Já ještě než to zapomenu, tak řeknu, že jsme minulý díl měli právě o závislostech mladých a zjistili jsme, že teda míň pijeme, víc vejpujeme. To byl titulek. Tak vychází to všude stejně. Alkoholu je míň. Mikuláši, řekni mi, jaký přínos, když se podíváme opravdu široce, jaký přínos má vlastně klubová kultura? Proč je důležitá?
2: Tak jako asi úplně první věc, která mě napadne, je nějaký prostě společenský uvolnění, no, jakože prostě jít do klubu v momentě, kdy prostě situace byla složitá, ať už sociálně, rodině, finančně nebo pracovně, tak prostě jako ano, vždycky to svým způsobem byl nějaký útěk, ale takový ten zdravej. Jo, není taky ten útěk, že odjedu na druhou stranu země a tam se schovávám roky, než se vrátím zpátky a jdu to vyřešit.
1: To taky zdraví, ne?
2: Filmy mě naučili, že ne, ale ale jo, jako já si myslím, že navážu na tu konzumaci vlastně to, že vznikají tady ty typy těch eventů, přesně nějaký projekce s nějakým třeba politickým kontextem, kde se prostě řeší nějaký témata. Je to super, je to vlastně dobrá jako příjemná změna, bohužel bude mít asi za cenu trošku jako změny té dynamiky, kde prostě třeba tady tyhle ty typy eventů negenerují třeba tolik peněz na to, aby se zvládli poplatit všichni ty účinkující, takže vlastně často ty lidi to fakt dělají jakoby ze svý vlastně jako dobroty a svého volného času. Na druhou stranu i to vlastně může být relaxačně dost uvolňující a vidím to na dost těch komunitách, že těm lidem to fakt jako dělá dobře. Vlastně se podílet na takových věcech, jenom to není udržitelné.
1: To není tak pozitivní, ale dobře, budeme si držet palce.
2: Pardon, možná to stočil tam, kam jsem úplně neměl,
1: nevadí.
2: Ale bohužel, it is what it is.
1: Pavle, tak ještě budeme pokračovat v tom negativním.
0: Jako by toho nebylo málo.
1: No, právě. Zajímá mě, jaký dopad může mít na města a na život v nich to, když v nich právě bude chybět ta nezávislá kultura. A může to být vlastně pozitivní, že budeš podporovat to, že to nezařízneme.
0: Ten dopad může být velmi, myslím si, velmi zdrcující v tom smyslu, a jak je to třeba už vidět v Londýně, a je to vidět na číslech v Londýně, že ty města začínají stárnout, že průměr věkový populace toho města nebo toho místa se začíná zvyšovat, protože bydlet v něm si můžou dovolit opravdu jenom lidi z majetné třídy a to město začíná agresivně vypuzovat ze svého centra určitý typy lidí. A je to něco, co se děje, dá se říct, i v Praze, kdy jistý typ lidí, a teď jsou to lidi, ať už třeba studující, nebo lidi, kteří nevydělávají tolik, tak jsou vypuzováni z centra města, jsou vypuzováni z Prahy a to město se stává nepřátelský proti jako velice široký paletě lidí z nižších tříd nebo míň majetný a pro nějaký budoucí vývoj nebo pro nějaký sociální smír je to vlastně hodně nebezpečná věc a v tom třeba vidím jako klíčovou roli klubů nebo obecně klubové kultury, protože nejenom, že je to kulturní platforma, nejenom, že to jsou kulturní instituce, tak zároveň kluby vytvářejí nějaký bezpečný prostředí nebo nějaký typ safe space pro skupiny a menšiny lidí, kteří se třeba v tom městě nemusí cítit zas až tak bezpečně, když se v něm pohybují na ulici, protože čelej nějakým odsudkům, čelej ostrakizaci a můžeme se bavit o lidech jako různých etnicit nebo o queer lidech, ale jako pro ně je a historicky byla klubová kultura určující, protože se tam mohli projevit daleko plněji, než se mohli projevit třeba ve městě na ulici. A to je všechno, co ztratíme, když jako dovolíme to, aby klubové místa nebo klubová kultura opustili nebo jako přestali být součástí přirozeného městského ekosystému a vytvoříme město nebo vytvoříme města, které jsou pouze pro jako lidi bohatý, pouze pro ty, kteří si dokážou dovolit nebo umějí si dovolit fungovat v jistým stále stoupajícím luxusu nebo úrovni luxusu, který ty města vytvářejí.
1: Pavel Turek a Mikuláš Příhoda, děkuji, že jste přišli.
2: Díky za pozvání.
0: Děkujem.
1: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o tom, proč umírá kultura a kulturní místa. A já jsem Adéla Šponerová, jsem ráda, že nás posloucháte, sledujete a budem se na vás těšit zase za týden.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

You one two describe.

0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
0: Modeláři.
1: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
3: na rádiu Wave.

0: Střední vlny ožívají v DAB vysílání samozřejmě. Vy posloucháte Radio Wave, posloucháte modeláře, kteří právě začínají. 286, 12. května, dneska to mám napsaný, banáne, čau.
1: Čau Viktore a čau všichni, kdo posloucháte Radio Wave.
0: My si to dneska dáme novinkové. Mm-hmm. Původní plán byl jiný, měli jsme tady mít kapelu Gnot, která včera hrála v Meat Factory, byl to krásný koncert, bylo skvělý zase po několika letech vidět s novou deskou, první ze tří, o tom jsme tady mluvili, ale bohužel Gnot mají to turné naplánované, takže mají strašně dlouhé přejezdy, takže to nakonec nestihli, nicméně mrzelo je to tak, že jsem si úplně jistý, že se s nimi uslyšíme takzvaně při nejbližší možné příležitosti. Tohle berte jako záminku poslechnout si třeba tu desku, která je venku, ale není čeho litovat, protože nové hudby je samozřejmě pořád stále hodně nové skvělé hudby a my si některou z nich budeme dneska hrát a začaly to tedy Střední vlny, kapela Ondřeje Černohorského, Pavla Kavelíka, které jsme tady měli vlastně, když debutovali, to už bude skoro rok, viď?
1: Jo, je to tak. No.
0: A oni tehdy vydali Ačko a teď bylo třeba říct i B, protože přesně tak se jmenuje EPčko, které Střední vlny pustili do světa příhodně asi na 1. máje. Tohle byla skladba Poslední dny, na které zase trošku to frázování oživuje duchy prodavače, ale rozhodně bych nechtěl tuhle kapelu vnímat jenom takzvaně prismatem toho, co bylo, protože Střední vlny určitě umí nahrávat svěží písničky, byť v tom zvuku něco lehce jako retro melancholického cítím. Pořád utíkám k těm paralelám s Raným Kitchenem, hlavně v těch pomalejších, řekněme trošku akustičtějších skladbách, protože ten způsob zachycení těch míst, vlastně, o kterých se tady zpívá, mi přijde vlastně v něčem podobný. To byla doba, kdy já jsem Kitchena ještě měl hodně rád, takže to myslím jako pochvalu tady směrem ke Středním vlnám. Je to kapela, která je tak jako uměřeně divoká, jakoby, že ty písničky mají nesporně groove a náboj a energii, ale zároveň to je hudba v něčem i komorní. Oni zase záleží track od tracku, ale vlastně zvládají z těch jednoduchých folkových nápěvů se vlastně vzedmout k něčemu jako docela jako velkolepému až možná, nebo rozhodně jakoby většímu. A přestože v těch písničkách je i hodně sebezpytu, tak mám na té kapele vlastně rád, že v součtu se do té budoucnosti zdívají s nadějí a je to hezké a je to radost poslouchat.
1: Jo, tak ten uměřeně divoká je vlastně hrozně hezký výraz. A já si myslím, že jo, že to vlastně docela sedí, jako když to teďko řekl, jak mi tak jsem nad tím začal přemýšlet vlastně, jak to jako myslíš, ale má to groove a šlapeto, je to vlastně takové jako fakt docela jako něčím jako energická muzika celkem a zároveň ten Šamponův projev je vlastně hrozně hodnej.
0: Jo.
1: Byl vždycky vlastně ten Šamponův projev hrozně hodnej a to tam vlastně vytváří takovou zvláštní jakoby uměřeně divokou, hodno divokou jakoby dynamiku, která je taková jakoby typická. A myslím si, že to je taky to, co vytváří potom trošku tu melancholii tam, jakoby tenhle ten, nechci říct ani střed, spíš jako průsečík vlastně, jakoby těch věcí, o kterých jsem teďko mluvil. A já jsem měl prodavače vždycky rád, a takže mám rád i Střední vlny. A slyšel jsem teda zatím shodou okolností, já jsem si pustil jenom jednu písničku z toho EPčka zatím a shodou okolností tuhle.
0: Ona byla venku jako první,
1: myslím. Přesně tak, jo, takže já zbytek jsem neslyšel zatím, takže vlastně ten mi to nechce úplně hodnotit jako celek, ale jako je to hudba, kterou si dovedu prostě představit, že poslouchám vlastně relativně často a při spoustě příležitostech možná i jakoby, jo. I přitom vlastně nechci říct teďko úplně vyloženě jako kulisu, ale podle mě je to muzika, i u který se dá jako leco dělat vlastně. To nechci schazovat vůbec. Jako,
0: každopádně to dělání může probíhat i u poslechu z kazety, protože právě na tomhle nosiči Ačko i Bčko vyšly, tak se to dejte celý. Na tom to nový EPko má čtyři písničky, jsou něžné a hezké, stojí za poslech.
1: A my si teď dáme Taupe.
0: Tak.

0: Posloucháte modeláře na rádiu Wave a tohle byl možná pro mnohé poměrně náročný poslech.
1: Mě to byl překvapivý poslech.
0: Jo. Já musím říct, že když jsem tu desku Taupe slyšel úplně poprvé, nebo hlavně ten úvodní track, který jsem vlastně až ani neměl jakoby odvahu tady zahrát, ale myslím to samozřejmě s nadsázkou teďko, tak mě to vlastně úplně totálně jako nějak jako vnitřně jako rozhazovalo jako pozornost, protože tam je jako je nějaký prvek jakoby chaosu, s kterým se tam pracuje, a disharmonie, který z té muziky dělá něco, co potřebuje prostě pozornost. A musím říct, že když jsem se přehoupl přes tu první písničku, tak jsem se potom do toho dostal. A úplně totálně mi to vtáhlo. Vlastně jsem se do toho položil a přestal jsem to řešit úplně. Jako, jak moc to vlastně je celý jakoby rozházený a jak to jako na člověka útočí občas v dobrém slova smyslu jako ze všech možných jakoby zákoutí. A pak jsem tu desku slyšel asi třikrát za sebou. Je to fakt skvělá věc. Je to takový trio z Glasgow, ze Skotska. A tahle deska se jmenuje Waxing Wanning. A je to vlastně úplně nová věc, která teď vyšla nedávno na Minority Record, což je pražský label, nebo český label, který vede Dan Dudarec už někdy od roku 1996, to znamená, že má 30-letý výročí a vydává tam fakt jako extrémně zajímavé věci. Tady je to prostě avantgardní jazz. Občas mi to přijde, že to nemá třeba daleko k tomu, co dělají Zoo. Jako v některých momentech, když to začne hrát víc jakoby dohromady, tady to bylo někde ve dvou třetinách té písničky třeba a jsou tam právě takový momenty, kdy se to vlastně všechno jakoby spojí, chviličku to dostane takový jakoby přímočarej nákop a jako pak se to zase rozloží na různý jakoby molekuly, které tam kolem poletují, a mně se to strašně líbí jakoby, no.
1: Jsi si nejprve říkal, jestli to není moc jako zaumný na tebe.
0: Jo, jakoby, ani že, ne, ale, no, jako že jako nějakým způsobem, jak říkám, jsem se vlastně do toho dokázal jakoby dostat a položit a přestal jsem to jako analyzovat vlastně, jo, a to ta muzika vlastně jakoby dokázala a to je jako skvělý vlastně. No.
1: My se dneska k hudbě, která v tom konkrétním případě má vlastně akademické základy, ale nepůsobí tak, minimálně na mě ještě dostaneme. Každopádně pro mě to je překvapení, protože já mám Minority Records vlastně spojený rozhodně jako velmi otevřený label, ale spíše s takovou tou jako elektronickou něhou, prostě jo. Taková jako v vozovkách český Denovali maličko.
0: Jasně. Dan právě jako má vlastně jako hardcoreový a punkový kořeny, což si myslím, že tady v tom případě zase nemusí až tak úplně moc znamenat, jako, ale rozhodně je otevřený jako mnoha vlastně projektům a stylům a líbí se mi na něm to, že ten label vlastně dělá hodně poctivě v tom ohledu, že když ho něco osloví, tak to prostě vydá. A jo, a mimochodem tady je zajímavá věc, že ta deska byla nahraná ve studiu, který je na místě bývalého pohřebního ústavu.
1: Tak to je takové
0: přijde vlastně úplně super.
1: Metalové pokývnutí maličko.
0: Přesně tak.
1: Kde se nahrávala nová deska Visible Cloaks, netuším. Respektive rozhodně tuším, že má znovu výrazné japonské kořeny, pokud jde o tu estetiku. Visible Cloaks je americké duo, Ryan Carlyle a Spencer Doran, což je, jak pokaždé, když řeknu jeho jméno, hrozně rád připomínám, člověk, který jako kurátor dal dohromady tu skvělou vinylovou kompilaci Kankyo Ongaku. Myslím, jo, že pět vinylů japonské ambientní New Age hudby. Fantastická věc. A když si to člověk poslechne, tak rozhodně cítí, že tohle je směr, který ovlivňuje i jeho, potažmo Visible Cloaks. Ti už před nějakým měsícem oznámili, že jim v květnu, teď vlastně někdy už za týden, myslím, nebo za 14 dní, vyjde nový

0: Tak sliboval jsem decentní dávku akademismu. Já vlastně nevím, na mě to jako akademicky nepůsobí. Já jsem, když jsem to říkal, spíše odkazoval k tomu, že François Bonnet neboli Kessel Jäger je vlastně člověk, který hudbu nejenom tvoří, ale i o ní píše a je součástí prostě institutu, který se věnuje elektroakustické hudbě už někdy od 50. let nebo tak, dělá tam tu archivní práci vedle té tvůrčí práce, ale ty věci, které nahrává, na mě působí vlastně hrozně hezky a organicky, byť rozhodně ta intelektuální stopa nebo to intelektuální pozadí za něma je.
1: Mně se obě ty nahrávky hrozně líbily, ale u té první mě to zase tolik nepřekvapilo ve chvíli, kdy si tam hovořil o nějakým prostě by backgroundu nebo ovlivnění tou environmentální New Age, vlastně japonskou hudbou, kterou já jsem díky právě té kompilaci, kterou ty si zmiňoval, objevil a dost jsem si na tom ujel. Takže ano, to je jako věc, která vlastně mě se líbila hodně. A vůbec ještě bych tady chtěl jako vlastně zreflektovat to, že my jsme se dneska vlastně docela opravdu jakoby hodně jako shodli i co se týče těch stylů a vlastně nám to tak jako ladí všechno do jedné noty dneska.
0: Neplánovaně.
1: Neplánovaně, což je jako zajímavý a nemusíme tady stavět žádný úplně ostý můstky a nemusíme tady říkat takový ty naše klasické hlášky a teďko to hodíme někam úplně jinam. Jakoby, jo.
0: No, budeme v tom i pokračovat ještě jo, vlastně.
1: Vlastně jsem se tady nad tím teď jako pozastavil, protože to tady už jako, tak jako dneska opravdu jako plyne. Ty Taupe to trošičku rozbili vlastně malinko nějakou jakoby strukturou, která nebyla úplně taková jakoby fluidní jako tady u těchhle těch dvou věcí, ale vlastně to do toho jako zapadlo taky už jenom tím, že to byla vlastně čistě jako instrumentální hudba, stejně jako tyhle ty dvě. Takže já jsem z toho dílu vlastně dneska docela nadšený, musím říct. A úplně se mi to jako trefuje do nálady.
0: Tak paráda. No, já Visible Close, to je jedna z mých jako nejoblíbenějších, řekněme, elektronických nebo ambientních kapel interpretů. Pro mě ty skladby, oni jsou vlastně docela jako rozdílné, ale mají společnou takovou tu křehkou myhotavost. Pro mě Visible Close jsou opravdu jako vyrozvěstění prostě podnětné křehkosti. Taková ta kapela, která prostě nahrává skladby, které můžou fungovat jako kulisa, ale zároveň jsou strašně, strašně bohaté. Ten track Shapes, který jsme si hráli, tak na něm hostují Yoshio Ojima a Satsuki Shibano, což jsou producent a hudebník ambientní japonský samozřejmě a myslím, že klavíristka, respektive jako trošku klasičtěji školená prostě hudebnice, s nimi oběma Visible Close nahráli před nějakými 6 nebo 7 lety společnou desku a tady teda se vrací jako hosté v té jedné skladbě. Každopádně celá ta deska Paradescence vyjde, jak jsem říkal, už brzy 22. konkrétně května teď. Těším se na to moc, venku je ještě pár singlů, takže pokud jste netrpěliví stejně jako já, tak schutí do toho. A pokud jde o Kessel Jäger, tak tam je termínem vydání té desky 10. červenec, tentokrát label Shelter Press. A François Bonnet je tím hudebníkem, který pro mě vlastně velmi nenuceně dělá to, co můžeme nazývat prostě ohledáváním akustických možností prostě zvuku a hudby, ale vždycky z toho vychází něco takhle organického. Kdo jste byli loni na jeho koncertě na Nextu v Bratislavě, tak předpokládám potvrdíte, já jsem tam nebyl, takže nemůžu říct, ale mrzí mě to. Každopádně tohle je zároveň muzikant, který, ať to hodíme trošku do té modeláří noty maličko víc, spolupracoval kromě jiných samozřejmě s Soranem Ambarčem a nebo kvapivě samozřejmě Stevenou Melly. Je taky jméno, které má za sebou nějaké zářezy tady s Kessel Jäger. Na té aktuální desce on zase vlastně nějakým způsobem opracovává tu surovou zvukovou hmotu, kdy on si bere prostě akustické momenty, elektroniku, hudbu, kterou prostě jako nalezenou, že jo, found footage prostě, nebo terénní nahrávky, zároveň hudbu, kterou jako cíleně komponuje třeba pro ty účely a pak z toho dělá ty výsledné tracky, které jsou krásné. Tak.
1: Super, tak jo. A teď si pustíme Fantomase.
0: Tak.
1: Tak.
0: Fukolta a Fantomase zároveň. Vysvětlivky budou následovat.
2: Modeláři. Modeláři. Hledání rovnováhy ve světě extrémní hudby. Na rádiu Wave.

0: Was Foucault Fantomas je jméno projektu, který jsme si teď hráli. Skladba označená římskou číslicí 6, stejně jako jsou číslice označeny zbylé skladby na desce tady Foucaulta lomeno Fantomase. To je otázka, kterou jsem si také několikrát kladl. Jestli byl Foucault Fantomasem. Možné to je.
1: Mě to nikdy nenapadlo, ale vlastně ve chvíli, kdy to bylo jakoby vyřčeno v rámci toho názvu, tak jsem zase tím samozřejmě trošku přemýšlel. Jako no. A měl jsem tomu i ideální soundtrack k tomu přemýšlení, protože tahle ta deska, za kterou stojí Andy, no, Tomáš Andrejovič, kterého možná budete znát jako basáka kapely Morgimel, no, nebo ještě předtím nějaký jako prehistorii jako člena kapely Úl. Ilustrátora taky, vlastně stará se třeba o covery Telepatie.
0: Toho Tatéra.
1: Ano, přesně tak. Takže a skvělýho kluka. Tak tenhle ten stojí vlastně za tou deskou, je to jeho solový projekt. Teďko vyšla celá 15-skladbová tedy kolekce a jmenuje se to Dějiny šílenství, což odkazuje samozřejmě na toho Foucaulta a vlastně ne všechny ty skladby jsou čistě instrumentální, některých se objevuje, ne zpěv určitě, ale mluvený slovo, který vlastně cituje právě Dějiny šílenství a to mluvený slovo má na starosti legendární postava českého hardcore a punku Karel Vyskočil, kterého zase možná budete znát hlavně jako fotografa na koncertech poslední roky. Takže to je vlastně spojení, které mě vlastně na tom docela překvapilo. A i to, jakým způsobem Andy vlastně pracuje s těma inspiracema, což je nejen nějaká jako ambientní elektronika, ale třeba i takový dřevní trip-hop. A je to vlastně docela pestrý ta deska. Jakoby. Tohle to byla taková skladba, která se nedá úplně označit vlastně za typickou jakoby skladbu té nahrávky. Je to jedna z vlastně z poloh, která se na té desce objevuje a musím říct, že je to teda poloha, která mě jako vyhovuje nejvíc. Má to nějakou i cinematičnost, trošičku jakoby filmovost v sobě, což mě jako vždycky vlastně jako vyhovovalo v rámci podobného typu muziky, ale celkově mi ta deska překvapila. Je to super, fakt si to poslechněte.
0: Já se to poslouchal odpoledne, takhle před natáčením, aniž bych věděl, že to je Andyho věc, a říkal jsem si, tyjo, to je dobrý, kdo tohle z toho udělal, tak už to vím a vy to víte taky.
1: Přesně tak.
0: A na samotný závěr těchto vlastně hodně jako experimentálně položených modelářů se ještě vrátíme k labelu Minority Records, protože poslední čtvrtinka bude znovu patřit jemu.
1: Přesně tak. Minority, jako vlastně ty poslední dvě nahrávky, které Minority Records vydali, tak byly právě Taupe a ta druhá je Giovanni Gebbia, což je sicilský saxofonista, flétnista a vlastně celkem jakoby mezinárodně známý, který jakoby komponuje spoustu skvělé muziky, ale je to také člověk, který je ovlivněný jakoby i jako nějakou jakoby světovou filozofií, malířstvím a tak dále. Je to vlastně dost renesanční jakoby týpek. A ta deska, kterou vydal teďko, se jmenuje Sleep. A je to skvělá věc, jako nechci říct, že byste u toho museli úplně usnout teďko. Zase bych to jakoby, i když jako možná je to vlastně udělaná fakt jakoby hudba, u které se má usínat, se takhle jmenuje, a ona k tomu trošičku svádí, ale já bych vás poprosil, abyste to jakoby, můžete si dělat, co chcete samozřejmě, ale vlastně v té hudbě se toho děje trošičku víc, než to na první jako dojem může vypadat, ale myslím si, že to je úplně skvělý track jakoby na konec dnešních modelářů a ta deska je fantastická.
0: A my samozřejmě přejeme dobrou noc, ale neusínejte.
1: Jo.
0: A zapněte si nás.
1: Můžete, klidně, je docela pozdě, už jako, jestli jdete zítra do práce, tak u toho hezky v klidu usněte a berte to tak, že vlastně usínáte u skvělý muziky a třeba se vám bude něco hezkýho zdát.
0: No tak dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc.

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio.

0: ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikla. Prosím tě, odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protiklad.
2: Český rozhlas.
3: Rádio Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: Ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
0: Ida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, ty si Rozkvět najednou.
3: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.

0: co jsme podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio
2: Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Radio Wave.

0: Watch Freddy Savages roaming the street.
1: I'm a CEO.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.